0: Mamma mia! Io non sono partito,
1: oh.

Vy už nejste děti, už nejste děti, vy už nejste děti, ty jsi na to káp, už nejsme děti. Občas se sám ptám, proč už nejsme děti, proč nejsme děti, proč už nejsme děti.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Pleják.
1: Pleják.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.
2: Yo. Yo. Yo.

0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Děsí, slyšet, co na mysli leží mi v noci, když nikde nikdo vzpomínky neruší, nemusí.

Rádio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Rádio Wave. Český rozhlas.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
3: Ahoj, tady Aiko a posloucháte Radio Wave.

0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
2: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: událostech, které mají dopad. Impact. Rozhovory Adély Šponerové. Poslouchejte nejnovější díl znovu dnes od 14 hodin na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny. About to do some big boy shit, okay?

0: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Radio Wave.
1: Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 18 hodin na Radio Wave.

host. Trvalo to dlouho, než ty slova vzali zase zpět. Žiju tady celý život, ale pořád nejsem Čech. Dej mi prostor, chci svobodu, pojď pomalu, žádný spěch. Mě můžeš věřit, jsem tvůj bratr.

0: Casablanca. Svět na dosah. Každou neděli od 14 hodin na rádiu Wave.
1: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
2: Jsem trošku rebel.
1: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
2: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
1: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
2: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu.

0: Český rozhlas.
1: Rádio Wave.

událostech, které mají dopad. Impact. Rozhovory Adély Šponerové. Poslouchejte nejnovější díl znovu dnes od 14 hodin na rádiu Wave.

0: Push the pipe.
1: B2K. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Cannes je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zviagintseva, hypnotickou noir odiseu Její soukromé peklo od Nikolase Windiga Refna nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Shabanu Sadat. Filmová přehlídka B2K od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Hezké sobotní dopoledne, milí posluchači a posluchačky Rádia Wave. Máme právě dopoledne 10. hodinu 3. října. No a Rádio Wave vám dnes přináší také víkendový on air. Od mikrofonu vás zdraví Vojta Záhora a strávíme spolu následující 4 hodiny.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.

Šup, skupina Dry Cleaning a písnička Gary Ashby doznívá v 10 hodin, k tomu 5 minut, předtím také Doja Cat na písničce o tom, že je žárlivý typ. No a u mikrofonu, nebo spíš od mikrofonu Rádia Wave už vás vítá Vojta Záhora. Dneska vás vítám v trochu netradičním čase a o víkendu až po 10. hodině. No a je to proto, že právě víkendový on air na Rádiu Wave bude od tohoto října výsadně od 10. hodiny raní. Společně si totiž užijeme celé sobotní i nedělní dopoledne a taky část toho odpoledne, dalo by se říct. Takže Radio Wave a víkendový on air vám od dneška bude dělat společnost k vašim sobotním a nedělním obědům. No já z toho mám obrovskou radost, že se alespoň takhle můžu, dalo by se tak trochu říct, vetřít k vašemu rodinnému, takovému intimnímu obědu. Každopádně doufám, že vám dnes i jakékoliv jiné dny, i kdokoliv z mých kolegů a kolegyň takhle o víkendu o vašich obědech bude samozřejmě společností příjemnou. Je sobota 3. října, máme před sebou první říjnový víkend, no a také první říjnový víkendový on air, tak si ho pojďme užít. V následujících 4 hodinách na vás čekají různé ukázky, už za chvíli to bude studovna o projektu Sidequesty, nevyhneme se ani našemu podcastu Psycho, magazínu pro aktivní rodiče Houpačky, a nebo třeba environmentálnímu pořadu Podhoubí. Máme program nabitý, ale já doufám, že vy už máte teď připravené boky a hlavně připravené k tomu, abyste je mohli vrtět. Před námi je totiž jedna hudební novinka tohoto týdne, o kterou se postaral už ne začínající hudebník na české rapové scéně, Laudzvan. Ten už začíná mít docela takovou ustálenou pozici a není to žádný čerstvý nováček. Laudzvan přichází se svým novým trackem na featu Similivin Life a ta písnička se jmenuje High Lifestyle. V našem playlistu hraje už od této středy, je to tedy hudební novinka tohoto týdne a já doufám, že se vám líbí stejně jako mně.

0: Dušan Vlk, rapper ze Soundcloudu a jeho track Duša Undergroundu tam doznívá v 10 hodin 15 minut k tomu a já pro vás mám teď připravenou první ukázku, tentokrát z našeho nejnovějšího dílu podcastu Studovna. Jak si najít nové kamarády a zážitky, tak to momentálně řeší spousta prváků a prvaček, kteří začínají nějakou novou školu, ať už střední či vysokou. Proto jsme s Emou Urbánkovou probrali její projekt SideQuesty a také její studium, jak Emma nacházela nové kamarády, když přicházela na novou školu. Celý díl už teď uslyšíte na webu Rádia Wave a samozřejmě také v podcastových aplikacích. Krátká ukázka putuje k vašim uším právě teď, tak si nenechte ujít nejnovější díl Studovny.
1: A teď rada pro někoho, kdo právě nastoupil na vejšku.
2: Já jsem nad tímhle přemýšlela, podle mě se to hodně liší od toho, na jakou výšku jdete, a tím, že já jsem byla na žurnalistice, tak si myslím, že moje zkušenost byla asi jiná než od lidí, co třeba byli na právech nebo na VŠE, ale kdybych měla poradit něco svýmu minulýmu já, tak určitě bych doporučila, vemte si co nejvíc předmětů. Nebo já jsem to právě udělala a myslím si, že mi to zachránilo zadek, pardon, protože pak ve třeťáku jsem měla vlastně strašně moc času na tu bakalářku a na práci a vlastně i potom, když vy se najdete nějakou práci v oboru, tak přece jenom na ní budete chtít mít víc času. Takže určitě vzít si co nejvíc předmětů, nějak tak si vyzkoušíte, jak to na té škole funguje, jak to chodí, poznáte ty vyučující, poznáte ty lidi. A pak bych doporučila, to bych doporučila hlavně sobě, Emo, poslouchej, doporučila bych si hodně chodit ven a dělat věci prostě, který patří k dospělému životu, teď to znělo hrozně, ale prostě jakože mně přijde, že jsem se vlastně strašně často bála, protože to bylo něco novýho, vlastně žila jsem sama, nebo měla jsem spolubydlící, ale byla jsem sama v tom jakoby novém městě a vlastně a teď je to najednou je konec a najednou už jsem dospěla a už to končí a mi to vlastně strašně líto, že jsem toho nevyužila a že jsem nechodila víc ven a nedělala jsem blbosti, kterých bych pak litovala, prostě nějaký, nevím, víc chodit, víc říkat jo na nějaký věci, ne na drogy, ale myslím spíš prostě na akce nebo seznamovat se prostě víc lidma, chodit někam, kde nikoho neznám a tak. A to byla věc, který já jsem se fakt strašně bála a nedělala jsem jí a teď mě to vlastně strašně mrzí.
1: Můj tip je, najděte si kamarády, protože to je to, co vám po té vysoké zůstane. A tímhle se krásně dostáváme k našemu dnešnímu hlavnímu tématu. A to je tvůj projekt SideQuesty. Tak nám ho představ, protože s tímhle velmi souvisí.
2: Tak SideQuesty jsou převážně komunita lidí. Je to brand, je to parta lidí, kteří chtějí dělat a zkoušet nové věci, nebo i věci, které nejsou nové, ale většinou se týkají nějakého vybočení z komfortní zóny nebo třeba sportu. A my jako zakladatelé SideQuestu se vlastně snažíme předat, chtěla jsem říct mladým lidem, ale vlastně úplně komukoliv, nějakou možnost vyzkoušet si třeba nějaký sport nebo jít dělat sport, který už jste dlouho nedělali nebo jste ho nikdy nedělali, to je jedno. A dělat ho vlastně v nějakém prostředí mezi lidma, kteří mají stejné nastavení, kteří chtějí taky zkoušet nové věci, nebojí se, nebo třeba tady nikoho neznají, chtějí se seznámit a tak, takže vlastně možná máme takovou hlášku nebo takový motto step into the unknown, jakoby vkroč do neznáma. Myslím si, že to přesně jako vystihuje to, o co my se jako v SideQuestech snažíme vlastně ukázat těm lidem, že jako to za to strašně stojí v tom životě jako zkoušet tyhle ty nové věci a vkráčet do toho neznáma a právě tím, jak jsme jako komunita, tak ty lidi to dělají spolu. A je to na tom jakoby to krásný, že člověk prostě tam není sám a teďka už nám vlastně vznikají velký kamarádský party, myslím si, že všude, protože fungujeme ve 4 městech a je to hrozně hezký pozorovat, že ty lidi se našli a že se mají fakt rádi.
3: Studovna. Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave.
4: Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a

0: právě nám dohrává hudební skupina Vampire Weekend a písnička Gen X Cops Upíří víkend. Myslíte si, že tahle kapela odvodila svůj název od takových těch klasických podzimních večerů, víkendů, které strávíte zavřeni doma a koukáte se na upíří deníky anebo třeba na stmívání? Kdo ví, pravděpodobně by svůj nebo původ svého názvu odhalili v nějakém rozhovoru, který jsem zatím nečetl. Každopádně já pro vás mám teď pozvánku, která bude následovat po tomto víkendu. Je to pozvánka na pondělí a je to pozvánka k poslechu naší hitparády Starter, která pro vás živě vysílá v pondělí od 20 hodin. Protože právě toto pondělí 5. října nám začíná nový soutěžní ročník této hitparády neobjevených. V prvním díle se seznámíte s novou porotou a já už vám můžu teď odhalit složení této poroty. Porotcem v hitparádě 2006-2007 se vám představí vrátivší se hudebník a také písničkář Mat 213, také jako nová porotkyně se k němu připojí hudebnice Tokyo Drift a tuto sestavu tří zkušených hudebníků uzavře rapper Idea. No a samozřejmě se také dočkáte první sedmičky nasazených tracků. Kdo z našich porotců bude cut a kdo bude spíš plácat soutěžící po zádech? No a kdo bude arbitrem coolness a swagu? Na to už mám já svůj vlastní tip. Premiérový díl Startéru a sezóny 2006-2027 s Martinem Šolcem, Filipem Černým a porotou za mikrofony laďte tedy v pondělí od 20 hodin. No a pokud byste se nemohli dočkat, dnes ve vysílání od 13 hodin uslyšíte reprízu posledního nesoutěžního dílu.
1: Startér.
2: Startér.
1: Hitparáda neobjevených.
2: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

0: /Starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým.
2: Poslouchejte nejnovější díl znovu dnes od 15 hodin na Rádiu Wave.

0: Dohrává nám Benny a písnička Snail a před námi jsou teď kulturní tipy. Mám pro vás pozvánku, a kterou můžete navštívit už jenom do půlky září. Pardon, října.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Od začátku se musím přiznat, že na této výstavě jsem ještě nebyl. Každopádně vyrážím tam dnes odpoledne, takže zítra vám ve vysílání Rádia Wave podám podrobný report. Každopádně pouze do 15. října je k vidění výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba v Národním muzeu právě v Praze. Tahle ta výstava sleduje příběh, který proměnil české knížectví v království a zásadně ovlivnil podobu střední Evropy. Ožívá tady i největší výstava, která sleduje právě rod Přemyslovců a jejich dobu v českém i v evropském kontextu, která byla kdy vystavována. Na jednom místě se soustřeďuje více než 900 mimořádných exponátů téměř ze 60 institucí z Česka i zahraničí. Vy tu můžete vidět takové, řekněme tomu, až historické a archeologické lahůdky, jako třeba sarkofág takzvaného svatého Longina, který je poprvé vystaven mimo prostory Vyšehradu a pravděpodobně ukrýval tělo jednoho z panovníků a právě z rodu Přemyslovců. Uvidíte zde také různé šperky a řekněme i korunovační klenoty z doby Přemyslovců, také třeba textíly z hrobu svaté Ludmily, nebo třeba i pohřební klenoty Přemysla druhého Otakara, jeho meč nebo i osobní prsten Přemysla prvního Otakara. Já se na tuhletu výstavu strašně moc těším, pokud si pamatujete všechny doby, nebo všechny časy, všechny momenty, kdy ve vysílání Rádia Wave mluvím o nějakých historických záležitostech, tak tohle je přesně z tohoto mého ranku. Přemyslovci, nebo spíš k Přemyslovcům s velkou zvědavostí vzhlížím jako k té jediné české panovnické rodině, a jelikož se jedná o výstavu, která je až takto výjimečná, nikdy nebyla očividně větší výstava o Přemyslovcích, tak si ji nesmím nechat ujít. A vy třeba také ne, a to pouze do 15. října tohoto roku. Tak si nenechte ujít Přemyslovce v Národním muzeu. No a zítra vám povím, jaké to bylo.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

ladíte Radio Wave a na něm víkendový On Air s Vojtou Záhorou při sobotním dopoledni. Máme sobotu 3. října a právě je 10 hodin 49 minut. To také znamená, že za námi máme první hodinu společně stráveného času na vlnách Radia Wave. Také bych určitě neměl zapomenout, že dnes svůj sváteční den své jmeniny slaví každý člověk jménem Bohumil, tak pokud mě zrovna nějaký Bohumil poslouchá, Bohumile, všechno nejlepší k tvému svátku. Doufám, že tvůj další rok bude naplněný štěstím, radostí, láskou a no vším, čím se si budeš přát. Třeba tahle ta písnička od Caroline Polaček s názvem Welcome to my island může být svou hymnou pro dnešní den. Dokonce 10. hodiny nám zahraje třeba ještě domácí kapela Market, taky velmi známý The Yeah Yeah Yes. No a celou 10. hodinu ukončíme s výborným trackem Born to Kill. Tak doufám, že se těšíte stejně jako já a přeju vám příjemný poslech.

0: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
1: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že?
4: Ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
5: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Nejdřív Alex G a písnička Afterlife a teď je Nina Giranci a Porter Robinson s trackem Wanna Cry. Tak jsme zahájili playlist 11. hodiny na rádiu Wave.

WannaCry dohrává a já vám můžu slíbit, že brečet budete chtít i trochu nadále. Já pro vás mám teď připravenou jednu hudební novinku, která se vám hlásí až z daleké Trnavy. No a je to takový zajímavý hudební objev. 21-letý hudebník s jménem Mišino už loni zaujal svým debutem Zabudnuté sluchadla. Letos přidává už rovnou celou desku a ta se jmenuje Pesničky o lásce jsou patetické. No a jedna taková písnička o lásce vás čeká už za chvíli. Ale teď ještě trochu k té desce. Hostuje tu třeba spřátelená slovenská hudebnice Mjaulau, kterou z playlistu Rádia Wave a také z našich hudebních session ze studia znáte moc dobře, nebo třeba i hudebník Vankuš. Mišino, mladý hudebník na nahrávce, kombinuje indie rock, také postpunk, emo vest. No a ústředním motivem téhleté hudební novinky je potom především takový rozchodový pocit. Emo baladou je právě už i slíbená písnička Mach, kterou uslyšíte za chvilku. Vypráví o pocitech zmaru po nezdařeném vztahu. Mišino zde přemýšlí, jestli se s dospíváním a stárnutím nevyhnutelně pojí takový pocit otupení a znecitlivění. Zarůstají snad všechna srdce mechem, tak to Mišino sám samozřejmě asi ještě zjistí, vzhledem k tomu, že je mu teprve 21 let. Já ti Mišino můžu říct, že to tak rozhodně není. Každopádně člověk se časem naučí brát si věci jinak.

0: Kdysi jedovatá zeleň na tapetách vašich telefonů, dnes se nekonečné scrollování. Karolína s Pavlem se v novém Psychu a zamýšlejí nad souvislostmi mezi příběhy arzenových barev a tabákového průmyslu a sociálních sítích. Jak tyhle ty firmy reagují na varování odborníků a proč se řešení toho, kolik času na sítích a jak bychom ten čas měli omezit, často přesouvá třeba hlavně na nás, na uživatele, tak to si poslechnete v nejnovější epizodě našeho podcastu Psycho. Já vám teď pustím krátkou ukázku, tak ať se vám líbí.
1: A ta Meta s tím aktivně nic nedělala.
2: A co je teď vlastně jako velký a mělo by to být jako velmi jako prostě velká zpráva, je, že to vlastně nějakým způsobem nutí tyhle technologické giganty reagovat na tyhle ty jako prohrané soudy. Jo. A což je super, což je jako jedině dobře, že nějakým způsobem budou muset upravit, nebo ideálně budou muset upravit ty svoje algoritmy tak, aby ty škodlivé dopady se minimalizovaly. Ale jo, jako já jsem přemýšlel nad tím, jak to dneska vlastně pojmout, ten náš dnešní díl, jsme se mohli jako víc zaměřit, já nevím, na psychologické aspekty těch studií, který jo, říkají, že teda produkty Mety jako jsou škodlivý. Ale mě vlastně jako spíš zaujalo to přirovnání Mety a vůbec jako celý týhletý kauzy k tomu jako momentu tabákový lobby, jo, že teda jestli jako se neblíží u Mety něco podobného, jako se stalo tabákovému průmyslu. Já bych tomu ještě možná jako dal víc historických souvislostí, jo, protože to, co tady vlastně jako vidíme, tak je to, že nějaký jako dominantní průmysl má tendenci vlastně popírat škodlivost svého produktu. Mm-hmm. V případě Mety jde právě o to, že oni samozřejmě jako bylo ukázané, že je možný ty algoritmy vlastně přizpůsobit tak, aby byly méně návykové. Ale to taky znamená, že lidi budou
1: méně na tom telefonu sedět a méně to
2: na tom telefonu a budou méně vystavený těm reklamám, z kterých má ta Meta ty příjmy. Mm-hmm. A v této souvislosti je to vlastně jako je takový jako moc hezký předobraz historický, který mě trochu jako vadí, že se v médiích jako neobjevuje. Uh-huh. A to je předobraz kauzy zelených tapetových papírů z viktoriánské doby. No, jo. A je výrobců té zelené barvy.
1: Ona se dokonce ta barva jmenuje Arsenic Green, jako, jo? Že opravdu a jako mezi švadlenama byla taková pověra, že nechtěli šít zelený šaty, protože přinášejí smůlu, no? Protože bohužel většinou jich nositelky zemřely velmi rychle.
3: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek.

doznívá nám domácí skupina The Valentines a jejich písnička This Thing Called Love a já bych se s vámi chvíli rád povídal o vlastně sítích a o algoritmech a o tom, co nám algoritmy začínají doporučovat takhle s přicházejícím podzimním časem. Mně osobně třeba takové algoritmy čím dál tím více v posledních týdnech a dnech nabízejí obsah, který je spojený s vařením. No a opravdu nejzajímavější obsah s vařením, který jsem na svých sítích zatím zaregistroval, byly recepty, které se lidé snažili vlastně jako udělat, ale byly to recepty právě známé české kuchařky Magdalény Dobromily Rettigové, které vyráběly nebo spíš chystaly v dnešní době. No a musím říct, že její recepty jsou opravdu kuriozitou, a pokud se podíváte na to, jaké ingredience Magdalena Dobromila Rettigová ve své kuchařce používala. Navíc je tomu letos skoro, nebo ne skoro, ale přesně 200 let od té doby, kdy její domácí kuchařka poprvé vyšla. Je tomu tak. Magdalena Dobromila Rettigová vydala svoji domácí kuchařku v roce 1826. V čem byla tahleta kniha receptů přelomová, jak došla spolu se svou autorkou k popularitě a které dnes chráněné živočichy a živočišné druhy byste v ní našli a v té knižce se ocitají na plotně a i v troubě, tak přesně na tuhle tu otázku odpověděl, nebo spíš hledal odpovědi datový tým Českého rozhlasu. Že musí být jídlo nebo omáčka dříve hotová, nežli mozek se uvaří, samo sebou se rozumí. Tak to se dočtete hned na první stránce domácí kuchařky od paní Rettigové. Tahle ta myšlenka nebyla spojená spíš s mozkem kuchařky, ale spíš s takovým mozkem, telecím mozkem, který Magdalena ve svých receptech ráda chystala. Kuchařky do té doby hlavně psávali převážně muži, profesionální kuchaři, kteří byli často zaměstnaní ve službách a většinou je také psávali německy. No a proto byla tato domácí kuchařka jednou nebo přelomová, protože ji napsala žena hospodyně a to pro jiné hospodyně. A ještě k tomu v češtině. Jiní historici zase kontrují, že Magdalena Dobromila Rettigová nebyla vůbec vesnická kuchařka, za jakou ji považujeme dnes, a že její kuchyně nereflektovala

řekněme tomu, naše české prostředí a naše české recepty, protože reflektovala spíš takové rakousko-uherskou kuchyň. V jejich receptech najdete třeba italskou polentu, ale hlavně obskurní zvířata, které byste si dnes rozhodně nepřichystali, jako takového raka nebo vidru, třeba i tetřeva, a to hned v několika receptech. Magdalena Dobromila-Retigová se nevyhýbala ani dalším ptákům, které byste dnes shledali nebo které dnes shledáváme jako ohrožené, a to jsou třeba například i skřivani. Běžte se podívat na náš zpravodajský server iRozhlas.cz, kde najdete rozsáhlý článek o tom, jaký dopad měla právě domácí kuchařka Magdaleny Dobromily-Retigové, která vyšla před 200 lety v roce 1826 na tehdejší českou kuchyni pro české kuchařky. Jak její kuchařka působí dnes, a třeba si potom koukněte i na své sítě, jestli vám nevyhodí nějaký ten recept Magdaleny Dobromily-Retigové, jak se o něj pokouší dnešní kuchaři a kuchařky. No a samozřejmě, jak jsem i sliboval, tento článek pro vás připravovali dataři Českého rozhlasu, takže zde najdete i podrobnou statistiku toho, kolik právě ohrožených druhů a zvlášť jakých druhů Magdalena Dobromila-Retigová ve své kuchařce používá. Běžte na náš zpravodajský server iRozhlas a nenechte si to ujít, musím vám slíbit a hlavně doporučit, že je to opravdu zajímavé čtení.

0: Skeletons.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Dopis pro vás, můj kočár.
3: Jak daleko může člověk zajít, aby ochránil někoho, koho miluje?
4: Našla si dopisy od Jane?
5: Bohužel.
3: Příběh lásky, tajemství a rozhodnutí, která už nejdou vzít zpět.
6: Sepsal jsem závěť a peníze odkázal vám.
3: Slečna Austenová.
7: Jsme spoutané na věky.
3: Premiér je v úterý večer na ČT Art a

Že zásilkové boxy zaplavují naše česká města, tak o tom se debata vede už nějakou dobu. Každopádně polská města momentálně začínají zaplavovat boxy jiného druhu. Slyšeli jste někdy už o takzvaných abortumatech? Jeden takový se totiž objevil před polským parlamentem ve Varšavě a je to skřínka na výdej potratových pilulek. Aktivistky a aktivisté tím chtějí pomoci ženám v nouzi a vyslat vzkaz politikům v souvislosti s přísnými interrupčními zákony, na kterých se polský parlament už několik let nedokáže shodnout. Nejedná se přímo o nějaké umělecké představení, instalace opravdu obsahuje skutečné léky. Skřínka, zvaná abortumat, kombinuje slova polsky aborcia a automat. Spustila ji organizace Women Help Women, která poskytuje samostatně řízené potraty, a polská aktivistická skupina, která si říká Abortion Dream Team. Konstrukce má 22 schránek, ženy, které potřebují pomoc, kontaktují právě organizaci Women Help Women, která jim potom předá 6-místní kód a následně si mohou ze schránky vyzvednout balíček s léky. Pilulku si potom mohou vzít doma nebo ve speciálně připravovaném prostoru, který právě loni otevřela společnost Abortion Dream Team a kde se nachází i jedna z takových skřínek. Jedná se o feministickou intervenci, která má ukázat na to, jak moc jsou věci vzhůru nohama. To říká agentuře AFP Kinga Jelinská, ředitelka nadace Women Help Women a zároveň také spoluzakladatelka Abortion Dream Teamu. Vždycky přemýšlím o tom, jak usnadnit potratovou péči, zpřístupnit ji, učinit ji přátelštější a více zaměřenou na lidi. No a teď právě jeden takový abortomat otevřeli před polským parlamentem jako vzkaz právě polským státním, polským občanským zastupitelům. Více o tomto případu se můžete dočíst na našem webu v sekci Wave News, kde pro vás poskytujeme i kontext, řekněme tomu, legislativní a též také, jak je potratová péče pro ženy v Polsku momentálně dostupná. Tak zaměřte tam a neváhejte si článek přečíst. No a teď už hudební novinka Roses od skupiny Churches.

0: Start. Start. Start. Start. Start.
1: Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny.
2: Allow me to show you something.

Britský hudebník Devonta Haynes alias Blood Orange a jeho písnička Mind Loaded zazní na vlnách Rádia Wave 10 minut před 12. hodinou při sobotním poledni. Je 3. října, já si stále nedokážu zvyknout na to, že už je ten říjen. Každopádně tahle ta písnička pochází z Orangeova loňského alba s názvem Essex Honey. Kdo jste to album zatím neslyšel, opomněl, či se k vám nějak nedostalo, tak si ho určitě nenechte utíct. Já jsem měl to štěstí, že jsem ho viděl i naživo a je to naprostá paráda. Jedná se momentálně o jednu z mých asi nejoblíbenějších desek. Na tomhletom albu se Devonta vyrovnává se smrtí své vlastní maminky, která odešla v roce 2023. On se následně potom vrátil do svého rodného Essexu v Anglii a tak reflektoval právě na vzpomínkách na ní a také na smrtelnost člověka na mládí a na jeho vyrůstání. Ta deska je též zajímavá, že má spoustu hostovaček právě na tomto konkrétním singlu Mind Loaded. Uslyšíte i Caroline Polaček, Lord nebo třeba Mustafu. Tak si ho užijte a pokud už se chystáte k obědu, tak dobrou chuť.

0: Podzim v Praze bude Patřit rapu. ASAP Rocky, Don't Oliver, Vlad nebo ESDG v Praze. Velká jména, nové objevy a pořádná dávka rapu naživo. ASAP Rocky, 4. října O2 Arena, Vlad 8. října Meat Factory, ESTG 18. října Rock Café, Don Toliver 30. října O2 Arena. Mediálním partnerem je Radio Wave.
1: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na Rádiu Wave. Boys. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích.

Tohle byla slovenská hudební spolupráce, producent Fulcrum a také zpěvák Vojtík na společném tracku Shody. Máme 8 minut po 12. hodině a pokud vy už právě teď sobotně obědváte, tak já vám přeju všechno dobrou chuť k vašemu výbornému obědu, který věřím, že vám určitě bude moc chutnat. Je sobota 3. října, no a k vašemu obědu budeme teď hrát české elektronické duo Blue Wandy. Ti se po dlouhé době a hlavně dlouhé době čekání hlásí s novou a první deskou s názvem La Bomba. Navazují tak na svou zvukovou paletu a neotřelý zvukový mix, který představili už v předchozí tvorbě, každopádně i dále ho rozvíjejí. S velkou lehkostí tady na tom albu La Bomba míchají různé žánry, jako je třeba rap, elektronika, také vliv flamenka a nebo třeba současný latinopop. Já už jsem celou desku slyšel a možná bych vám tak sám ze svého pohledu popsal, že to je něco, co byste zaslechli, řekněme, ve Španělsku, kdybyste si o půlnoci chtěli objednat kebab z nějakého stánku, a to myslím se všeckým obdivem a hlavně s nějakým takovým zalíbením. Tohleto album mixuje češtinu, angličtinu, španělštinu, no a s nadsázkou ukazuje, že i hluboká témata, jako je třeba vlastní nedokonalost, láska, ztráta lásky i touha po někom jiném a potom najít cestu zpátky k sobě, se dají zpracovávat s lehkostí. Z alba La Bomba od dua Blue Wandy jsme pro vás nasadili do naší rotace track s názvem X, na kterém druhým hlasem zpívá i známá zpěvačka Táňa Lvovská. Vy si ho k vašemu sobotnímu obědu vychutnáte právě teď a pokud se vám album bude líbit a chcete ho prozkoumat nadále, tak já vám už určitě můžu doporučit i můj nejoblíbenější track z této desky. Ten je s názvem Francesca, tu eres mi amor. Tak tady to je X a Blue Wandy.

0: tohle byl rodák z pražských Strašnic Smack One a jeho letošní track Beverly Hills. No a já pro vás mám teď přichystanou další ukázku z premiér tohoto týdne. V Houpačkách jste momentálně mohli poslouchat dva rozhovory, nebo spíš dva díly s jedním rozhovorem. A to rozhovor s gynekoložkou Ester Hladíkovou. Ten druhý díl jsme pro vás vydali právě tuto středu. No a zaměřuje se na gynekologickou péči po porodu, na to, kde jsou kontroly a co se na takových kontrolách právě po porodu sleduje. Jak dlouho trvá rekonvalescence a co se zpravidla mění navždy, tak to vám Ester Hladíková poví v nejnovějším díle Houpaček. Už teď k poslechu na webu Rádia Wave, samozřejmě v aplikaci Můj rozhlas a také dalších jiných platformách, na kterých nás rádi posloucháte, a já vám teď pouštím krátkou ukázku z tohoto dílu Houpaček.
1: Jak se do vaší praxe a do výkonu vašeho povolání promítlo vaše vlastní mateřství?
2: Strašně moc. Já si myslím, že předtím jsem byla už taky dost empatická, ale ten můj vlastní porod byl pro mě úplně neuvěřitelný šok. A vlastně jakoby moje nejsilnější emoce z toho porodu fakt bylo úplně neuvěřitelný překvapení. Že jsem tam předtím mohla těch 5 let stát a říkat třeba těm ženám při tom porodu, co mají dělat a jak mají tlačit. A sama jsem to vůbec jako nezvládala. Opravdu jsem chodila jako v té porodnici a pořád jsem říkala, že to nechápu, že prostě to vůbec nechápu a že si myslím, že vlastně na tom porodním sále by neměl pracovat nikdo, kdo nerodil, protože ta vlastní zkušenost, aspoň za mě, je tak hrozně klíčová a alespoň mě to teda tak neuvěřitelně proměnilo, že ten pohled na ty těhotné rodící a ženy po porodu je alespoň pro mě teď teda zase úplně jinde, než byl. Musím říct, že mě teda opravdu překvapila ta intenzita toho porodu. A já to jako říkám to i nahlas, že já jsem párkrát předtím běžela s manželem nějaké závody, které měly třeba, nebo šla prostě nějakých jako 50 kilometrů. A tak nějak jsem si naivně říkala, že ten porod bude něco jako podobného, že vlastně jako trvá to tak zhruba těch prostě 12 hodin a bolí vás z toho pak jako to tělo a ty kyčle a teď je to takový dlouhý a vyčerpávající, ale občas si dáte nějakou svačinu a pak je to za chvilku dobrý a prostě 2 dny potom jste zase fit. Ale něco takového to mě vůbec prostě nenapadlo a třeba mě taky strašně překvapilo to, že ta bolest byla úplně jiná, než jsem znala. Taková jako nepřenosná a nepopsatelná a pořád jsem si říkala, jak to má vlastně ta příroda a to tělo opravdu jako geniálně vymyšlené, protože já už jsem si třeba pár dnů, já jsem věděla, že ten porod za mě byl teda jako šílený, ale pak už za pár dnů jsem si třeba tu bolest vůbec nedokázala vyvolat, jakoby zvědomnit, jaké to bylo. A to, jak ta žena na to prostě jako rychle zapomene, mě opravdu přišlo fascinující.
3: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku.
4: Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.

Django Django a Charlotte Gainsbourg doznívají s písničkou Waking Up a vy posloucháte Radio Wave a také víkendový On Air, který vám Radio Wave nově přináší od 10 do 14 hodin o víkendu. Máme právě půl jednou, před námi třeba Page Turners, taky Proto Martyr, anebo třeba Zapomněl jsem a Anička Vaverková.

Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na Rádiu Wave. Poslouchejte dnes od 10 večer na Rádiu Wave.

0: Tohle byla hudební spolupráce Brno Berlín. Zpěvák Zapomněl jsem a hudebnice Anička Vaverková na společném tracku Filmy. Před námi jsou teď na řadě kulturní tipy a filmy nebudou jejich předmětem. Podíváme se na divadla.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Mám pro vás 3 divadelní pozvánky, na které můžete zajít už zítra v neděli 4. října. A začneme ve východních Čechách v Hradci Králové. Klicpirovo divadlo totiž zítra od 19 hodin uvede hru Asfalt, Asfalt, Asfalt. Je to taková divadelní road trip, nebo chtěl jsem říct road movie, ale je to divadlo. Divadelní road trip založený na dokumentarizaci života kamioňáků. Taková sociální sonda, která zkoumá identitu řidičů kamionu na 3 metrech čtverečních. Zaprněným sedadle, s krabičkou cigaret, rozpustnou kávou, no a s výhledem na krásnou a romantickou krajinu, která člověku mizí před očima. Asfalt, Asfalt, Asfalt. Od 19 hodin hrají v Hradeckém Klicpirově divadle. Ústí nad Labem a jejich Činoherák zítra od 19 hodin uvede inscenaci Fuentovejuna. Je to známá divadelní hra od autora Lopeho de Vegy, také takový sociální thriller, který vám přináší naději na konec. Příběh vyprávěný znovu a znovu o tom, jak se mlčí, o tom, jak se snáší útlak. Přenese vás do jedné krajiny, do jedné konkrétní vesnice, kde budete sledovat příběh o hrdinství mužů a křehkosti žen. A nebo to bude snad naopak. Tahle ta pastorálka, která je tak trochu o lásce a taky zároveň tak trochu pohádkou o tom, že mlčení se dá vždy snášet jenom do určitého bodu, se jmenuje Fuentovejuna a od 19 hodin ji uvede Ústecký Činoherák. No a třetí pozvánka na zítřejší neděli 4. října, tentokrát do Prahy, do Archi Plus. Od 19 hodin znovu zde můžete zajít na autorskou inscenaci souboru God Save the Drama Queen s názvem Královna. Tenhle ten soubor propojuje improvizaci s dalšími divadelními formami a bude vám vyprávět příběh, který se odehrál v roce 1587. Tehdy vyvrcholil svár 2 královen popravou Marie Stuartovny. No a její sestřenice Alžběta I. tehdy totiž neměla jinou možnost. Popravit rivalku totiž znamenalo zachránit si vlastní krk a zůstat u moci. Jenže kdo jsou Alžběta a Marie dnes? Královna, tato inscenace, využívá tragický příběh 2 panovnic jako výchozí bod k diskuzi o ženách a o moci. Klade si otázku, co musí žena absolvovat, aby se k moci nejen dostala, ale aby u ní také zůstala. Od 19. hodin zítra uvádí Archa Plus inscenaci Královna.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Tohle byla Téa Sofia a písnička Bounce Back. No a my se teď společně chvíli před jednou hodinou odpolední v sobotu 3. října podíváme do Kalifornie. V Kalifornii totiž momentálně vešel v platnost, nebo byl spíš podepsán nový zákon, kterým guvernér Gavin Newsom zrušil dosavadní usnesení umožňující nezletilým osobám uzavírat sňatky nebo partnerství se souhlasem rodičů. Je to tak, takovéhle pravidlo právě doteď v Kalifornii a v mnoha dalších státech nebo spojených státech nebo státech amerických stále platí. Tenhle ten nový zákon v Kalifornii vstoupí v platnost 1. ledna příštího roku. No a stanoví, že uzavřít manželství mohou jen osoby starších 18 let. To je dlouho očekávané opatření na ochranu mladých Kalifornianek, protože dnes jsou kalifornské děti o něco blíž, než tomu byly kdy předtím. Tak to přímo říká Gavin Newsom, guvernér Kalifornie. Návrh podepsal společně s Courtney Sodden, jejíž rodiče jí dovolili vdát se za 50-letého hollywoodského herce Douga Hutchisona, teprve když jí bylo pouhých 16 let. Sodden, která se zasazovala o ukončení této praxe, označila takovouhle změnu za vítězství. Podle ní se od osob, které prošly dětskými sňatky, nikdy nemělo očekávat, že by nesly takové těžké břemeno manželství. No a Sodden dál dodává, že bude za zákaz bojovat i v dalších amerických státech, kde tyto děti zatím chráněny nejsou. Data ze sčítání lidu totiž ukazují, že se v Kalifornii každoročně vdá více než 9 000 dětí. Téměř všechna dětská manželství v USA se přitom týkají dívek provdaných za dospělé muže. Kalifornie přijala tento zákon a připojila se k 18 americkým státům. Ve zbylých 32 je tato praxe stále legální. Celý tento problém nebo záležitost popisujeme na našem webu v sekci Wave News, tak pokud vás dětská manželství zaujala, běžte se podívat tam, zjistíte více informací a pokud by vás zajímalo, jak jsme na tom v České republice, tak vás rovnou můžu uklidnit. Sňatky pro osoby od 16 let jsou povolené pouze ze souhlasu soudu. Do té doby není možné, aby osoba nezletilá podstoupila nebo vstoupila do manželství a to ani právě se s pouhým souhlasem svých rodičů.
1: Stage Rádia Wave.
2: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
1: Stage Rádia Wave.
2: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave.
3: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
4: Jsem trošku rebel.
3: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
4: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
3: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
4: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
3: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
5: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Addison Rae s písničkou High Fashion a předtím také Fontaines DC a track Favorite nám otevřeli playlist 13. hodiny na vlnách Rádia Wave. No, jak říkám, posloucháte Rádio Wave a na něm také víkendový on-air s Vojtou Záhorou. Já vám přeju hezké sobotní odpoledne. No a jak už jste právě asi zaregistrovali, nově od začátku října budete poslouchat víkendový on-air v novém čase, tedy od 10 do 14 hodin. My jsme tedy společně vstoupili do poslední hodiny našeho vysílání, nebo spíš mého vysílání s vámi. Už za hodinu mě ve vysílání Rádia Wave nahradí pořad Impact. Každopádně máme ještě celou hodinu, tak rozhodně není důvod smutnit. A máme také sobotu 3. října. Já jsem si pro vás chtěl zjistit, jaké hezké mezinárodní dny na dnešní den vychází. No a ejhle, jestliže byste tomu věřili, zrovna dnes máme jeden den, kdy žádný mezinárodní den není. A já ze své zkušenosti a pozice moderátora můžu říct, že tohle se mi snad v životě nestalo. Mezinárodní dny a určité roky a také slouží jako taková častá připomínka nějakých tematicky vymezených hodnot nebo dosažených úspěchů lidstva, či právě třeba naopak hrozeb a boje proti těmto hrozbám. A častokrát se mi stává, že vidím, že v jeden den jsou třeba 3 mezinárodní dny, a to Mezinárodní den saunování, slunečních brýlí a ještě k tomu čokolády. A opravdu musím říct, že vyjádřit velký údiv nad tím, že zrovna 3. října je zatím datum, které mezinárodně nějak význačné není. Tak možná i to je hezký den k tomu, aby jsme se zaměřili sami na sebe a trošku se tento den podívali do svého nitra na to, co nás trápí a jak bychom si třeba chtěli udělat radost. Co vy na to?

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Tohle byly Louds One a taky Izomandias na společném tracku Ice Baby Melt. 13 hodin 18 minut a já pro vás mám přichystanou poslední ukázku našeho společného sobotního času a ta bude tentokrát z premiéry našeho pořadu Podhoubí. Ervinor environmentálního magazínu Prokopa Pitharta a Máji Kořenové. Co s námi udělá takový les sežraný kůrovcem? A proč nás mladá smrčina, která takový les nahradí, i tak znepokojuje? Filozofka Eliška Fulínová a ilustrátorka Magda Gurská se v živé epizodě Podhoubí z Mezinárodního festivalu ilustrace a komiksu setkali nad otázkou, která spojuje estetiku, vědu i každodenní zkušenost. Jak vlastně vnímáme krajinu, která se kolem nás mění, to si dozvíte v novém Podhoubí, natáčeném na festivalu Lustr. Už teď k poslechu na našem webu, v aplikaci Můj rozhlas a samozřejmě v dalších podcastových platformách, kde nás rádi posloucháte. Já vám teď pouštím krátkou ukázku, kde uslyšíte právě filozofku Elušku Fulínovou i ilustrátorku Magdu Gurskou.
1: My vlastně rádi běžkujeme a já jsem byla jednou vlastně svědkem takového opravdu neuvěřitelného spontánního setkání běžkařského lidu poblíž pramenu Vltavy, kde došlo k takovému jako spontánnímu srocení a spontánnímu jakoby prostě projevování úděsu nad tím, co se tam děje. A to teda jako i nad tou mladou smrčinou, kdy ty lidi samozřejmě jako nějak vnímají, že se to obnovuje. Ale to prostě není ten les, který oni tam chtějí. Jo. A tahle ta zkušenost, kdy ty lidi, kteří se neznají a začnou tam jako spontánně prostě si vyměňovat ty názory na to, jaká je to hrůza, co jsme tam dopustili a co se tam děje a jak to zelený šílenství a tak dál, jo, který tam najednou splývalo i s tím jako opravdovým zeleným šílenstvím té spontánní přírody, která tam jako by bujela, ale která nikoho nepouští mezi sebe, že jo. Jo, tahle ta jakoby mladá smrčina, to prostě proto jsem taky byla tak trochu třeba drsná, jo. Ale tahle mladá smrčina, to není ten les, kam se dá jít na ty houby, jo. Tam jako pokud byste chtěli vlíst, tak musíte pěkně na čtyři, jo, a stejně se poškrabete a popícháte. A vůbec by to vlastně nešlo, že jo, protože prostě jsou tam ty popadaný a tlející starý stromy a tak prostě to je úplně neprůchodný, jo. Čili tohle se taky mnoha lidem nelíbí, jo. Zase z jiných důvodů. Jo. Tam to bylo moc smrti, tohle je zase moc toho neřízeného bujícího života. Jo. Prostě to je taky špatně. Jo. Takže no, já bych nebyla zase tak optimistická, co se týče toho jako proměňujícího se jako vnímání veřejnosti.
2: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Tohle byla emocionální horská dráha v podání indie rockové kapely Good, Sad, Happy, Bad a jejich písničky Blessed. Máme 13 hodin 32 minut k tomu a před námi je rubrika Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: A já pro vás mám teď výběr 4 různých koncertů, na které můžete zajít v příštím týdnu ve středu 7. října. A začneme tentokrát v Ostravě v baráku. Tady od 20 hodin vystoupí Katarzia společně v doprovodu hudebníka Robina. Nebo spíš Robina, který se říká Robin Duo. Katarzie vydala před nějakou dobou své nové album Pozvěma neprýdem a přichází ho do Ostravy, do baráku představit v akustické verzi společně s klavíristou Robinem Galiou, spoluautorem některých skladeb z alba. Pokud byste chtěli takový teaser, tak si určitě nenechte ujít rozhovor Katarzie, který jsme vydali na našem YouTubeovém kanále, kde se jí právě na nové album ptala má kolegyně Tereza Havlínková. No a od 20 hodin uvidíte vystoupení Katarzia a Robin Duo v ostravském baráku ve středu 7. října. No a my se teď přesouváme do Brna, do kabinetu Muse. Od 20 hodin tady totiž vystoupí popová kapela Good Times Only v doprovodu objevu, hudebního objevu loňského roku, a to tedy kapely Taige. Good Times Only už vydali svoje třetí dlouhohrající album s názvem To mi ještě nikdo nikdy nedělal. Letos s ním objížděli festivaly, stejně tak jako Taige s jejich nejnovější deskou. Oba dva tyto hudební subjekty se vám představí v brněnském kabinetu Muse a zároveň také pokřtí právě dlouhohrající nové album Tohle mi ještě nikdo nikdy nedělal. Good Times Only a Taige v Brně v kabinetu od 20 hodin. Přesouváme se do Prahy a v Praze vás totiž ve středu 7. října čekají dva zahraniční koncerty. Jeden ve Fuchs 2. Od 19.30 vám tady zahraje kanadská altpopová hudebnice, která miluje temné, hypnotické nálady a atmosféry. To je Ashley Siena a doprovodí potom mladá česká hudebnice se sametovým hlasem a velkým sexypílem. Ta se říká Saranov. No a další zahraniční hudebník, který se vám ve středu představí v Praze, tak to je Joshua Aiden. Patří k hlasům, které si vás najdou spíš, než byste si ho jen tak pustili náhodou. Je to britsko-nigerijský básník a performer, který vyrostl na londýnské open mic scéně a postupně se dostal skrz spolupráce s projekty Sons of Kemet nebo The Comet is Coming právě do hledáčků a hudebních odborníků. Od 19.30 vám potom v Praze vystoupí v Kafé v lese. To byly 4 koncerty na středu 7. října, tak pokud ještě nemáte plány, tak věřím, že jsem vám určitě dobře poradil.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. S Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Radio Wave.

Fucking Star v podání Bariela a taky Atény Chlebové doznívá 13 hodin 43 minut a jednu speciální hudební záležitost pro vás chystám už teď. Angus Andrew, to je jediný stálý člen skupiny Liars, nedávno se přestěhoval do městečka Kalamazoo v Michiganu a zažil tam toxické zamoření vzduchu, za které mohla místní továrna na obaly. Toho inspirovalo, složil o tom track, ten track se jmenuje Ice Pick Kalamazoo a vy ho uslyšíte v sobotním odpoledni na Waveu.

Erykah Badu a taky The Alchemist na tracku Breezy. Znějí právě 13 hodin 51 minut a víkendový On Air Rádia Wave s Vojtou Záhorou od mikrofonu dospěl do svého dnešního konce. Ladili jste víkendový On Air poprvé v novém čase od 10 do 14 hodin a 14. je dnes moje konečná. Tak než se s vámi rozloučím, ještě vám povím, že ve 14 hodin mě ve vysílání Rádia Wave bude střídat Adéla Šponerová a její pořád Impact. Tentokrát o produkční Andrea Bláhová je taková letošní produkční new star, nebo spíš new boss. Do takového žebříčku jí zařadil IQ Magazine, kam právě vybírá pravidelně ty nejtalentovanější mladé osobnosti mezinárodní, koncertní a festivalové scény. Impact s Andreou Bláhovou a Adélou Šponerovou budete tedy poslouchat už za chvíli od 14. Já doufám, že zbytek vaší soboty bude příjemný a díky moc, že jste ladili Radio Wave a také víkendový On Air se mnou právě k vašemu sobotnímu obědu. Mějte se hezky, čaudy!

0: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizi.

0: koncertov. Ja si myslím, že si ľudia vždy nájdu cestu, aj v moment, kedy by sme naozaj sa ocitli v štádiu, kedy by nám to politika akýmkoľvek spôsobom neumožňovala, aj keby sa stratili tie financie, tak si myslím, že by sme vždy dokázali tie festivaly vrátiť skrz nejaké DIY koncerty.
1: Možná směřovala tam právě, jak jsi začala, co by jsme ztratili, co zkrátka ty festivaly vytváří, jestli je to za tebe nějaká komunita, nějaký pocit jako bezpečí, aspoň na nějakou omezenou dobu.
0: Myslím, že je to presne to. Je to pocit komunity, pocit toho, že niekam patríme. Je to možnosť vidieť veľmi inovatívne veci aj zo zahraničia, aj na našej lokálnej scéne. Vidieť ľudí, ako robia niečo, čo milujú, ako tvoria. Tak by som to asi zhrnula.
1: Říká Andrea Blahová, moc ďakujem, že si prišla.
0: A ja moc ďakujem.
1: A tohle byl pořad Impact. Tentokrát jsme se bavili o hudebních festivalech, o tom, co všechno je za jejich organizací. A já jsem Adela Šponerová, moc se na vás budu těšit zase příští úterý u dalšího dílu.
2: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave. Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
1: Starter.
2: Starter.
1: Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým na Rádio Wave.
3: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na Rádio Wave s Filipem Černým
4: a Martinem Šolcem.
3: Hezký večer, zdravíme vás u posledního mimosezónního speciálu, respektive možná předposledního.
4: Jako nevíme, co se bude dít za 14 dní, něco určitě teda, ale nevíme, jestli se to bude týkat Startéru. To, co se bude týkat hitparády neobjevených úplně nejvíc, je začátek října, protože to je takový jako standardní čas na to, abyste zbystřili a opravdu už se jako dobře rozmysleli, jestli náhodou ještě nestřežíte v šuplících nějaké ty tracky, protože je budeme velmi brzy potřebovat.
3: Tracky nám můžete jako každý rok posílat na starter@rozhlas.cz. No já musím říct, že už jsem otevřel ten inbox a je tam těch tracků neuvěřitelný množství. Čekalo tam na mě zhruba 320 e-mailů, kterýma se postupně prokousávám. Filipa to čeká za chvíli. No a musím říct, že už tam je jeden, dva tracky minimálně, který mě teda hodně baví. Takže myslím, že se máte na co těšit v tom nadcházejícím ročníku.
4: Ty určitě myslíš ten odkaz na streamovací platformy, který odkazuje na Linkin Park a Somewhere I Belong, to byla písnička?
3: Bylo to víc písniček od Linkin Park, ano, Starter má evidentně velkého fanouška kapely Linkin Park, ale posílejte nám víc ty začínající jména, budeme za to radši.
4: To by možná bylo lepší, taky by bylo super, kdybyste nás sledovali na našem Instagramu starter_radiowave, kde se budete dozvídat novinky o chystaném ročníku. Taky tam určitě přibude nějaká videopozvánka na to, aby jsme vás zaktivizovali, protože sice těch tracků, jak zmiňoval Martin, už tam je docela dost v té schránce, ale on jich vlastně nikdy není dost a my máme rádi, když je z čeho vybírat. Stejně tak budeme ještě nějakým způsobem konzultovat naší porotu, takže stále platí, že kdybyste měli nějaké významné tipy na to, kdo byste chtěl, aby hodnotil vaši píseň, tak nám to klidně můžete psát, ty podněty.
3: Když pošlete track do Startéru, tak a projdete tady tu naší hitparádou, tak pak můžete vyhrát spoustu skvělých věcí, kromě peněz na video single, tak je to hlavně hraní na všemožných letních festivalech, kterých je tam čím dál tím víc a opravdu to stojí za to. My kromě Startéru děláme ještě jednu soutěž, jmenuje se Checking. Je to spíš takový exportní projekt a naším velkým snem s Filipem vždycky bylo, aby nějaká kapela, která prošla právě Startérem, potom vyhrála třeba Checking.
4: Ten sen zněl jako ve své celistvosti tak, že výherní projekt Startéru se potom ideálně stane i výherním projektem Checkingu. Nikdy jsme tomu neměli blíž jako s dnešními hosty, protože s námi tu jsou plzeňští Aida Young, který si představíme už za malou chviličku. Možná ještě předtím bychom si mohli říct, jak vlastně by měl vypadat ten váš e-mail předtím, než pošlete tu písničku, protože ideálně ty Linkin Park možná nepředstavují ten snový scénář. Jak to je, Martine?
3: Když nám pošlete jedno slovo, jako nám třeba poslali Aida de Young, respektive jeden odkaz na YouTube, jestli si to dobře pamatuju, tak nevadí, my si vás najdeme, vrátí se vám automatická odpověď od nás, kde uvidíte, co všechno od vás potřebujeme, ale pokud si tohle chcete ušetřit, tak nám určitě pošlete ten track, ideálně i ke stažení, pošlete nám nějaký krátký bio a hlavně i nějakou vaši fotku.
4: Dneska to bude, věřím, taková masterclass pro kohokoliv, kdo se bude snažit soutěžit v příštích měsících, letech, protože z málo koho máme takovou radost, jako je právě kapela, která zavítala dneska za námi do studia. Takže máme tu Iris Hobson Mazur, ahoj.
5: Ahoj.
4: A taky Máru Kolihu z Aida de Young, čau.
6: Ahoj.
3: Ahoj, vy jste se tam ošívali u toho úvodu v židlích, protože jste si vzpomněli na ten e-mail. Marko, ten si posílal ty, jestli dobře. Je to tak. A vidíte, kam to jde, jak dotáhli.
4: Z těchto random e-mailů právě často vznikají ty nejhezčí věci. My jsme vás tu, když jsem se koukal do historie, naposledy měli na rozhovoru v červenci 2024. To si pamatuju moc dobře, protože mě cestou do studia pokálel holub. A taky si to pamatuješ?
5: Jo.
4: No, tak to už mě mrzí trošku víc, jako, ale zaznělo tehdy, že Mára moc rád vaří, že je taky trochu control freak a Iris tady nadšeně vyprávěla, že díky koncertu na různých místech, kam jste se dostali, potkáváte hromadu fajn lidí a že to potom tak postupně, jak řekla, snowballuje. Jo. A teďka teda střih do podzimu 2026, léto je za námi. Jak se vám daří? Co všechno se změnilo?
5: Daří se nám dobře, bych řekl.
6: Teďka toho máme hodně, protože vlastně připravujeme vydání našeho druhého alba. Takže se snažíme to všechno nějak balancovat. Já vlastně zároveň budu mít státnice příští týden, takže a zároveň řešíme nějaký tours do budoucna, který jsou spojený i s tím albem, takže je to trošku hektický, ale máme se dobře po létu. Dali jsme si trošku míň koncertů, ale ty, které jsme měli, byly skvělý.
3: Tak o to víc si vážíme, že jste za náma dneska dorazili. Já teda za nás i za posluchače Rádia Wave hrozně moc držíme palce v rámci státnic. No a držíme vám teda obrovský, obrovský palce i v rámci toho tour, který vás čeká. Vlastně jako mně to přijde úplně neuvěřitelný. Vždycky, když vy oznámíte nějaký vaše nový koncerty, jezdíte po celé Evropě a teď vás čeká dokonce i Anglie. Je tam Londýn, Bristol, Sheffield, Manchester a ještě daleko víc měst. Jak se vám tohle povedlo zabukovat? A Mara, já už se koukám na tebe, protože vím, že bukuješ Ida de Young. Spoustu mladých kapel za náma chodí a ptá se, my potřebujeme nějakýho bookera, kdo nám může pomoct, co nám poradíte? A pak já říkám, říkám vždycky, no koukejte na Ida de Young, dělej si to sami a koukejte, kolik mají koncertů. Tak zvládáš to ještě pořád?
5: Ještě furt nějak jo, ještě mě to furt trošku baví. Teda, no furt mě to dost baví, ale furt je to nějak vlastně v pohodě. Je to jako, je to docela náročný, poslední dobu jsem s tím měl už jako občas takovej trošku, jsem si to byl taky trošku vyhořelej. Ještě jakoby, jak teď vydávám to album, tak toho bylo fakt hodně. Ale vlastně to furt stojí za to, když potom jakoby jedeme na ty koncerty, tak je to prostě super. Takže tam se pak vrátí.
3: Já musím uznat, že vy jste jedna z nejlepších koncertních kapel, ale možná si pojďme připomenout nějaký naše jako to první setkání s váma, i když bylo to i možná pár měsíců předtím, než právě přišel tenhle úžasný track do inboxu, ten track, který přišel jedním odkazem na YouTube a my jsme debatovali, tak nasadíme tuhle kapelu, když nám to poslali jenom takhle, nebo nenasadíme, a pak jsme zjistili, jak neuvěřitelný je to banger.
4: Dneska playlistově půjdeme víceméně chronologicky, takže opravdu začínáme u té soutěžní skladby a potom se budeme dál vydávat v diskografii Ida de Young až třeba k aktuálnímu singlu. Tady ale nejdřív skladba Mr. Pie, která vám zajistila to místo ve finále Startéru 2023-2024 a od té doby se dělo spoustu věcí a o tom, co přesně se dělo, se budeme bavit v dalším vstupu.
3: Posloucháte Startér na Radio Wave.

0: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na Radio Wave. S náma ve studiu asi nejpracovitější kapela na české scéně, Aida de Young. Ještě jednou ahoj.
1: Ahoj.
2: Váš albový debut, protože my jsme se teďka jako podívali tady tou skladbou samozřejmě trošku dál do historie, když jste se přihlašovali do Starteru, když bylo debutový EPčko. Od té doby se stalo spoustu věcí, ale asi nejvýznamnější věc, která se stala, je, že s tím albovým debutem jste sezbírali víceméně každou cenu, která u nás existuje. Mě zajímá, jestli
0: Anděl
2: to...
0: Apollo nominace na vinylu, neuvěřitelný.
2: A ještě rok předtím samozřejmě jako proměněná nominace na vinylu na objev roku, takže bylo toho hodně. A určitě se vás spoustu lidí ptalo na to, jakým způsobem vás to ovlivnilo a tak. Ale co to udělalo v rámci toho jako interního kapelního fungování? Protože mě u vás vždycky přišlo nejzásadnější, že kdykoliv vás vidím, ať už je to v nějakém settingu jako na pódiích, nebo když se s váma někdy mám to štěstí setkat třeba ve zkušebně, když jsme točili nějaký doprovodný materiály k checkingu, tak z vás prostě strašně sála ta jako hluboká láska k té hudbě a taky k tomu společnému hraní, že prostě víte o tom, že ta společná chemie tam je. Tak co udělalo s tímto uznání, protože jestli to třeba nějak jako nabustovalo ten drive nebo motivaci do toho šlapat dál, anebo jestli to v něčem i trošku vytvořilo nějaký tlak a mělo to nějaký negativní důsledky. A teď čistě myslím v tom osobním interním kapelním fungování.
1: Mně přijde, že vlastně asi vůbec přijde, že to, že jako ne, že bychom to jakoby nevnímali, jako, že jsme za ně určitě rádi, ale ani jsme o tom jakoby neměli nějaký sálodlouhý debaty, protože jsem říkal, ok, co se stalo, je to fajn, ale a taky vlastně obě ty ceny tohleto rok vlastně přišly v čase, kdy jsme jako byli hodně deep v dělání našeho nového alba, takže jsme jako byli zaměřený na to a tohle to bylo tak nějak, ne jako navíc, ale vlastně nějaká jakoby vnější věc, kterou jsme ani za stolik jakoby nevnímali.
0: To zní jako hodně zdravý přístup k hudebním cenám a jako moc vám k němu gratuluju. My vždycky, když jsme se bavili o tom, co by vám jako kapele nejvíc pomohlo teďka v tenhle moment, tak vždycky ta jedna odpověď byla let them cook, prostě nechte je bejt a bude to úplně nejlepší. A jenom chci podepsat to, co předtím říkal Filip, že jsem z vás vždycky měl přesně tenhle ten pocit, že úplně nejlíp fungujete, když jste právě spolu, hrajete dohromady a je to právě vidět i na těch živácích. Jak to vnímáte vy po těch letech toho fungování té kapely? Mění se vám tahle ta chemie mezi váma? Musíte se teďka jako nutit do nějakého společného hraní, anebo je tam ten drive i v rámci skládání vlastně pořád stejný, i když třeba posloucháte všichni různý projekty?
3: Myslím, že to je v něčem stejný, ale samozřejmě se to furt jako mění v tom, co třeba posloucháme, nebo když máme třeba nějaký společný vlastně interpret, který třeba posloucháme spolu, nebo hrajeme nějaký covery, jakoby přesto máme docela jakoby radost. Teďka jsme hráli cover často na television, který máme všichni rádi a i na broadcast. A tohle mi přijde jako skvělý moment se tyhle věci vlastně jakoby učit spolu a potom je hrát na koncertech a často to zahrajeme úplně špatně. Ale vlastně je to takové uvolnění, že nehrajeme furt to samý a furt to vlastně střídat. A myslím si, že fakt prostě mám největší radost, když hrajeme spolu a jedeme někam a cítíme, že to jde někam do nových míst a to je za mě skvělý. No.
2: Ty nový místa, který popisuješ, často můžou být ovlivněný právě i tím, co posloucháte mezi sebou, co si třeba ukazujete a i z takových skladeb bude tvořený dnešní playlist. Tak co nás teďka čeká? Proč jste vybrali právě newyorskou kapelu Blond Redhead?
3: To vybral Pája, který tady není.
2: Zdravíme ho.
3: Já zdravím Páju, který to určitě poslouchám. A my vlastně, já jsem tuhle písničku neslyšela, takže to bude nový i pro mě. A Mára, nevím, jestli to...
1: Já jsem ji někdy slyšel, ale ještě jsem moc ji nepamatuju.
2: No tak první dojmy, na ty se těšíme od vás, až dohraje skladba, která se jmenuje, Martine?
0: Jmenuje se Hated Because of Great Quality. Posloucháte Starter na Radio Wave a tahle písnička má jenom 4 minuty 40, takže do ní možná vlezem.

0: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na Radio Wave, dohrává nám kapela Blond Redhead, kterou vybírali Ida de Young do dnešního plejáku a mně se hrozně líbí, že ji nevybrala ani Iris, ani Mára, ale vybral ji Pavel od vás. Tak jenom já chci ocenit tu obrovskou důvěru, protože jak jsem pochopil, tak ani jeden z vás tu písničku 100% neslyšel předtím, než jsme si ji dneska zahráli a možná mě zajímají vaše první dojmy v tom případě. Vybral to dobře?
1: Vybral to skvěle, ale tak my víme, že Pája má dobrý vkus v hudbě, to jsme se nebáli, že to bude nějaká cheesy písnička.
2: Ta důvěra v něj zrovna v tohoto člověka asi musí fungovat jako velmi pevně, protože to je hlavní producent, řekněme, všech těch skladeb, který vytváříte. A abych se v té souvislosti vrátil teďka k tomu vašemu vaření, když jsme u toho byli v tom předchozím vstupu, protože říkáte, chystáme novou desku, ale zároveň už za chvíli vyrážíte na tu UK tour. Častokrát dělání alba a psaní nových věcí znamená právě třeba pauzu od koncertování. Ve vašem případě to musí znamenat, že už je všechno hotovo a odezdáno a teďka vyrážíte, takže k vašemu pilotnímu singlu k té desce se budeme dostávat, ale znamená to, že se to tentokrát oproti třeba té předchozí stalo velmi rychle a byli jste schopni mezi těma pauzama, kterých upřímně nebylo tolik od toho koncertování, stihli udělat celý album?
3: Jo, jakože stalo se to nějak hodně rychle, no. Jakože celý vlastně nápad s tím albem bylo to, že na rozdíl od toho minulého alba prostě půjdeme do studia bez jakýchkoliv demíček a prostě to uděláme tam nějakým způsobem.
1: Vlastně u Lukáše Poláka v kasárnách.
0: Jo. A zdravíme Lukáše, tam jste navařili.
1: Přesně. A vlastně jsme Lukáše poznali jakoby přes hraní a potom nám začal jakoby i zvučit koncerty, když má čas teda. A vlastně ten, myslím si, že ten jakoby vztah, který jsme navázali a i vlastně Pája a Lukáš, tak vlastně nám přišlo, že by bylo skvělý tohle zkusit jakoby vlastně dát i do toho alba a chodit vlastně pravidelně k Lukášovi a nemít jakoby jeden týden, kde to půjdeme všechno nahrát, ale víc to jakoby rozkouskovat, protože přesně takhle jakoby časově to bylo i lepší a vlastně i skládat ty věci jakoby v tom studiu a ne jenom mít jako připravený písničky, které jsme už hráli, ale fakt to skládat jakoby přes to nahrávání a mít věci, které třeba ani nejdou vlastně zahrát živě, ale budou takhle na tom albu a třeba to budeme hrát úplně jinak vlastně.
3: Nějaký ty písničky vznikly přímo ve studiu, třeba jedna nebo dvě, potom nějaký byly jakoby složený už třeba ještě před vydání toho prvního alba a pak nějaký jako byly složený vlastně třeba měsíc, dva před tím nahráváním, který jsme třeba složili s Pájou jakoby v nějakém rychlém sledu.
2: No to jsem se právě chtěl zeptat, jak to vypadá v praxi, jo? To znamená to, že má mít nahrávat part a ten se ještě teprve cizeluje mezi ostatníma kapelníma členama, protože ještě třeba jako ho nikdo neukázal, teď jsem s ním přišel a najednou dostává nějaký feedbacky, třeba takhle?
3: Jo, jakože bylo to asi hodně tak, že jakože u většiny těch písniček jsme měli prostě nějakou jakoby strukturu, jak to vlastně bude, ale potom nějaký ty další party do toho, tak vlastně byly prostě tak, jakože někdo prostě přišel do studia a zkoušel prostě to jakoby v ten den, bez toho aniž by to vlastně slyšel předtím třeba tu písničku.
0: To chce hrozně moc odvahy tohle a já jsem na celý to album strašně zvědavej, protože i vzhledem k tomu, že je to pro vás premiéra takovýhle formy skládání, my než ještě pokecáme o těch vašich zahraničních ambicích, o tom, co vás čeká po Evropě a o tom, jak to vlastně všechno zvládáte při tom tourování, tak bych chtěl pustit první single právě z téhle desky a je to Dragonhead, tak se to pojďme dát a pak o tom pokecáme. Posloucháte Starter.
4: Starter. Wave.cz/Starter. Pošli nám svoje tracky.

0: Aida The Young a jejich Dragonhead, aktuální single, který vyšel teprve pár dní nazpět. Je to pilotní věc z toho připravovaného druhého alba, o kterém se tady bavíme právě s Iris a s Márou. Neřekli jsme ještě název toho alba, to bude Seeing in Reverse.
1: Ano.
2: Je to tak.
0: Co zatím vidíte?
1: No, já vždycky se snažím najít nějaký jako obrazy, které jakoby přes to album jdou, nebo přes hlavně ty lyrics. A vlastně to minulý album, to bylo vlastně slunce a v tomto albumu mně přišlo, že bylo hodně vlastně očí a koukání a vidění a myslím si, že to i tím, že jsem se učila jakoby na státnice a četla jsem hodně o vizuální kultuře.
0: Já myslel, že jsi chtěla vracet čas do domu, kdy jsi nemusela učit na státnice.
1: Ne, ale právě to trošku i nějaká asi nostalgie nebo koukání se jakoby dozadu nebo pospátku a tak.
0: To je ale paradoxní, protože v něčem tenhle single znamená úplně nový začátek pro vaší kapelu, nejen v tom, že otevírá jako nový albový cyklus, ale taky vlastně měníte label, protože Korobuška Records, jak bylo před pár dny oznámeno na jejich sociálních sítích, vlastně jako ukončuje činnost, co se týká toho, tý značky, ale ten hlavní aktér bude nějakým způsobem pokračovat, to klidně, jestli máte víc informací, tak nás to zajímá, ale nově jste se ustájili u Day After Records, tak co to pro vás znamená teďka v rámci změn a třeba i jako nové workflow?
2: Přemýšlím. Asi jsme to hlavně jakoby mega rádi, protože Day After jsou strašně fajn. Jsou to strašně fajn lidi a zároveň jsou z Plzně, takže to je takový jakoby dobrý spojení.
0: Ale vy už moc v Plzně nebýváte.
2: Ne, to nebýváme, ale je to vlastně, přišlo nám to vlastně i takový fajn, jako tak nějak trošku symbolický, že jsme z Plzně, to vydáme.
3: Návrat ke kořenům.
2: Přesně tak. A jakoby celý to vlastně to vydání bylo jakoby strašně, strašně fajn, že mi přišlo, že to vlastně bylo v něčem úplně bez problému. A dobře vykomunikovaný, takže to jsme jakoby mega rádi.
3: To zní skvěle a gratuluju takhle k novýmu domovu. A když jste si předtím mluvila o těch obrazech a mě by vlastně zajímalo, já tvoje texty vždycky vnímám, že jsou jako velmi právě sugestivní a velmi obrazotvorný z toho, co stihnu pochytit. Co bys možná doporučila nějakým začínajícím interpretům, kapelám nebo songwriterům hlavně, který mají i třeba nějaký tvůrčí blok, co třeba tobě pomáhá, protože věřím, že zákonitě to muselo někdy přijít, že ti nešlo skládat, tak podělíš se s náma o nějaký tip pro startéří kapely, jak na to můžou pracovat?
1: Jasně, no myslím si, že často vlastně pro mě poslouchat hudbu mě ani tolik jako nepomáhá, že fakt jako číst a koukat se na filmy a jakoby chodit ven a jakoby chodit někam a dělat věci a ne jenom se nějak trápit s tím, že ti to nejde a jakoby hodně písniček pro mě přišlo fakt z nějakých jako podcastů nebo příběhů nebo nějaká prostě jeden jako obraz něčeho, nějaký příběh, který mi někdo říkal a fakt jakoby psát o věcech, které tě fakt zajímají a fakt se jakoby ponořit potom třeba do nějaký jako pro mě i super nějaký jakoby research, že když slyším o nějakou jednu skvělou mytologii nebo něco, prostě se do toho ponořit a potom jakoby přirozeně z toho plynou jakoby další obrazy a další nápady a hlavně psát hodně a vlastně se prostě nebát to dostat na papír a ne se jako blokovat nad tím, že jedna ta písnička nejde, ale snažit se jakoby prostě taky se nahrávat, že hodně se jakoby pustím ten track a freestylu nějak nad tím a potom občas tam chytíš nějakou skvělou věc a dá se s tím jakoby pracovat dál.
0: Tady cenné know-how od Iris ohledně toho, jak rozproudit vaši fantazii. Myslím si, že bujnou fantazii má i Alex G, kterého si budeme pouštět jako dalšího. Yes. Teď, když jsi mluvila o mytologii, tak ten nedávno otevřel takovou mytologii zvířat s deskou Animals, ale to už nějakou dobu nazpět. Tak co pro vás tenhle americký písničkář znamená, proč jste vybrali skladbu Runner a kdo to byl, jestli znovu Pája třeba?
2: Ne, to jsme byli my s Iris, protože ho máme strašně rádi. Pro mě osobně to je jedna z mých jako oblíbených věcí. Hlavně ty jeho poslední dvě alba, tak mám vlastně fakt strašně rád. Přijde mi, že strašně jako zajímavě kombinuje nějaký takový jakoby klasický jako single songwriter zároveň, ale jakoby s nějakým, občas nějakým hyperpopem a s dalšíma věcma. Přijde mi to strašně
1: Ta strašně produkce originál, je strašně skvělá.
2: Já mám strašně rád jako jeho produkci, že to je prostě spojení strašně moc věcí, které mám rád, takže... Takže to je super típek.
3: Moc díky za tenhle výběr a tady už je Alex G a jeho Runner ve startéru na Radio Wave.

Doznívá Alex G a jeho runner ve startéru na rádiu Wave, no ale s náma ve studiu kapela Ida the Young. No a už se konečně pojďme dostat k tomu, proč jsme se tady dneska vlastně potkali a že

0: pro mě, protože jako jak jsi říkal, tak máme ještě furt strašně práce s tím albem, takže to nějak musíme tak brát postupně, aby jsme se z toho nezbláznili. Ale protože i tím jako právě, jak jsme byli už na víc showcase, jak jsme třeba byli na Mentu tuhle ten rok, tak už nějak trošku asi snad víc víme, jak ty showcase probíhají a co toho očekávat. A jako jak
1: je to,
0: na to
1: teda
0: být.
1: Určitě víme, že to je větší než Ment, je, že to je trošku jiná atmosféra než na Mentu, ale myslím si, že už jakoby nám dost lidí o tom různě povídalo a vlastně jakoby chceme hlavně jakoby připravit se na to tím, že ta jakoby ta show bude, že bude super a mít u sebe vlastně skvělý lidi, kteří nám s tím pomůžou, snad Lukáše a snad ještě třeba někoho na svět, nesvětla a jo, přesně.
2: My tam snad nebudeme chybět taky, aby jsme vás podpořili minimálně, co se týká publika. Martin byl podle mě na Eurosoniku už tak 8krát v řadě a věřím, že stejně jako já si Ira The Young představuje úplně ideálně třeba v rámci stage toho kostela, kde si myslím, že může úplně krásně vyniknout ta jejich specifická dovednost nemít žádný koncert stejný a že přesto, jak se některé kapely prostě na ty showcaseový festivaly připravují, že to musí mít prostě od začátku do konce jasný, co se bude dít, tak si myslím, že ta vaše devíza právě tkví v tom, že se přizpůsobíte tomu danému prostředí a právě tomu publiku, před kterým stojíte. Vnímáte to i takhle, že vlastně součástí úspěchu je i nepřipravit se někdy?
0: To podle mě určitě. To mi přijde i jako celkově, i s jakýmkoliv, se všema věcmi okolo kapely, i třeba jako zařizování tůra takhle.
2: Přijde, jo, takhle.
0: Že mi přijde, že je dobrý prostě být připravený na to, že se může pokazit úplně,
2: cokoliv.
0: Úplně všechno. Cokoliv. A být prostě připravený na to, že to vlastně může být na místě úplně jiný, než si člověk myslel, že to bude.
1: Myslím, že nám
0: bude.
1: To fakt zachránilo nějaký koncerty a i potom si myslím, že fakt víme, že někam přijdeme a že budeme mít nějaký koncert, ale může to mít strašně moc různých podob a vůbec se nebojíme, jakože kdyby jsme tam přišli a nebyla tam jedna věc, jakože hráli jsme prostě v každý různý té sestavě a to je právě na tom zábavný, jakože občas je super mít tu jistotu a občas jsme jakoby unavený z toho, že to musíme furt řešit a chceme prostě jenom zahrát tak, jak to hrajeme normálně, ale myslím, že už jsme na to připravený a že je fakt fajn si tohle vyzkoušet jakoby v těch různých formách a nebát se toho, že se může něco pokazit a že se může něco změnit.
3: Filip to otevřel otázkou, jak by měl vypadat ten ideální koncert Ira The Young, třeba na takovémhle showcaseu. A jak vás poslouchám, a i při tom, když Filip pokládal tu otázku, tak jsem si říkal přesně tohle samý. Já jsem vás viděl už na několika místech v různých setupech. Vždycky ten koncert byl úžasný a vždycky byl úplně jiný. A to je vaše ohromná devíza. A myslím si, anebo když tak mě vyveďte z omylu, že při projíždění té Evropy, když občas přijedete na místa, které můžou být často i dost punkový, často dost DIY, tak člověk musí být hodně, hodně připravený na to, že se může i něco pokazit a že budete muset improvizovat. Zažili jste nějaký koncert, kde jste se museli, kde jste si říkali, tak to asi nezahrajem už, dospělo se někdy do téhle fáze?
0: To asi vlastně ne, jakože měli jsme fakt jakoby hodně koncertů, hlavně jako na nějakých právě zahraničních tour, kde prostě jsme tam třeba přijeli, cítili jsme, že tam třeba jakoby nejsou odposlechy, což jakoby taky jsme to nějak zahráli. Takže vlastně to.
1: Nebo teď jsme, když jsme byli v Německu, to bylo v Hamburgu, ne, já vždycky říkám Hamburg, ale...
3: Ale byl to Hanover.
1: Ve Frankfurtu.
3: Frankfurt, ok.
1: Tak tam vlastně neměli, že jo, taky tam nebyl zvukař vlastně.
0: To bylo v Hanoveru.
1: To bylo v Hanoveru. No.
0: A to, jako když jsme přijeli na koncert, na který jsme jeli 5 hodin, což byl začátek našeho německého tour, a přijeli jsme tam a zjistili jsme, že tam není žádný zvukař a že se to musíme nazvučit sami.
1: Ani jsme nevěděli, kde jsou světla, jakože jsme to museli všechno osvítit, ale nakonec to byl krásný koncert.
0: Jo. Hlavně Pája, ten z kapely, tak ten umí všechno, takže samozřejmě umí zvučit ty koncerty, takže...
1: Jo.
0: To prostě stalo.
3: Tohle se v zahraničí děje a myslím si, že bychom si měli hodně vážit toho, jaký technický zázemí máme i na české scéně, protože v zahraničí to kolikrát není samozřejmost. Vyměnili byste to někdy třeba za to, že byste zpívali česky a jezdili byste tady po České republice, anebo je to přesně tak, jak to chcete teďka?
1: Jako furt jezdíme docela po České republice, myslím si, ale... Nevím, líbí se nám to tak, jak to máme. Jo. Budeme v tom pokračovat.
0: Je tak.
2: My to teď zase předělíme písničkou, tentokrát už to bude zase vaše tvorba. Single, který se vlastně nedostal na tu debutovou desku, možná nám můžete říct, proč po tom, co zazní, jmenuje se Right Way Up.
4: Hitparáda neobjevených.

0: Aida The Young, opět a jejich Right Way Up, o něco starší single, který to nakonec nedopracoval na debutovou desku, za kterou jste byli tolik oceňovaní. Z jakého důvodu to vlastně je? Byl to takový track prostě po cestě k desce?
1: My jsme to vlastně nahrávali společně s Blue Light, písnička, která vyšla na Full Moon
0: kompilaci.
1: Jo, přesně. Takže to jsme nahrávali společně, protože jsme nahrávali v táboře vlastně u Davida Zemana, vlastně na pás, a věděli jsme, že tam máme prostor vlastně ještě nahrát jednu písničku. A tohle je písnička, kterou jsme jakoby vlastně skládali ve třech, když jsme hráli v tom jakoby elektro setupu. Takže jsme se rozhodli tohle nahrát, no. Takže to byl takový bonus věc.
0: Já si troufám říct, že si správně pamatuju, že docela dost fandíte kapele Geese a obecně i starším věcem okolo Camerona Wintera, který vyšli. Já jsem nedávno viděl nějaký úryvek rozhovoru, který dělal, a on tam měl zodpovědět, co je to nejtěžší na tom být vlastně umělecky aktivní na hudebním průmyslu obecně, a říkal, že jsou to ty kvanta jako různorodých činností, které je potřeba dělat, ale jsou vlastně těžko definovatelný. Jo? Mm-hmm. Že nikdo moc nedokáže říct, co všechno to dohromady znamená, pokaždý je to něco trochu jiného. A specifikoval tu obtížnost hlavně ze strany jako těch kreativně smýšlejících lidí, kteří často nebejvají úplně tak vybavený dobře na to dělat tyhle ty typy těch aktivit. Ale říkal jsem si, jak to vlastně může jako lícovat u Aida The Young, když mají máru.
2: No. Já jsem tě chtěl právě zastavit a pak jsem to spolknul a nechal jsem tě domluvit a ty jsi to řekl za mě, tak Máru.
3: Tak to mě těší.
2: Tak jo, tak pojďme se dát další track v tom případě, to je jasný.
0: Takže to nepotřebuje odpověď, jo, myslíš?
2: Já myslím, že Mára dropnul mic a je to tak.
0: Každá kapela potřebuje svého Máru, prostě jsme se dozvěděli. A my si dáme Karen Dalton, podíváme se dál do historie za možná víc těmi folkovými inspiracemi až country inspiracemi. V čem je pro vás signifikantní písnička Something on Your Mind?
1: Je to písnička, kterou jsem slyšela, já už vlastně nevím kdy, ale od té doby jsem ji poslouchala furt do kolečka a nedávno jsem se na ní vzpomněla a je fakt nádherná prostě a přijde mi úplně, že ani nejde poznat, jakoby od jakého roku to je, že to je prostě písnička, jakoby nekonečná písnička, je fakt nádherná a její hlas je úplně plný různých prostě tajemství, že to je fakt neuvěřitelný. Takže fakt doporučuji. Karen Dalton má hodně takový smutný příběh, ale ty písničky jsou fakt krásný.
4: Tak si to dáme.

0: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na rádiu Wave, jeden z posledních letních speciálů, rozhovorový speciál s kapelou Aida de Young. Ještě jednou ahoj a děkujeme, že jste přišli.
1: Taky děkujeme.
2: No a potom, co jsme si povídali o výjimečném hlase Karen Dalton, tak se postupně už musíme samozřejmě dobrat našemu závěru, což je velká škoda, ale já bych se ještě na chvilku vrátil k tomu koncertování v zahraničí. Martin tady zmínil nějaký případný choutky dělat v češtině, tak to asi ve vašem případě až tak úplně nedává smysl, když Iris je právě rodilá mluvčí a to je taky hlavní devíza v tom mít ten zahraniční potenciál. Jak ale Iris, co pro tebe osobně znamená to turné po Velké Británii, protože to je v letčem jako milník pro Aida de Young. No, a ještě teda jsme nezmínili, že tam budete taky ve specifickém složení, jedete ve třech?
1: Jo, jedeme ve třech, budeme hrát vlastně takový víc akustický, potom ještě jakoby s elektronikou, ale bude to takový trošku strip back vlastně podle toho, kde budeme hrát. A je to hodně významné, jakože já se vlastně bojím trošičku, protože vlastně celý ten, to, když jsem začal s hudbou, bylo jako potom, co jsem se odstěhovala, takže to bude pro mě jakoby zajímavý zážitek se potom vrátit a skvělý je hlavně pro mě, že budu moct jako vlastně jet na více míst v Anglii, protože já jsem fakt byla třeba v Londýně a pár jakoby míst, ale přijde mi, že jsem no prostě v Londýně ani nemusíš někam moc jezdit a je to hlavně strašně, jsou tam strašně drahý vlaky, takže to bude šance to projet celý. No.
0: Jak probíhá ta příprava na tohle tour v Británii? Pojedete tam vlastně dodávkou nebo přiletíte a budete jezdit vlakama?
3: My tam pojedeme autobusem a budem jakože tam jedem bez dodávky, aby jsme se právě vyhnuli nějakým celním nepříjemnostem, který jsem musel v minulosti řešit, řekl jsem si, že teď řešit nechceme. Teď tam prostě pojedeme autobusem a budeme tam cestovat vlakama a autobusama. A podle toho jakoby vypadá i ten setup, že to je jakoby hodně minimální, jenom s kytarama a pár synťákama.
2: Mě zajímají ty nepříjemnosti na ucení zprávě teda.
3: To je na dlouhý povídání.
0: To je na dlouhý povídání, to je velký problém dostat nástroje do Anglie, naprosto vám rozumím.
2: Takže jde o hudební nástroje.
0: Ano, jde o hudební nástroje, bude to teda jenom uklidnil, ve tříčleném složení, je to tak, takže můžeme se těšit na intimnější setup. Uvidíme to i v Čechách, jenom to co uvidějí diváci v Británii, anebo máme smůlu a máme kupovat letenky do Anglie, aby jsme se na to mohli podívat.
1: Nemáte smůlu.
3: Takhle hrajeme vlastně poměrně často teď. Teď jsme vlastně takhle hráli teď o víkendu na Tábuku v Táboře a budeme takhle hrát třeba taky 17. září v Bike Jesus tady v Praze na Alarm Party, na co se moc těšíme.
2: A ještě nějaký listopadový koncert, který teďka byl nějak oznámený?
3: Jo, teď budeme za pár dní oznamovat pražský křes alba, který proběhne 5. listopadu v Cargo Gallery, kde zahráme s kámošema Marcel Žido z Holy Crap a taky s Barborou Horou, která je taky naše kamarádka, máme moc rádi. Takže se na to moc těšíme.
0: Tak zdravíme do Plzně a taky Barboru Horu zpětně na Eurosonic, kde odehrála krásný koncert a určitě vám dá i spoustu tips za sebe. Byli jste už někdy v Holandsku?
3: Koncertně. My jsme hráli vlastně už několikrát, nebo třeba dvakrát nebo třikrát na nějakých minulých tours.
0: Takže a znáte městečko Groningen, kde probíhá festival Eurosonic?
3: Tam jsme ještě nebyli, jak vím, kde to je, ale ještě jsme tam nebyli, takže se na to těším. To je vlastně úplně Deep Sever.
0: Je to Deep Sever, čeká vás nádherný místo, my to tam s Filipem milujeme, jezdíme tam každý rok a ještě jednou řeknu, že máme obrovskou radost, že jste letos Checking vyhráli právě vy a myslím si, že máte velkou šanci tam zaujmout.
2: Takže velký těšení na leden, budete se průběžně dozvídat, jaký přesný den tam Aida de Young vystoupí, také na jaké stage, i pro nás je to zatím trošku ještě tajemství, ale třeba se dozvíte i nějaké potom další informace po tom, co vyjde deska. 28. říjen je ten termín, který jsme ještě nezmínili, název desky už je Seeing in Reverse. Co předtím, vyjde ještě nějaký single nebo už jenom album?
3: Je to tak, vyjde ještě single 1. října právě v spolupráci s Radem Wave, kdy vyjde video single, což vlastně bylo součástí výhry v Checkingu. Takže na to se taky moc
0: No tak my zapínáme těšení a rozloučíme se s vaším trackem Common Knowledge, který jste vybrali dneska do hitparády neobjevených Starter na rádiu Wave.

0: Končí starter na Radio Wave, co lepšího si symbolicky pustit než zavírák z té debutové desky Ira The Young. Tohle je Common Knowledge a taková předzvěst právě nové desky, která přijde už 28. října. Už teď jsou připravené vinily, které je možné předobjednat, tak možná ještě na to pozvěte a potom už se s vámi rozloučíme. Moc rádi jsme vás tu dneska měli.
1: Děkujeme.
2: Díky moc. No a tak desky si můžete předobjednat na webu nebo Bandcampu Day After Records, kterýho celá deska vychází.
0: Taková připravenost u těch kapel, to se málo kdy vidí, že?
3: Neuvěřitelné.
0: Dá se i předobjednat dokonce. Většinou v den vydání to není připravený a Ira The Young už jsou úplně na jiný úrovni a to můžete být i vy, pokud se...
2: To je hlavně díky Day After.
0: Ano, a chybami se člověk učí a přesně takhle úspěšně můžete skončit i vy, pokud se přihlásíte do startéru, protože už první říjnové pondělí začínáme nový ročník.
3: Posílejte nám vaše tracky na starter@rozhlas.cz. Prosíme, ať jejich kvanta, ať se tím s Filipem můžeme probrat a vybrat skutečně to nejlepší. Ještě jednou díky, že jste přišli, Ira The Young.
1: Přejeme vám moc hodně štěstí do nový sezóny.
0: Děkujeme.
4: Ahoj. B2K. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Cannes je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zviagintseva, hypnotickou noir Odysseu Její soukromé peklo od Nikolase Windiga Refna nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Shabanu Sadá. Filmová přehlídka B2K od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
5: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Radio Wave.
6: Český rozhlas Radio Wave.
5: Radio Wave.

0: i vysílání České televize.
1: Měli jste byl fajn.
2: V 16 se všechno láme.
1: Je to jiný než s holkou.
2: První vztahy. První rozhodnutí.
3: Říkal jsi, že má holku?
4: Jo.
2: A snaha zapadnout.
3: Jo.
1: To je Matyáš.
3: Potřebuje čas, aby jí to řekl.
2: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
4: Je Radek doma?
5: Toho ti nic není.

0: bata, bata.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
3: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
2: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
4: Co dneska děláte? Koulíte?
5: Přikuluji.
4: To přikulovat je lepší než koulet, že?
5: Ano.
2: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
3: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na Havel. rozhlas.cz.
6: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Now we're approaching midnight.
1: Český rozhlas, rádio Wave.

Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchejte dnes od 10 večer na rádiu Wave.

0: Starter.
1: Starter.
0: Hit paráda neobjevených.
1: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k

0: /starter.
1: Starter, hit paráda neobjevených s Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave.
2: Václav Havel, dramatik, který měnil divadlo, disident, který měnil dějiny a prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
3: Jsem trošku rebel.
2: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
3: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
2: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
3: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
1: Psycho. Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. Na Radio Wave.
2: Hello, hello, hello. Tady Kája.
3: A tady je Pavel.
2: A váš podcast Psycho, kde si povídáme o temných i méně temných stránkách lidské duše.
3: Oh yeah.
2: Oh yeah. Pájo, víš, co je psycho? Když ti Meta pošle pár babek za to, že ti sebrala tvoje osobní data a zneužila je.
3: to je docela psycho, ale víš, co ještě jako za mě psycho?
2: Mm-hmm.
3: Když velká společnost se rozhodne aktivně popírat škodlivost vlastního produktu jenom proto, aby vydělali o pár dolarů víc.
2: No to takhle vlastně, když se o tom bavíme, tak to takhle nesouvisí. Ale co nás pro dnešní díl inspirovalo, byla vlastně velká kauza okolo Mety, která vlastně v minulosti měla velký problémy s tím, že vlastně stahovala data uživatelů bez jejich vědomí. Mm-hmm. Asi možná jste někdo to si pamatujete na Facebooku, takový ty kvízy, jaká jsem postava z Harry Pottera,
3: vlastně
2: skrze ty kvízy. Tak teď on začali vlastně vracet za to peníze lidem, akorát, že ty sice jsou ty žaloby miliardový, ale těch lidí bylo taky hodně. A pak druhá věc byla, že vlastně teď prošel první vlastně, nebo soud vyhrál.
3: Myslím víc těch jako vyhraných soudů. Asi nejenom s Metou, ale Meta v tomhle
2: figuruje. Ale i TikTok a prostě
3: za, vzhledem k síle jako na trhu, tak jako figuruje v těch...
2: Ale obecně teda nějaký tyhle společnosti, které provozují tyhle velké sociální sítě, podlíhají teď žalobám od lidí, kteří je žalují za to, že jsou na nich závislí.
3: A dokonce nejenom lidí, ale jako třeba amerických států. Jo? A to je, víš co, že tím se jako těžko řekne, můžete se za to sami, protože jste se chovali nezodpovědně.
2: Co si to kupuješ telefon a scrolluješ na něm? Co si to dovoluješ? Teď máš vědět, že je to návykové.
3: Dobře, pojďme se teda nějak jako to přiblížit. Mm-hmm. Věřím, že máš k tomu, Kájo, víc.
2: Čím to teda jako je takhle specificky, nebo co se tam vlastně děje, tak vlastně tam byly nějaký whistlebloweri z těch firem.
3: Mm-hmm.
2: A vlastně říkají, že je to obchod s pozorností.
3: Jo, ty jsou právě docela klíčový, protože přinášejí vlastně doklady toho, že přinejmenším Meta, nevím, jestli jsou nějaký podobný whistlebloweri i z těch ostatních technologických gigantů, pravděpodobně taky někde někdo bude, ale teď to jsem si zase tak moc neuvěřoval. Ale rozhodně s tím Mety existují. A vlastně existuje i v roce, myslím, 2021 byla kauza Facebook Papers, jo, že právě Frances Haugen vlastně vynesla celou řadu dokumentů právě o výzkumu Mety, kdy na základě kterého by se dalo odvodit, že například Meta věděla, jaký dopad mají její produkty na zdraví a především teda mladých lidí. Teď se bavíme o mladých lidech.
2: Ale tam bylo,
3: Tam
2: bylo právě taky zajímavé, že spousta třeba i v těch dokumentech bylo i to, že spousta těch zaměstnanců na to upozorňovali dlouhodobě, že to není dobrý, že to ubližuje a ta Meta s tím aktivně nic nedělala.
3: To, co jako vlastně víc teď ty jednotlivý žaloby proti Metě, na jakém základě jsou postavený, tak je vlastně dopad na psychiku, psychické zdraví anebo i fyzické zdraví dospívajících.
2: Mm-hmm.
3: Jo. Jeden jako z těch efektů je jako zvýšený to srovnávání prostě s nereálným.
2: To sociální srovnávání.
3: Jako sociálního srovnávání. Jo,
2: ale takový opravdu, že vám to nabourává ten body image, nabourává to to zdraví, protože v pubertě je normální, že se srovnáváme se svýma vrstevníkama.
3: Jasně.
2: A je to hrozně důležitá součást té puberty. Na druhou stranu, když se srovnáváte s celým světem, s lidma, kteří jsou vlastně vyumělkovaný, i skrze filtry, možná i skrze nějaký plastický operace, nejsou o tom transparentní, tak je pak prostě pro toho 15-letýho kluka nebo 15-letou holku strašně těžký se v tomhle jako udržet.
3: A to je normální. Právě, ty žaloby se opírají o to, že vlastně tohleto ten algoritmus Mety nabízí přednostně. Jo? Hmm. Tyhle ty srovnání, které jsou nerealistické, protože jsou nějakým způsobem zajímavější, ať už prostě tím, že ten člověk je jako nějak jako super dokonalej, anebo nějakou jako relativně extrémní prostě message, kterou tam má, jo, ať už s ní souhlasíš, nebo naopak bys to chtěla jako vlastně napodobit. Takže tohle to nakonec vede negativně k
2: nějakému sebeobrazu.
3: K nějakému jako negativnímu sebeobrazu.
2: Rozvoj prostě poruch příjmu potravy, sebepoškozování a podobně.
3: To, co vlastně řada studií nějakým způsobem dokládá, a zároveň třeba v těch Facebook papers, tam jsou proto i doklady, že teda s největší pravděpodobností o tom Meta věděla, o tomhle tom efektu vlastně je, že řada těch teda feature, který používají, řada těch prvků, úprav toho jejich algoritmu, vede vlastně k závislostnímu chování. Jo, to je jedna z věcí. A teď proč, jako, nebo co je na tom vlastně to zajímavé? Jako tenhle z ty technologičtí giganti v současné době, většina z nich funguje na té bázi, že čím díl vy jste v kontaktu s tím jejich produktem, jste prostě na nějaký sociální síti, používáte nějaký jejich produkt, tak tím vlastně víc prostoru má proto vám tam dát nějakou reklamu. Jedna z věcí, které poutají dobře pozornost, tak jsou třeba jako silné emoce.
2: Jo.
3: A na základě tohohle se jako dá říct, že to je jako další efekt Facebooku nebo Instagramu, tak má tendenci ten algoritmus, který využívá právě tohodle. Jo, jako využívá vlastně tvýho naštvání z toho, když se ti dostane nějaký content, s kterým jako intenzivně nesouhlasíš, nebo který je ti proti srsti. Tak vlastně tohle to může vést k tomu, že to rozmíchává celou řadu nenávistných vlastně jako projevů a tendencí ve společnosti.
2: A bylo tam i právě, ještě tam byla další věc o tom politickém engagementu. Podle té jedné studie, co jsme tam tak nějak používali, že vlastně ten algoritmus systematicky tě podporuje v tom, aby si vlastně se zabýval tím jako negativním kontentem, tím vlastně, tím, co je proti tvému oponentovi. A vlastně snižoval vnímání těch sociálních norm, který máš normálně. Jo, protože prostě ty sociální sítě unesou něco jiného než běžná lidská konverzace, protože jsou tam ty lidi i mnohem víc jako naštvaný a ty sociální sítě tě k tomu podporují, nebo respektive ty algoritmy.
3: No, ono to vlastně jako využívá tvoje dvě věci, které jsou vlastně trochu jako evolučně daný. Jo, že daleko samozřejmě zajímavější pro tebe bude něco, co je ohrožující. Jo? Protože na to jsme volně nastavený, že když tě něco ohrožuje, tak máš prostě tendenci víc tomu věnovat pozornost. Jo? A jim jde o pozornost. Jo? Takže na základě toho dává smysl, že se ti tam budou objevovat věci, s kterými budeš mít tendenci intenzivně nesouhlasit. A zároveň ještě jako druhý prvek je, že to, co ty uvidíš, tak budeš pokládat za, že tohle to je obraz reality. Jo? A tohle to se rozostřuje. Jo? Máš prostě lidi, kteří budou vidět úplně jako odlišné věci a mluví se potom třeba o nějaké.
2: A je to jako taky zajímavé, že vlastně, když si vezme člověk jako dřív, nebo tak měl mnohem větší možnost se potkat s lidmi s různými názory z různého spektra, protože někde přesně u piva s kamarádama máte různý názory. V práci máš s lidmi různý názory, něco necháš být, něco nějak řešíš, ale v zásadě měl si takovou jako různou směsku, i když samozřejmě většinou se bavíme nějak s lidmi, kteří jsou nám v nějakých názorech nebo morálních hodnotách něčím blízcí, ale teďkon je to opravdu tak vyhrocený, že vlastně ty vidíš jenom jedno nebo druhý. Není tam ten vlastně střední proud, protože to není chtěný, protože to nevyvolává žádný emoce, nevyvolává to ten engagement, ale zároveň ten feed to dělá automaticky, že ti to takhle začne rozhazovat.
3: Jasně, jasně.
2: No ale k čemu my jsme se, co se tam ještě často spojuje, to psychologický, tak je se tam líbilo právě s tou pozorností. Že jestli si pamatuješ, vždycky se říká, no tak ty děti mají tu pozornost, horší jak zlatá rybička. Jo?
3: Jasně.
2: Jo, to tam bylo prostě, že zlatá rybička má pozornost udrží na 9 vteřin a dnešní děti udrží na 7,5 vteřiny. Tak prosím, zjistila jsem, že je to blbost. A vymyslel si to Microsoft, dal tam nějaký source, něco, a ta studie vůbec neexistuje, to prostě smyšlený.
3: Jasně.
2: A když se ukazovali studie jako na pozornost, kdy třeba s lidem trackovali třeba přepínání mezi jednotlivými okny v počítači, v práci dospělých lidí, jo, nebo to u dětí. Tak vlastně jako je to opravdu ale v řádu jako fakt vteřin, jo, že někdo to má horší, někdo lepší. A spíš je to o tom, že jsme i třeba v té práci nucení častěji přepínat jako mezi aktivitama.
3: Jasně.
2: Jo, ale je pravda, že i třeba, a to je moje taková jako osobní hypotéza, vzhledem k tomu, jaký je vlastně venku taky ten prostě reklamní smog, jo. Mm-hmm. Všude je pořád na tebe pálený nějaký content, že jednak ty oči si myslím, že jsou unavený, ale i ta hlava a pak něco přijímat nebo nad něčím přemýšlet v práci, kde je i na tebe kladený velký nárok v tom, že musíš prostě být produktivní, musíš mít víc aktivit na jednu. Tak pak třeba, já nevím, držet pozornost v klidu u knížky může být náročnější. Mm-hmm. Ale nemyslím si, že by to byl problém jenom dětí. Jasně. Myslím si, že je to i u dospělých. A samozřejmě si myslím, že částečně je to i tímhle tím jako algoritmem. Mm-hmm. Jo. Ale samozřejmě, že dřív, že snad Sokrates říkal, že jakmile lidi budou moc číst, tak prostě ztratí pozornost a budou nevzdělávatelný. Takže mám, jo, jak přišlo rádio, tak říkali, ne, ty děti budou úplně zblblí. Jako jo, ty prostě nebudou umět zase číst, že jo, takže jako ono je to tady pořád, jo.
3: A jasně, teďkon... jasně, ale aby jako nezapadlo, jo, teďkon se jako vlastně tím způsobem by se mohla klidně obhajovat, že teda OK, že Meta nedělá nic špatně, ale ukazuje se, že jo, že je možný nadizajnovat ty algoritmy tak, aby neměly ten negativní dopad.
2: No. Jo. Třeba se ukázalo, že třeba oni teda na základě právě nějakých, ne protestů, ale opravdu nějakých připomínek udělali to, že myslím, že to měl TikTok nebo možná i Instagram, že když jste dlouho na té platformě, že vás to upozorní a musíte to odkliknout, jako jo, vím, že jsem dlouho už chci pokračovat nebo ne, ale ukázalo se, že ten prvek absolutně nemá žádný význam, že to bylo takový jako úlitba bohům, ale jako nic vyššího to nebylo. A naopak vlastně, že to funguje opravdu na principu takových těch slot machines, takový ty mašinky v kasínech, tak vlastně na tom principu to pořád funguje. Jednak, že ten content nebo ten feed je nekonečný. A je pravda, to jsem si všimla, že dřív, když jsem byla na Facebooku nebo tak kolikrát mi to prostě dojelo. Už nemáte žádné příspěvky od přátel, už to není jako možné nějak refreshnout, už tam se nic neobjeví. Teď je to tak, že prostě se tam pořád něco objevuje a vlastně není možný dojet na konec. A myslím si, že ještě TikTok je v tom agresivnější, že ti mnohem rychleji ten algoritmus přidává ty videa, které by tě mohly zaujmout. A pak ještě třetí věc byla... Jo, že je opravdu těžký z té platformy odejít. Ale když chceš vlastně odejít z té platformy, tak jako je vlastně těžší mnohem ten pohyb udělat tím prstem a jako dát to pryč. Jo, jasně, jo jasně. I když jsou to fakt mikrosekundy, jsou to mikropohyby. Aha. Ale oni moc dobře ví, že je to mnohem těžší vlastně a tím tě tam spíš udrží.
3: Jo, jo.
2: A tady jde o to, že ty už vlastně máš dopamin jenom kolikrát z toho zvýšený, že už jenom... bereš ten telefon do ruky. Hmm. A že to je něco, mě to připomíná něco jako závislost na cigaretách.
3: Jo, vidíš to, to je jako...
2: jo, nudíš jo. se, dáš si zapálit. V práci mi to nejde, jdu si zapálit. Jo? Čekám někde, jdu si zapálit. A tady je to jenom vytáhneš telefon. A zase přesně, telefon máš v kapse pořád. Takže je vlastně těžký tomu víc odolávat. A jako je to sociálně braný vlastně jako norma. Nikdo už vlastně se nad tím nepozastaví, že prostě stojíš na zastávce a koukáš do telefonu. Což třeba dřív možná právě ta sociální norma třeba v tom kouření tomuhle pomáhá, jo? Že tyjo, nikdo tady nekouří, tak asi taky nebudu chodit kouřit nebo něco takového.
3: Jasně. Hele, je zajímavý, jak jsme se dostali ke kouření a k tomu vlastně, to je taková zajímavá věc, že vůbec celá ta jako v současnosti ta kauza toho, jak se Meta prohrává jako jeden soud za druhým, přinejmenším v Americe, tak se objevily takové jako přirovnání, jestli se nedošlo k nějakému jako
2: Big tobacco
3: efekt, no prostě k efektu tabákového průmyslu, jo, že, nebo momentu tabákového průmyslu, že tabákový průmysl, jestli si vybavujete, nebo alespoň za sebe, já když jsem byl malej, tak jako všichni všude kolem kouřili, kouřilo se v autě, v místnostech, v restauracích, všude možně. A postupně se teda začalo rozšiřovat to povědomí, že teda kouření je škodlivý, takový ten second hand kouř, jo, takový to, že to, co člověk dýchá, když vedle tebe někdo kouří, jak je taky škodlivý, že kouření má přímou souvislost s rozvojem rakoviny, jo, že to je prostě věc, která ovlivňuje zdraví. A s tímhletím svýho času tabákový průmysl velmi intenzivně bojoval, jo, s touhletou představou toho, nebo představou, s touhletou evidencí toho, že tabákový kouř je přímo spjatý s rozvojem rakoviny.
2: No a ještě vlastně bylo, že vlastně cigarety byly propagované, že jsou vlastně zdraví, podporují tě pozornost. Já si pamatuju, že mi kolegyně z doktorátu říkala, že když se studovala na Filgety, že se kouřilo tam na chodbách. Mm-hmm. Pamatuju si, když se ještě jako různých jako hospodách kouřilo. A je pravda, že když občas někam se dostanu nebo seš na nějaký jako soukromý akci, kde se kouří uvnitř, tak už jsem si na to fakt odvykla, mít ty vyuzený oči. A jo, je tam pravda, že teď jsme si zvykli, že je to úplně normální, jako nekouřit doma, ale nebo ve veřejném prostoru, ale dřív prostě bylo běžný kouřit v letadle.
3: Jasně.
2: A jako přišlo ti divný nekouřit v letadle.
3: Jo.
2: A vlastně tabákový průmysl měl s ním jako velký, v 70. letech byly ty žaloby, že jo, nějak běžely.
3: Právě, že došlo vlastně k sérii žalob, který tabákový průmysl prohrál a od té doby vlastně se začalo jako víc regulovat, jo, to, kde je teda v pohodě kouřit, že není v pohodě reklama na tabákové prostředky, ať už pro děti, jo, a potom i dál. Vlastně to se začalo od té doby rozvíjet a dneska jsme teda u toho, že pokud někdo kouří, tak je to elektronická cigareta. A jo, jako vlastně ten dopad této činnosti se výrazně zmenšil. Jo, to, co si prostě pamatuju já, to je fakt jako nebe a dudy, jak je to dneska. Jo.
2: Tak ono teda teď vapíky, to taky se teď začíná zkoumat, že to zase taky není tak dobrý a že je to zase, ale dejme tomu, že minimálně to třeba tolik nesmrdí pro to okolí.
3: Jasně, jasně. Jo, jako ten, jako skutečně došlo k poměrně intenzivní jako nápravě tohodle. A zase, proč se přirovnává prostě jako produkty mety s tabákem, je právě kvůli jako tomu efektu jako závislosti, jo? Že to je teda jako velmi podobný. Že teda jo, jako cigarety vyvolávaly jako závislost a že produkty mety taky jako vlastně mají tendenci vyvolávat nějaký druh závislosti a že teda meta o tom věděla, o těch negativních dopadech, ale přesto je vlastně měla tendenci jako ať už ve svém výzkumu potlačit nebo přemýšlím v těch zprávách pro veřejnost potlačit a místo toho říkat, jak je prostě jako výborný být ve spojení s ostatníma lidmi.
2: Ono je tam vlastně taky další krásná paralela s tím jako tabákovým průmyslem a s tou závislostí, že dřív, když si nekouřil, když to bylo opravdu propagované jako třeba v těch 20. 30. letech, tak se jako byl vlastně závěrhala té společnosti. A dneska, když nemáš nainstalovaný nějaký produkt mety ve svém telefonu a nejsi na sociálních sítích, tak jsi taky za podivína. Jo?
3: No,
2: takže
3: jasně.
2: Vlastně to tam jako dělá ten sociální nátlak, který je hrozně těžký se jako vyrovnat a nebýt jako závislý.
3: Ale teď jenom nevím, jestli jako Facebook je ten doutník, který je prostě jenom pro ty starý dětky a ten Instač prostě jako ty cíčka pro mladý.
2: No tak spíš TikTok bych řekla, že jsou ty vapíky. Myslím si, že Instagram jsou takový ty slimky a tohle z toho.
3: To TikTok by byly takový, vapíky.
2: To je, protože to kouříš pořád, že jo?
3: No jo, ale co se týče nějaký škodlivosti, tak to
2: no,
3: bude
2: to
3: jako
2: se
3: na mě to
2: ukazuje.
3: Samý,
2: no, ukazuje se, že ono to je vlastně, že to je jako podobný, že je to možná i horší.
3: No,
2: jo,
3: no právě, no.
2: No právě, když je TikTok horší. No, ale tak dejme tomu, že... Ale že tam je ta paralela s tím, že vlastně, když ty nemáš ty socky a nejseš na nich, tak seš vlastně vyvrhl té společnosti. A bylo to docela zajímavé, když jsem slyšela od jiných tvůrců, jako, který jako sledují a nějak se vyjadřovali k téhle kauze, že jak vlastně pro je těžký nebýt součástí toho metavesmíru, jo? Protože ty, když jsi tvůrce, jak jsi na YouTube, nebo prostě tvoříš nějaký krátkový formát ve smyslu, že báváš ty reelska, shorty, nebo na ten TikTok, tak vlastně ty, když se chceš odpojit, tak jednak třeba přesně na Facebooku máš ty kamarády, jo? Nebo tam máš prostě nějaký kontakty. Dobře, dejme tomu, zůstane ti jenom teda Messenger. Ale jako ty, když seš ten tvůrce, tak ty nemáš šanci bez tohohle fungovat. Jo? A i právě jsem poslouchala podcast, který mám jako taky nějakým způsobem ráda, kdy oni vlastně říkali, no my to opravdu nechceme podporovat, my víme, že ten tvůrce roste ve chvíli, kdy prostě posílá ty shorty, ty reelska, ale protože my víme, že je to škodlivý na tu hlavu, tak my to dělat nebudeme, i když nám samotným to jako uškodí.
3: Jo.
2: Takže to je opravdu, fakt řešíš docela nějaký vlastně existenční věci, ke kterým ona tě jako nutí.
3: A co je teď vlastně jako velký a mělo by to být jako velmi, jako prostě velká zpráva, je, že to vlastně nějakým způsobem nutí tyhle technologické giganty reagovat na tyhle ty jako prohrané soudy. Jo. A což je super, což je jako jedině dobře, že nějakým způsobem budou muset upravit, nebo ideálně budou muset upravit ty svoje algoritmy tak, aby ty škodlivé dopady se minimalizovaly. Ale jo, jako já jsem přemýšlel nad tím, jak to dneska vlastně pojmout, ten náš dnešní díl, jsme se mohli jako víc zaměřit, já nevím, na psychologické aspekty těch studií, který jo, říkají, že teda produkty Mety jako jsou škodlivý. Ale mě vlastně jako spíš zaujalo to přirovnání Mety a vůbec jako celý tý kauzy k tomu jako momentu tabákový lobby, jo, že teda jestli jako se neblíží u Mety něco podobného, jako se stalo tabákovému průmyslu. Já bych tomu ještě možná jako dal víc historických souvislostí, jo. Protože to, co tady vlastně jako vidíme, tak je to, že nějaký jako dominantní průmysl má tendenci vlastně popírat škodlivost svého produktu, dokonce aktivně popírat, jo, že i když vědí, že je to škodlivý, tak vlastně tu škodlivou část mají tendenci popřít anebo ji dál používat, protože to vede k nějakým větším ziskům. V případě Mety jde právě o to, že oni samozřejmě jako bylo ukázané, že je možný ty algoritmy vlastně přizpůsobit tak, aby byly méně návykové. Ale to taky znamená, že lidi budou
2: míň na tom telefonu sedět a
3: míň to na tom telefonu a budou méně vystavený těm reklamám, z kterých má ta Meta ty příjmy. Jo, a že teda vlastně je řada jako dokladů, že se Meta rozhodla jít s příštím tím směrem, jako vlastně potlačit ty zprávy o škodlivosti, než vlastně tím jako zodpovědným, jakým by jako měla jít, jo, že teda upravit ten svůj produkt tak, aby byl co nejméně škodlivý. A v této souvislosti je to vlastně jako je takový jako moc hezký předobraz historický, který mě trochu jako vadí, že se v médiích jako neobjevuje. A to je předobraz kauzy zelených tapetových papírů z viktoriánské doby. Jo. A je výrobců té zelené barvy.
2: Ona se dokonce ta barva jmenuje Arsenic Green, jako jo, že opravdu a jako mezi švedlenama byla taková pověra, že nechtěli šít zelený šaty, protože přinášejí smůlu, no, protože bohužel většinou jejich nositelky zemřely velmi rychle. Ale...
3: Já si myslím, že jako celá řada věcí, jako ta souvislost se zelenou, že je vlastně z téhle doby, jo. Třeba když teď máš jako v počítačových hrách, že když je nějaká prostě postava tam jako že...
2: Zlá, nebo je to nějaký prostě zlej magič a má prostě mít nějaký jed, tak je prostě ano, zelený, že?
3: Ano, když na to působí jed, tak najednou prostě zezelenáš, jo, nebo ten jed je zelený, jo, nějaká prostě ikonka, jako
2: a je pravda, že jakákoliv, vždycky jakákoliv prostě jako zlá postava, jako měla prostě má zelený šaty, jo.
3: A teď jako s čím to jako může souviset, teď je právě tato vlastně kauza zelených barev, jo, protože svýho času vlastně to bylo relativně brzo, jako na začátku 19. století, tak byla ta jako zelená barva, arzeniková, arzenová, na základě arzenu třeba mědi, jako vlastně velmi trendy, jo, protože byla
2: extrémně výrazná.
3: Výrazná a stálá, jo, že nějak jako nebledla.
2: A hlavně byla dostupná i nižším vrstvám.
3: Takže prostě se začala objevovat jako ve spoustě domácností a zároveň se začalo dít to, že začaly lidi umírat.
2: No hlavně děti, oni hlavně dávali do dětských pokojíčků.
3: No, když začnou děti umírat a nacházíte prostě v nich arzen, tak něco je špatně, že jo. A na základě toho vlastně jako řada doktorů na to začala upozorňovat, jo. A tato kauza se dá hezky přiblížit na příběhu čtyř historických postav, jo. Právě dvou doktorů z té doby, královny Viktorie, a jednoho teda syna industriálního magnáta, který vlastnil ten důl na arzén. Jo. Tak tenhle stejně tady postavy to docela jako hezky jsou schopný ilustrovat. Jo, že máme tady Thomase Orsna, to byl právě doktor, který ošetřoval jednu rodinu, kde zemřeli dvě děti. V té souvislosti, že si rodina pořídila tenhle ten jako zelený papír a ty děti prostě dostal se k ním, myslím, že ho nějak sežvejkali, nebo jo, nějakým způsobem se prostě se k ním dostal. A oni teda zemřeli. Jo. On teda jako zjišťoval, proč, co se vlastně přihodilo a našel tuhle tu souvislost. Na základě toho, jo, jako to prostě, jako, že prostě o tom dal vědět veřejnosti a sesypala se na něj velmi jako intenzivní zášť vlastně těch jako lobby těch producentů té zelené barvy, který jako vlastně těžili ten arzén a vyráběli tuhle tu barvu. A vlastně ho velmi jako intenzivně ho jako poškodili. Začali ho pomlouvat, že on vlastně jako není vůbec dobrý doktor, že neumí pořádně prostě diagnostikovat, upozorňovali na nějaké jeho jako chyby z minulosti. Mm-hmm. Vlastně...
2: To se dělá dneska taky, že ve chvíli, když začneš něco takhle velkého spochybňovat, tak vlastně
3: jasně.
2: Okamžitě se na tebe sesype kritika a vlastně začnou spochybňovat tvoji odbornost.
3: Jo, jo.
2: No i u toho tabákového průmyslu, že kdy vlastně ty doktoři začali upozorňovat nějakým způsobem mm-hmm. na to, že jako je tady problém, že tam prostě byla opravdu korelace mezi tím, že kouřil a má rakovinu, tak oni prostě zpochybňovali jako jejich výsledky, výzkumy, anebo si ideálně zaplatili proti studii, no. která vlastně říkala něco úplně jiného. No a pak tam si vlastně mluvil teda o tom ještě tu královnu Viktorii, možná si můžeme říct teďko, no jo, protože vlastně se ty případy začaly chrlit a byly čím dál víc po té Británii.
3: Já jsem se dočetl, že vlastně jako královna Viktorie na to taky zareagovala, ale až poté, co jí na to upozornil švédský ambasador.
2: Ano.
3: Jo. A ono totiž, že Velká Británie ta jako vyráběla tyhle zelené barvy asi nejvíc, proto tam ta lobby byla průmyslová byla nejsilnější a třeba v Německu nebo ve Švédsku tam už to jako zakázali na základě těch důkazů, že teda arzen je jedovatý. A ten švédský ambasador na to upozornil královnu Viktorii, že teda nechce úplně spát pokoji, který je plný arzénu.
2: A ona byla vlastně jako první influencerka v té době.
3: No a ona jako si potom, že ho zjistila víc. A samozřejmě, že jo, tak se mu omluvila, dala mu jiný pokoj a nakázala prostě všechno jako zelený, co kde měla v nějakých interiérech, tak dát dopryč a mít tam jenom takovou zelenou barvu, o který se ví, že je teda nezávadná. Jo. A vlastně na základě tohle z toho svýho...
2: Ona se ty udělala nějaký prohlášení do novin, jakože opravdu, že vyzvala prostě občany k tomu, aby strhali tyhle ty zelený barvy, protože jsou prostě jedovatý a otravují naše děti.
3: Přesně tak, no, takže jo, jako vlastně tím svým příkladem řada lidí následovalo a přestali si tuhle tu jako barvu kupovat, vlastně jako vyhladověli tenhle ten průmysl, jo. Hmm. Ta samotná akce, že by to zakázala vláda, tak tehdy byl ten průmysl jako natolik silný, že byl schopen tohle po několik desetiletí sabotovat.
2: To byla vlastně akce královny Viktorie jako jí, jako osoby, ne jako vlády. Ale tady šlo o to velký, obrovský množství, že ty jsi mi to říkal, že v nějakém pokoji mohly být vlastně na těch stěnách až 2 kila arzenu. Jako jo.
3: To je se příběh jako druhýho z těch jako doktorů, který jsem tam ukazoval. Jeden ten příběh toho doktora, ten teda jako vlastně nedopadl dobře ve smyslu, že ho opravdu ta lobby semlela. Jo. A příběh teda toho druhé postavy, to je doktor Henry Letaby. Ten na to teda taky upozorňoval, že teda arzen je jedovatý. On vlastně jako první se s tím setkal, tak bylo úmrtí jeho pacientky v továrně na dámské doplňky. Jo. A kde tam teda právě pracovala s touhletou zelenou barvou. A podle teda těch dochovaných zpráv, tak jmenovala se Matilda. A tato Matilda zemřela v křečích, zvracela zelenou tekutinu, jo, a běl mojich očí i nechty znecitlivěly a zezelenaly. Že fakt jako byla jako zelená. Jo.
2: Takže opravdu, když vám někdo řekne, že jsi zelený, tak si to můžete představit takhle.
3: A právě jako tehdy jako ten doktor Letaby udělal pitvu a zjistil teda chemickou analýzou, že její prostě žaludek, játra je plný arzénu. A i proti němu se samozřejmě snesla jako řekněme zášť tý průmyslový lobby, tak jo, ho různě napadali ze šarlatánství a tak dále. Ale on se úplně nedal a měl tendenci jako naspátek kazovat a dokazovat, že teda ten arzen je tam přítomný, takže například že využíval vlastně jako Marshův test, to je test právě na arzen, přímo při přednáškách pro veřejnost. Jo. Před očima diváků třeba seškrabával barvu z nějakých módních doplňků nebo nějakých hraček dětských, dalo se to na dětské hračky a ukazoval potom pomocí toho Marshova testu takzvaný jako arzenový zrcátka, to znamená tu přítomnost arzenu v těch barvách. Jo. Takže on jako dělal tohleto, snažil se dělat osvětu pro spotřebitele, ať to lidi prostě doma nemají. Hlavně se to snažil i třeba přibližovat nějakýma jako vhodnýma přirovnáníma, jo? Že říkal, že například dáma, která se na sebe vezme tyhle jako zelený šaty, kde je zhruba nějakých 200 gramů tyhle jako arzenový barvy, tak jde na ples, vlastně má na sobě jako tolik arzénu, že by byla schopná otrávit polovinu toho plesu. Jo.
2: Hele, víš, se mi to prostě připomíná, když se vrátíme k těm sociálním sítím, jo. Kdy tady my psychologové nebo učitelé prostě říkají, hele, děti opravdu jsou kvůli tomu víc depresivní, úzkostnější. Jasně. Vidíme to na nich, máme na to data, léčíme v těch ordinacích. demonstrujeme to velmi, velmi jako na té veřejnosti a pak přijdeme ta, ne, to se neděje, to není zase tak špatný.
3: Jo, přesně tak, no, že teda existuje, jo, jako ta příručka v uvozovkách, tyhle ty jako průmyslový lobby je vlastně jako velmi podobný ve všech těch případech, ať už je to
2: cukr
3: prostě
2: v pitích, ať je to cigarety,
3: ať je to
2: arzen.
3: Ať je to arzen v barvách, nebo ať je to prostě efekt pálení fosilních paliv na naší atmosféru a na skleníkový efekt. A tak je to jako velmi podobný, jo, že ta lobby má tendenci napadat ty prostě vědce nebo doktory, který přicházejí s tím, že teda je to nějakým způsobem škodlivý. Jo? Zároveň jo, jako co mají jako společný tyhle ty případy je, že ta samotná lobby má zprávy o tom, ví o tom, že ten jejich produkt je škodlivý. Jo, a má, ale rozhodne se, že tuhle tu zprávu potlačí, protože by to pro ně znamenalo nějakou jako finanční újmu. Jo, to co vlastně ty jednotlivý průmyslový kauzy mají společného, tak se dá zhrnout do takových 5 bodů. Jo. Jedním tím bodem je zpochybňování diskreditace odborníků. Když jsme mluvili o tom Orsonovi, určitě by mělo existovat něco jako výraz prostě Orsonův efekt. Neexistuje, koukal jsem se, nebo ne v této souvislosti. Taková ta jako tendence průmyslové lobby napadat kredibilitu lidí, kteří upozorňují nějakou nebezpečnost jejich produktů. Tohle to se v případě Mety dělo jenom okrajově. Oni měli jenom tendenci
2: to
3: vlastně.
2: Zatím to není tak vidět. No, uvidíme, co bude dřív.
3: No, jako nějakým způsobem se takhle jako ozvali proti právě těm svým whistleblowerům, že říkali, no, oni vlastně nebyli až tak důležitý, oni o něčem tak moc nerozhodovali a oni tomu vlastně zase
2: ale
3: tak moc nerozumějí.
2: Ale třeba zase nevidím, že by šli třeba vyloženě proti neurovědcům, psychologům, psychiatrům a zpochybňovali ty jejich zjištění, to vůbec.
3: Tak, jo, že vlastně v tomhle tom mají asi jako už přece jenom ta naše společnost je v tomhle tom trochu jako dál, že to pro ně není tak jednoduchý, jo, ale například jako v případě prostě petrolejářského průmyslu, tam to proběhlo jako na plný čáře a tím se to vlastně, je smutný to tak říct, jako povedlo docela intenzivně, jo. Co je teda jako ten další bod, tak je upřednostnění nějakého jako vlastního zisku před bezpečností. Jo. Víme například o petrolejářském průmyslu, že v 70. letech měli vlastní výzkum dopadu právě fosilních paliv na klima a dospěli k tomu, co víme dneska. Jo, jako opravdu měli prostě velmi na vysoký úrovni výzkum klimatický a ty věci jim tehdy řekli, jejich vlastní věci jim řekli, hele, když se bude dál prostě pálit, budu pálit fosilní paliva, dojde ke zvýšení prostě skleníkového efektu a povede to k tomuhle. S větší pravděpodobností to nebude dobře rozpoznatelný do roku 2000. Jo. No tak, víš co, tak jako ty lidi v těch 70. letech, kolik jim mohlo být, že jo? A no, kolik jim asi může být v roce 2000, tak si řekli, dobře, tak teď máme nainvestováno spousta prostředků do tohohle průmyslu, to bychom museli všechno odepsat. Tak jak to udělat jinak? Jo, a jsme prostě u PR kampaní, kdy používali stejný PR agentury, jako například už zmiňovaný tabákový průmysl.
2: No, nebo průmysl se sladkými nápoji a podobně, že jo, to je úplně stejný.
3: Kde taky se snaží vlastně jako potírat

0: tu evidenci o tom, že jakým způsobem ten jejich produkt má negativní dopad. Jo. Mm-hmm. Tak a další teda prvek, jo, třetí takový jako bod, je teda nějaký jako vlastní výzkum manipulace s veřejným míněním. Jo. V případě Mety si nemyslím, že to je až tak intenzivní. Jo. Třeba v tomhle tom je opravdu jako král všech jako průmyslových lobby průmysl s fosilními palivy.
1: No, to jo.
0: Těm se to povedlo opravdu jako, na, jako velmi intenzivně. Dneska, když, jo, jako když se prostě zeptáš lidí, jak to vidějí s klimatickou změnou, spousta lidí ti řekne, že to jako není problém, nebo nevnímají jako problém, nebo třeba tam nevnímají tu souvislost s fosilními palivy. Jo, takže tohle se jim opravdu jako povedlo velmi intenzivně. A takový ten čtvrtý bod je, a to je docela jako zajímavý, přenášení odpovědnosti na spotřebitele.
1: A to je teda Meta v tomhle je teda expert.
0: Jasně, jako, že to si myslím, že v tomhle tom jako...
1: Tady prostě přesně, tak nemáte těm dětem kupovat telefony, teď se zase řeší, že se má omezovat věk dětí a budeme to ověřovat občankama, že jo? Největší za mě jako psycho, co se teďkon bude dít, protože vlastně zase se to hází na to dítě, že to dítě je problém. A rodič je problém, škola je problém. Mm-hmm. Zakážeme dětem teda ve školách telefony. Dobře, ale zase ty rodiče jsou taky, dnešní doba už je jako jiná a prostě ty rodiče třeba po těch dětech ty telefony vyžadují kvůli jejich bezpečnosti, že jo. A už je to prostě jedno s druhým a zase se tam dějí hezky ty konflikty, krásně to se rozděluje tu společnost a segreguje na ty pro a proti a je to samozřejmě už něčím, co se dá dobře pracovat pro ně.
0: Jo, takže místo toho, aby se upravil vlastně ten produkt samotný, tak dáš teda...
1: Dáš zbraň do ruky lidem a řekneš jim, a teďko budete na sebe pálit jeden tak, druhým tak dáš, a ještě řekneme, že je to vaše chyba.
0: Jo, tak prostě je tvoje chyba, když svoje dítě dostatečně neomezíš v přístupu k, já nevím, k Instagramu.
1: Ano, přesně tak.
0: Tak, no a ten pátý bod, který má jako společný tyhle ty kauzy, tak je odpor k regulaci a lobbingu. Což jako Meta je v tomhle tom jako velmi podobná jako ty ostatní velký průmyslový lobby, že se snaží prostě v rámci vlád a dalších organizací, které souvisejí s nějakým nastavováním pravidel, takže se snaží lobovat proti. V tomhle tom jako je právě hezký příklad, jako to, ten odpor k regulaci a lobbingu, tak právě na tom jako prostě big zelený, zelená barva, jo? Prostě
1: no,
0: big green. Tak tahle průmyslová lobby, která souvisela s těma arzenovými barvama, tak v rámci Velké Británie se ty zelené barvy prostě prodávaly ještě dalších třeba jako 30 let, jo, co už jako třeba ve Švédsku nebo v Německu už byly zakázané.
1: To je pravda, že tady to opravdu v té střední Evropě nebo té jako kontinentální Evropě to tady vůbec s kým problém nebyl, to byl opravdu jenom problém Británie.
0: No, takže tam vlastně, jo, jako byla ta lobby natolik schopná vlastně tehdejší prostě vládnutí ovlivnit, že to opravdu trvalo dlouho. Třeba například ten Orson, o kterém jsme mluvili, tak on vlastně zemřel dřív, než se zakázala zelená barva v Velké Británii. A pak je tady ještě taková jako postava, takový jako určitý archetyp, jo, se taky dá vidět, protože podobné postavy můžeme vidět i dneska. Jo, že to je někdo, kdo je třeba v nějaké oblasti jako zajímavý, to, v tomto případě to byl William Morris, jo, to byl teda umělec a navrhoval právě jako tapety s rostlinnými motivy, jo, byly krásný. Byl jako ikonický výtvarník svojí doby, zakladatel hnutí Arts and Crafts, jo, a ty věci jsou pěkný od něho, to bez pochyby. Nicméně on měl teda tendenci právě jako popírat a zlehčovat tenhle styl jako arzenový barvy, že teda on má kyroma a jim to nějak jako neublížilo a měl tendenci lidi, kteří jako na to upozorňovali, tak je teda napadat za šarlatánství a vlastně šel rukou v ruce s tou průmyslovou lobby. No, on to jeho tatínek byl majitel největšího arzenového dolu
1: ve Velké Británii.
0: Jo, takže myslím, že i archetyp jako týhletý postavy, že to jako není...
1: A to je tam vlastně všude, no.
0: No, a to najdeš jako u nás, to najdeš...
1: Jo.
0: Vys jeden náš bývalý prezident, jo,
1: no,
0: a tak dále. A takovýhle jako lidi, kteří mají jako tendenci vlastně šířit nějaký jako podobný průmyslový dezinformace na základě nějakého vlastního zájmu, tak to jako najdeš taky.
1: To
0: jako.
1: Je vždycky všude.
0: A proč teď konc jako přerovnáváme tu kauzu Mety k této jako historické kauze zeleného papíru. Jo. Tehdy jako byl ten hlavní problém, že v té barvě byl arzen, který lidi jako fyzicky otrávil. Jo. Dneska je to vlastně závislostní potenciál toho algoritmu. Jo. To není to samý ve smyslu,

0: oběti vypadají trošku možná jinak, ale v zásadě...
1: Ten samotný mechanismus efektu vypadá jinak, ale vlastně je to velmi podobný a ty způsoby, jakým s tím ta společnost zachází, nebo ten samotný průmysl zachází, jsou prostě jak přes kopírák.
2: Domácí úkol.
1: Jo, jako ty samotný sociální sítě, to jako není problém. Problém jsou ty jako...
0: Jakoby, co by vlastně, jak by podle vás měly vypadat jako lépe funkční ve smyslu jako...
1: Lépe funkční sociální sítě, nebo ty platformy,
0: které... aby to bylo méně návykový, aby to bylo zdravější.
1: Aby to bylo zdravější, no, no. Určitě. Co by... Jo, třeba jako za mě, já jako je používám tyhle ty různé platformy a jako faktem je, že mi umožňují vlastně mít přehled o tom, co se třeba děje v mojí taneční komunitě. Jo? Tak to je jako super, že vím, kde jsou tančírny a prostě...
0: Já třeba přesně na takové ty události, jako co jsou ve městě, koncerty kamarádů, jako to je úplně bezvadný, jo? Protože dřív to někde člověk musel opravdu sbírat, hledat.
1: A nebo jsem třeba jako happy, když na mě vyskočí, já nevím, že kamarád letí do Ameriky. Jo, že mám nějaký třeba jako přehled prostě o tom, co jako moji blízcí dělají.
0: Mě tam právě možná asi chybí tolik to, že už tam vlastně není tolik o mých blízkých, ale je to tam prostě o random zprávách a teď mě třeba na Facebooku, který jako vlastně docela aktivně používám, jo, to jsem fakt takový důchodce, ale že opravdu mi tam začaly chodit příspěvky lidí, kteří mě absolutně nezajímají. Ale jsou to opět cizí lidi, kteří mají nějaký veřejný profil, občas se tam třeba k něčemu vyjádří a mě to opravdu otravuje, protože já chci vidět repostovaný memíčka svých kamarádů, protože to mi dělá radost, že sdílíme stejný přihlouplej humor. Jo? Chci vidět na svý jako stránce, když jedu Instagram, tak tam mít prostě ty svoje tvůrce, který ráda sleduju, nebo svoje kamarády, který sleduju, nebo umělce, který podporuju tímhle.
1: Jasně.
0: Ale opravdu tam fakt nechci mít jako random typky, co tam tancují na generický tanečky, jo, protože mě to taky otravuje. Že možná něco taky jako vrátit se vlastně k tomu, kdy byl Facebook fakt původně, dřív opravdu, že tam byly jenom ty kamarádi na té zdi, psali jsme si kryptický divný statusy zašifrovaný písničkama a pak ježišmarja, co se mu děje.
1: Jasně.
0: Trošku mi to v tomhle chybí, no. Tak jo?
1: Dobře.
0: Tak my se s váma loučíme, tady Kája.
1: A tady je Pavel.
0: A váš podcast Psycho.
2: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Don't Toliver, Blood nebo ESDG v Praze. Velká jména, nové objevy a pořádná dávka rapu naživo. A$AP Rocky, 4. října O2 Arena, Blood 8. října Meat Factory, ESTG 18. října Rock Café, Don Toliver 30. října O2 Arena. Mediálním partnerem je Radio Wave.
1: Stage Rádia Wave.
2: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
1: Stage Rádia Wave.
2: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Buchty.
2: Bucha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
1: Buchty.
2: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou na Rádio Wave.
3: Ahoj, tady Ivana. Za chvíli uslyšíte záznam z našeho živého vystoupení na letní filmové škole v Uherském Hradišti. Naším hostem tam byl člen cymbálky Petr Štulír. Každopádně, pokud vás zajímá cymbál, růže z krepáku a Buchty Live teda docela speciální, tak si zapište a hlavně přijďte do kalendářku středu 21. října. To totiž budeme mít Buchty Live / Barevný kotlík v Olomouci od 19:30 v prostoru, který se jmenuje Sedmička a patří pod Moravskoslezské divadlo. Proč Buchty Live / Barevný kotlík? Protože tentokrát ten program bude jako takový hodně, dejme tomu, barevný kotlík, protože tam budou třeba růže z krepáku, pak tam bude taky živý cymbálista s opravdovým cymbálem, bude tam herec Petr Uhlík a bude tam náš kamarád, divadelník a slovesný dramaturg Matěj Samec. Mimo jiné tam budeme rozebírat třeba taky to, jestli rozhlasová hra je super název, anebo jestli je to hrozný název a jak taková rozhlasová hra vzniká, ale taky tam bude spousta rad do života. A taky dostanete, kdo dorazíte, takový mini dáreček. Takže přijďte na Buchty Live ve středu 21. října v Olomouci do prostoru, který se jmenuje Sedmička.
4: Dobrý den, dobrý večer, nebudem říkat, dobré odpoledne, podvečer. Vítáme vás na Buchty Live v Uherském Hradišti, ale to asi víte, že tady jste, tak to vás nebudu takhle poučovat. A my tady máme hosta, kterého jsme do poslední chvíle nevěděli, že budeme mít, měla přijít nějaká herečka, která nakonec nepřišla. Ale to nevadí a psala nám paní ze servisu nějakého festivalového, já to přečtu.
3: Ale počkej, Zuzko, ale ještě to přečti. A nebo tak, a mohl, nebo pozdrav, ještě řekni ahoj.
5: Ahoj.
3: To je ten
5: ahoj,
3: host.
5: Ahoj.
3: Tak, ale než ještě my ho představíme, tak řekneme, že já jsem chybně si celou dobu myslela, že on je hráč na cymbál. A on není. Takže já prostě pohoda všem říkám, jo, máme tam nějakýho cymbálistu, hráč na cymbál, to bude hrozně vtipný, to je super, něco si k tomu pohledám, víš co, a tak. Pak jsem i na Instagram Buchtí vložila, jakože budeme mít hráče na cymbál jako
4: protože
3: hosta.
4: Ivanka není z Moravy a neví, že cymbálka.
3: Ne, já jsem si myslela, že kapela jednoho cymbálka je jako kapela, kde jsou sami hráči na cymbál.
4: Pět hráčů na cymbál.
3: Takže pak mě jakoby zaskočilo, že v tom medailenku bylo, že ty ses od svého taťky učil hrát na housle. A já si říkám, tak na housle jako dobrý, ale kdy teda přijde ten cymbál? Mm-hmm. A on nepřišel nikdy. A pak jsme se tady seznámili a já mu říkám, takže ty hraješ na ten cymbál?
4: Ne.
3: Ne. No. Takže to teda byl můj omyl, za což se omlouvám.
4: Je k lepšímu, protože před pár lety jsme tu měli hosta, který měl ale stejné jméno jako nějaký jiný člověk.
3: Jo, to bylo dobrý.
4: A my jsme mysleli, že přijde ten člověk, který nepřišel.
3: My jsme
4: nepřišel.
3: Mysleli, že přijde někdo, kdo Zuzka říkala, to je skvělý host, já ho znám, to je takový feministický bloger. Takže jsme si mysleli, že přijde feministický bloger.
4: A přišel nějaký člověk
3: z FAMU. Přišel scenarista.
4: Je to tak. Ale já ještě mám problém, v Brně jsou dva blondiáci a mě se pletou.
3: Jako jenom dva, jo?
4: To ne, takový dva konkrétní blondiáci, kteří kteří jsou si podobní. A jedna holka se ptala na toho blonďáka, že ho
3: to
4: viděla...
3: To je docela složitá historka, Zuzko.
4: Takže... Seznamovací aplikaci. A já jsem ale o něm referovala jako o tom druhém. Takže jsem poškodila jednoho, anebo druhého, no to je jedno. A každopádně...
3: To byla krásná historka.
4: Se mi pletou lidi, když...
3: jsou dva blonďáci a ty se Zuzce pletou.
4: No a já jsem mluvila o tom prvním, jako bych mluvila o tom
3: ale
4: druhém.
3: Ale v té seznamovací aplikaci byl ten druhý. A ta tvoje kámoška teda s ním pak nešla na to rande, protože ty si ho pomluvila, ale ty si chtěla pomluvit někoho jiného.
4: Já jsem řekla, že se o něm nedá říct nic dobrého. Takže... Ale přitom o tom druhém by se dalo říct něco dobrého, no to je jedno. Každopádně, došli jsme pak teda velkou cestu k tobě až a paní Tereza, koordinátorka odborného programu v tomto případě určitě.
3: No to je hodně odborný
4: tak napsala,
3: program.
4: Petr Štulír, to seš teda ty doufám, to seš ty.
5: Ano, ano.
4: Hraje terc, to seš ty terc v souboru ano. Harafica. A terc je druhé housle.
3: Terc.
4: Druhé housle.
3: To je druhé housle, jo?
5: To jsou druhé housle, jsou druhé přesně housle. Tak.
4: Na to bude humor posléze.
3: No
4: a splňuje vše, co je potřebné. Pomlčka šikovný, sympatický a vtipný. Kontakt a pak poslala webovou stránku, kterou jsme opravdu... na tu jsme
3: ale mě
4: se
3: by ještě zajímalo,
4: detailně.
3: Že ta paní říkala, že ty splňuješ všechno, co je potřebné. A mě by třeba teda zajímalo, co ti jako řekli, že je to potřebné, že máš splňovat, aby si tady mohl s námi být. Nebo řekli ti vůbec něco?
5: Mně řekli, že v úterý v 19 hodin tady.
4: Jo. A to ti stačilo? To by třeba lidem podle mě z Prahy nestačilo.
5: A že to budou dělat dvě ženy.
4: Jo.
3: Že máš být někde v 19 hodin, budou to dělat dvě ženy.
5: Přesně
3: a
5: tak.
3: A ty jsi řekl, že teda super.
5: Super.
4: Jo.
3: A ještě už jsi neptal na nic?
5: Vlastně ani ne, no. Mně to stačilo.
4: To je vidět, jak jsou rozdíly Morava Čechy, nebo nechci teda paušalizovat, ale on ani neví, jestli dostane honorář a říkal, že mu je to jedno. Takže tady jsou lidi opravdu v pohodě.
3: Tady jste ještě rozpohoděný.
5: Spíš ne.
3: Ne.
4: Spíš
3: co
4: ne.
3: Teda spíš ne? Že spíš nejsi v pohodě?
5: Ne, spíš nedostanu ten honorář.
3: Jo, tak to nevím. Ale to jako v pohodě asi teda si. Takže dobře, takže informace byla, že tady máš být v 7 a že jsi šikovný. Co říkala, co psala ta paní, že jsi vtipný a šikovný?
4: Vtipný, šikovný a ještě veselý, myslím.
3: Ne, veselý nepsala. Ona psala vtipný, šikovný, počkej. Splňuje vše potřebné, ale ještě jedno přídavné jméno tam podle mě teda bylo.
4: Počkej, už to tady mám. Ne, to je něco jiného.
3: Ale mě by zajímalo, jak se projevuje to, že jsi jako šikovný.
5: Co je šikovný,
3: no
5: že?
3: No právě, že mně přijde, že to slovo šikovný se občas používá i v takovém jako dehonestujícím významu, jakože třeba, mm-hmm. když řekneš o nějaký slečně, no taková šikovná holka, tak to za mě má takový jako problematický je. Zabarvení. Tak jak ty vnímáš slovo šikovný a myslíš si, že jsi šikovný? Já zaskočila teď ta otázka, viď?
5: No právě, že nad tím taky přemýšlím, jako co znamená ten šikovný.
4: Tak je
5: jestli
4: to opak nešikovný minimálně.
5: Jestli třeba umím hrát na ty housle třeba.
4: Možná.
5: Nebo...
4: To bychom se museli asi zeptat příští rozhovor, může být s tou paní, která tě nominovala, ale...
3: Třeba tu je ta paní.
4: Předpokládám, že to není úplně pejorativní, že jsi šikovný. Taky šikovný se říká, když někomu doneseš kafe a on tebou trochu pohrdá, takže
3: šikovná.
4: Řekneš šikovná, že jsi to jako zvládl.
3: A většinou je sekretářka, je taková šikovná.
4: A my jsme se dívali, to bohužel tady nemáme webovou prezentaci, kterou my máme rádi, na web tvé kapely, dá se tomu říct kapela, i když je to cymbálka.
5: Určitě.
4: Ivonko, už víc, co je cymbálka.
5: Jo.
4: Mě zaujalo, že vás tady mnoho, tady je úvodní fotka a tam je dokonce 2, 4, 6, 8 lidí.
3: To je super, podle mě, Zuzko, koncept jakoby popisovat, takhle jako jenom v audiu, tady ještě publiku něco, co lovíš na mobilu a je tam 2, 6, 7.
4: Ale ta anotace té kapely, Harafica je dynamická muzika z Uherského Hradiště, která zpívá, hraje od koncertu až po cymbálové besedy, to možná vysvětlíš, co je to cymbálová beseda. Vždy s úsměvem a v rytmu spojujícím tradici s novými hudebními proudy.
5: To tam není.
3: A to psal AI.
4: To tam je. Dívej, máte neaktuální web. A pak mě taky zaujalo, že na tom webu máte několik kontaktů, z nichž jeden je finance, zavináč Harafica, a teď myslím, že EU, nebo nevím, jaká je tam ta koncovka. Jestli máte nějaký speciální útvar pro nějaký finanční... jako operace.
5: To je strašně důležité, aby jako ti lidi, když se nás objednají, tak aby věděli, kam vlastně ten cash potom poslat. Jako.
4: Jo, takže to píšou finance. A finance spravuje někdo z vás? 8?
5: Já naštěstí ne.
4: Ne. No. A pak je tam booking nějaký, ale pak jsou ty finance. Tak co dělá ten člověk od financí ve vaší kapele?
5: No vybírá ty peníze, no. To je
3: a
5: hrozně
3: teď třeba
5: dobrý.
3: Kolik to teda stojí? Takže třeba já bych dělala... No tak jako peníze jsou důležitý, lidi se o tom neradi baví, ale já se o tom třeba ráda bavím. Takže já, Ivana Veselková, si budu dělat třeba oslavu 50 v dohledné době a teď to budu mít třeba na zahradě někde, jo.
4: Ale má omezený cash.
3: Tak, ale nemám za stolik peněz, jako přeci jenom prostě...
6: Jo.
4: Desítka, dejme tomu.
3: Má, no tak počkej, tak to už ho zavádíš, to ne, prostě... Mám nějaký zase peníze, ale nejsem zase třeba Petr Kellner, jo?
4: A Petr Kellner už nic ne, ten už nic neoslaví, každopádně, no.
3: To je pravda.
4: Slaví tak se většinou narozeniny živých lidí.
3: V tom případě třeba Křetínský, jo? No. Nejsem.
5: Dobře, dobře.
3: Nebo nějaký jiný prostě bohatý člověk. Tak a teď bych tě teda vás poptala, že jakoby budu dělat tu oslavu prostě na zahrádce a že tam bude třeba grilování a k tomu chci nějakou pěknou hudbičku, veselou, dynamickou, tak jak to tam píšete.
4: S úsměvem
3: od nějakých prostě šikovných hudebníků a nemusí to být všichni hráči na cymbál, ale aspoň jeden cymbál, aby tam byl. A teď třeba, že chci, abyste hráli, tak hoďku dvě. A teda, když by se lidi rozparádili, tak i deal. Tak za kolik by to bylo?
5: No, ten kontakt na ty finance je tam právě z toho důvodu, že třeba konkrétně já mám zakázané domlouvat kde jaké, jo, jako jakékoliv akce, jo, mm-hmm. Protože za prvé největší strašák je to, že na tu akci úplně zapomenu, mm-hmm. Jo.
3: A že řekneš, že zadarmo přijedete.
5: Že vůbec nedám jako kapele vědět, jo, a ten termín tam nějak jako potom jako vyskočí.
4: A to se děje teda, nebo stávalo se to dříve, jo?
5: Hodně dávno.
4: Když jste tam neměli na webu
5: finance.
4: Ale proto
5: tam nejsou napsaný, jo. Já. A my to děláme čistě jako zábavu, takže...
3: Takže vy byste mi přijeli
5: takže
3: zadarmo,
5: já jedu na koncert
3: teda.
5: Vlastně a ani nevím, kolik za to dostanu, protože se vidím s klukama a je to
3: no, ale tak máte
5: příjemný
3: tam
5: čas.
3: Ten mail na ty finance.
5: Jo, tak tam oni to potom pošlou, oni to nějak rozdělí a jako to, ale
4: pro tebe to není jako důležité, jo? Jestli je to 50 korunka nebo 500 korun, jakože nezájem.
5: Je to zábava, takže
4: je to zábava.
5: Moc neřeším.
4: A i kdybyste někde hráli třeba 14 hodin a nějak by vás tam třeba šikanovali a neměli byste jídlo?
5: A my bychom si to zase udělali pěkné.
4: Si to udělali
5: my
4: pěkné.
5: Si to vždycky uděláme pěkné.
3: A jak se to dělá to, aby to bylo pěkné? Jakože třeba to by podle mě nám všem i hodně pomohlo, abychom to v životě měli pěkné, protože si myslím, že třeba občas někteří to máme nepěkné, tak jak, dej nám takový tip, jak si to udělat pěkné.
5: No tak...
4: Třeba ten ošklivý koncert, nepříjemní lidé, prší, není tam jídlo.
3: Jo, smrdí to tam
4: třeba. WC jedno. Jsou tam nějací psi zdivočelí, prostě.
3: A jak si to uděláš pěkné?
5: Tak furt jsou tam ti kluci se mnou.
4: Mm-hmm. Jo, a co když takže... oni mají špatnou náladu?
5: Nikdy nemají. Vždycky je to tak, že když jdem na koncert a sedneme jako do toho auta, tak každý má nějaké starosti, nějaké problémy, zavřou se dveře a v ten okamžik
4: zahodí.
5: To vlastně jako končí. Jo, je tam nachystané vždycky v tom autě pivo.
4: A kdo to chystá,
5: nějaké,
4: to pivo?
5: Jako, no ty finance samozřejmě.
4: Finance, jo, chystají občerstvení. Takže jo, takže jsou tam nějaké svačinky a vy zahodíte takhle doslova
5: úplně
4: ty problémy, starosti z okna a jedete.
5: A
3: zabouchnete dveře.
5: A tak... pak to začíná, to je super, všechno už pak.
3: Mm-hmm. Jo, a pak už je to od té doby všechno super. Mm-hmm. A pak zase teda, když dojedete, otevřete dveře, tak ty starosti zase si na sebe nandáte a jdete teda
5: přesně
3: do běžného života.
5: Jasně.
3: Takže ta rada teda je, že si mám teda pořídit dodávku a pivo, nebo já jsem to z toho úplně...
5: Ideálně.
4: Tu partu.
3: A tu partu.
4: Tu partu těch veselých lidí.
3: Jo, takže nějakého těžký v Praze se na partu veselých lidí. Teda?
4: Já jsem jednou se s Ivankou mimochodem domlouvala, já už nevím z jakého důvodu, jestli nezná žádné hudebníky. A ona říkala, že v Praze nejsou žádní hudebníci, tam je to, máte to tam komplikované teda v té Praze. No nicméně, já jsem se ještě dívala na ty vaše klipy a tam mě zaujalo, že v některých těch, během některých těch vystoupení máte třeba mikinu nebo žabky nebo takové moderní oděvy. Mm-hmm. Nemáte kroje. Kde to skončí ta modernizace té lidové hudby? Jako takhle v žabkách. A ještě tam byla taková ta speciální mikina, co jednu dobu hodně chlapi nosili. A to má váš cymbálista. Aha. Takový, že to není úplně...
3: S tím velkým límcem.
4: Takový...
3: To hrozně se mi teda nelíbí.
4: Žok.
3: No.
4: Jo, tak to měl on, tak byly tam různé prostě moderní oděvy, tak jestli opravdu, proč nenosíte ty kroje? Třeba s nějakým průstřihy?
5: Protože už nehrajeme čistě jenom ten moravský folklor a děláme těch projektů jakože víc a mně přišlo, že když se do toho vlastně potom nějak jako kombinuje ten klasický kroj, takže to může působit trošku tak jako kýčovitě. Mně to přijde.
3: A řekl bys, že by to mohlo být kulturní apropriace?
4: Když třeba úplně... někdo má napletané copánky z Chorvatska, tak už by to mohla být...
3: Nebo třeba čelenku z Péry.
5: To by asi měl posoudit spíš někdo zvenku, než já
3: takže
5: nevím.
3: A máte nějaký teda dress code, jakože teda vy jste teda harafice, teď jedete někam na geek, jak tomu říkáte, jo. Vystoupení nebo beseda.
5: Jo.
3: Tak, jedete teda na besedu?
5: Záleží právě jako na tom, co, jaký ten projekt to je, protože jedeme třeba po moravských českých klubech, máme i bubeníka, takže tam hrajeme vlastně jako moderní. Čistě v civilu, takže tam jsou ty žabky, ta mikina a tak.
4: A v žabkách nebojí se, že zakupneš?
3: A nebo že si ukopneš palec?
5: Ne, stojím totiž... na místě většinou, takže žádný taneček neprobíhá.
4: No,
5: a potom třeba děláme s Filharmonií Hrafica Symphonic a tam jsme zase...
3: A tam žabky už
5: tam
3: teda
5: už ne, tam už to musí být
4: a tam
5: jako,
4: máte kvádra, jo?
5: Tam jsou tesilky a košile. Uh-huh.
3: A se zase člověk v tom zapaří docela, že?
5: To asi nevnímáme úplně. Ten kroj je daleko horší. Ty vlněné kalhoty, to je fakt jako v létě naprostá šílenost.
3: Takže to je, v kroji jsou vlněný kaťata, jo?
5: Jo.
4: Jo, to jsou, a pak jsou tam ty holiny, ne? U některých těch
5: krojů. A ještě
4: krojů.
5: Holiny a ještě ta kordulka na té košili, takže je to takový...
4: Neúplně příjemné, jo.
3: A kordulka je co? To je taková ta vestička?
5: Je taková ta vesta, přesně
4: A pak nějaká čepice tam je?
5: Ne, čepicu naštěstí nemáme.
3: A spodní prádlo jakoby je v souladu s tím krojem, anebo spodní prádlo vlastní, jako moderní?
4: Moderní americký.
5: Asi moderní americký.
3: Normálně,
4: jo. Jo, ale že to není úplně doslova. Nebo že byste pili nějaké tehdejší nápoje jenom, nebo můžete si vzít jako nápoj třeba z Jonty nebo jako něco moderního, nebo nejte zelí jenom během toho. Takže to úplně takhle nedodržujete.
3: To vůbec nejsou stereotypizace. A teď mě ještě zajímá třeba ty kalhoty. Teda když jsou
4: Ivanka má úchylku na dresy, oblečení, tady tohoto
3: dresy
4: typu, stejnokroje.
3: Ale no a vůbec ty uniformy, to prostě já k tomu mám nějakou afinitu, abych použila afinita. Slovo, co má ráda Zuzka. Ale teda když třeba máš ty kalhoty, teď jsou teda vlněný, tak to se pere jako v ruce, nebo to pereš na 30, anebo to dáváš do čistírny, anebo se to nepere.
5: Ono se to nepere.
3: Vůbec nikdy?
5: Ne.
3: A kolik let to máš ty kaťata?
5: Třeba 20 teďka. Jo,
4: a tak to nenosíš tak často, ne? To jako by...
3: No ale stejně, no, když se v tom spotíš.
5: Musí být člověk opatrný, no. Jako, no,
3: jako opatrný na co? Aby se jako nepolil? Nebo...
5: No, abych se... Nepolil. Jako... No jasně.
3: Nepolil a nebo...
4: A nebo tam můžeš nosit, ale to už jsme u takového hubaru, ale tak nebo můžeš nosit plinky, no.
3: Tak je to odborný
4: pořad. Ale zase ta vlna se dobře čistí, že ono to jako neprosákne hnedka.
5: No a hlavně ty holiny, jakože jsou široké a ty gatě se dají vlastně dovnitř, takže ono to, když tak spadne...
3: Musíš, ale tak ty už zase to bereš úplně od nejhoršího, jakože tady už padají úplně prostě...
5: No, že se to zasekne
3: od Ale já jsem myslela třeba, že si na to vyleješ kafičko, normálně jako lidi se bavíme, pane Bože, co si zase měl na mysli. Takže se to teda nepere.
5: Nepere se to.
3: Ne.
4: No. Ale teoreticky by to šlo do čistírny, ale zase by to musela být podle mě nějaká čistírna
3: folklorní.
4: Folklorní. Nějaká krojová.
3: Čistírna u husliček.
4: Ale to i vyjde draho ten kroj. Mě to teď někdo říkal, že má boty od kroje za 15 000 korun, že to jsou nějaké na míru takové, ono to vypadá jako co v botách, takové ty kožené prostě, no to je drahé.
3: Kozáčky.
4: No, kozajdy.
5: Já jsem si nechal šít už hrozně dávno, takže ani nevím, kolik to teďka stojí, ale tenkrát to stálo třeba 7-8 tisíc, takže asi jo. To
3: jako ty boty nebo celý ten kroj.
5: Ne, ty boty.
3: Ty boty stály 7 až 8 tisíc.
5: Tak nějak.
3: To je hrozně teda drahá
4: 15,
3: jako věc teda.
4: No. A když tomu pak ukopneš něco, tak je to blbé prostě.
3: No, tak to se ti asi nestane. No. No dobře, takže teda to se nepere. To si odnáším já. A vršek, ta košile a tak to se pere?
5: Ta se pere. Ten má bílá košile tady s výšivkou.
4: A máte tam někoho, jako se dřív říkalo, že je v kapele kapelník, který třeba dostává víc peněz a nějak to trošku kontroluje, nebo jste si tam jako nějak na jedné úrovni, nebo někdo tam rozhoduje.
3: Jestli tam máte nějakou jako hierarchii.
4: Nebo právo veta.
3: Někdo šéf.
5: Tak my máme vlastně cymbalista je umělecký vedoucí.
3: Ten cymbalista.
5: Ten cymbalista, který tu není.
4: To je ten, co má tu mikinu s tím...
5: Jo, to je ten s tou mikinou.
3: To jako, že přišná
5: takže
3: mikina,
5: ten je jako umělecký šéf a vepředu stojí primáš, ten houslista, ten hlavní a tento celý vlastně jako šéfuje. Podle toho my jako hrajeme. To je takový jako houslista dirigent, bych řekl.
4: Ten udává jako ty notičky, jo? Nebo
5: jo, podle toho ten zbytek hraje, takže reaguje na ty změny, jako když se zpomalí, zrychlí,
4: a jak
5: stiší.
4: Se rozhodne, že ty třeba si zatím druhými houslemi a nejsi těmi prvními, nebo kdo o tom rozhoduje? To se nějak udělá nějaký, jako, nějaký siest a volí se tam druhé housle, třetí housle? No.
3: A nebo to je, že až on umře, tak ty se tam posuneš a někdo zase jakoby na tvoje místo se posune. No to se dětí, že? Ne,
5: tak my jsme všichni plus minus stejně staří.
3: Jo.
5: A vlastně ten model, jak to vzniklo, je takový, že my jsme vzešli ze základní umělecké školy jako dětská cymbálovka a nějak se to tak jako sešlo,
3: že tam on už byl jednička,
5: že
3: teda.
5: ty budeš to a vlastně tak, jak se to navolilo někdy před tou dobou, tak to je furt, no.
3: A nevnímáš tam problematicky, že ono se říká takový to, že když někdo hraje druhé housle, že se to bere jako, že je takový ten horší loser trošku, že jako ty první housle jsou přece jenom jako výš postavené, tak jestli ti to nevadí, nebo jestli jako nemáš tam takovou jako
4: komplex méněcenosti. Nebo jestli se ti v noci nezdá, že třeba udusíš polštáře, ne, nebo něco takového, ne.
5: Ne, on vlastně můj otec hrál v cymbalovce vždycky taky druhé housle. Mm-hmm. Takže možná z toho důvodu jsem jako tady to žezlo tak jako pomyslně převzal.
4: No, žezlo.
5: A vlastně...
3: Žezílko.
5: No a je to tak, že vlastně jako ten primáč hraje tu klasickou jako melodii, jo? A jako druhé housle se musí naučit chytat ten druhý hlas a třetí housle hrajou potom v těch sextách většinou.
3: A tam jsou teda i třetí ještě jasně. housle.
5: A jako vlastně tu melodii dokáže hrát každý, jo? Ale vlastně ten druhý a třetí hlas, to už jsou takový jako...
4: Že co ti řekli?
3: A není to takový to, co si omlouvají ty druhý a třetí housle, že proč nejsou
5: no,
3: první?
5: No samozřejmě, že trochu jo.
3: Jo, ty první, to by každý mohl hrát první housle, ale jo. Druhý... A kolik tam máte teda? Druhý, třetí a ještě i čtvrtý a pátý?
5: Ne. To je jenom raz, dva, tři.
4: A nějaká basa tam je aj, ne?
5: Basa, kontra, violová, cymbal a
3: stejně vůbec
5: klarinet. Nevím,
3: co je to. Jako cymbal vím, jak vypadá to takový
4: to... A basa je velká. To je jako housle, akorát, když je hodně dáš...
3: Ale jako by boucháš na to těma paričkama.
5: No mě překvapilo, jak jako ten lidi neví vlastně, co je ten cymbal. Někde na sociálních sítích mě vyběhl nějaké takové video z nějaké reality show, nevím z které, a ptali se tam těch ženských, byla tam fotka jako cymbálu, co to je, jo, a jedna ta baba řekla jako violončelo, a to jsem si a už jako říkal, že...
4: Nástroj jako nástroj, no.
5: Tak
4: jako,
5: jo, pak tam byla mandolína, nástroj, zadrátovaný že? Stoleček.
3: A zadrátovaný stoleček mě přijde docela...
5: Co tam
4: ale
5: bylo
4: to
5: ještě?
4: Ale jako zadrátovaný
5: stoleček je v pohodě, ale violončelo...
4: Ale pletou si lidé třeba violončelo a basu, ne? Že ty jako velikosti plus minus autobus, nebo no.
5: To asi jo. A violu a housle asi to jsou jako největší.
4: A tak
5: jako...
4: ten cymbal v té dnešní jako moderní hudbě až tak moc není, ne? Že by jako...
3: Třeba techno s cymbálem.
4: Ale třeba techno s cymbálem není, nebo že by třeba dobří, nebo ne, že byste byli špatní umělci, ale moderní umělci, třeba Bad Bunny tam neměl cymbál, jako nic nenaznačuje.
5: Ale už se to, se to docela jako rozšiřuje. Jo. Vím, že už jako i muzikanti z Prahy
3: a no, tam se... na ně se nekoukej, já žádné muzikanty neznám.
5: Tak, že ten cymbál už někteří jako používají.
4: Vložte kočku měli cymbál, a... myslím. Ale říkali, že se to hrozně blbě tahá.
3: No to jsem chtěla jako, právě říct,
4: že to není takový ten nástroj, co zbalíš a jdeš někam do klubu, že s tím se musíš
5: no největší trcat, problém ne? Je ten, že vlastně ten cymbál nikdy netahá ten cymbalista. To je na tom to nejhorší.
3: Cymbál není flétnička. A kdo ho teda tahá ten cymbál?
5: No my.
3: Jo, jakože celá ta kapela.
4: A ten, kdo hraje na ten cymbál, ten ho netahá. Ten na tom sedí.
5: Ten jenom jako určuje, kam ho máme postavit.
4: A to je nějaká jeho
5: hlas.
4: Výsada, že on, jelikož na něm hraje, už ho nemusí nosit, nebo já to nechápu.
5: U toho našeho 100%.
3: A kolik to tak stojí ten cymbál? Já bych se ráda zase vrátila k něčemu, co všechny zajímá.
4: Ekonomice.
5: To jsou zase ty peníze.
3: Mě to zajímá. Tak kolik třeba stojí cymbál?
4: Já jsem se dívala na
3: tak teď už vím, že vy vystupujete zadarmo, že botičky přesně vaše stojí tak. 8, kalhoty se neperou a cymbál stojí kolik?
5: A cymbál,
3: kolik?
5: Tak já nevím, 100 až 200, někde
3: tisíc?
5: Tak.
4: Jako nový.
5: No jasně.
4: Ale co další je? Nějaký ošoupaný se dá taky pořídit levněji.
5: To je tak vždycky, jako housle taky člověk koupí drahé, ale koupí nějaké prostě papundeklové za pár
3: korun.
5: Ale
3: kdyby si vzal teda třeba průměrné housle a průměrný cymbál, tak cymbál jako je dražší.
5: To nevím, spíš asi ty housle, protože jako zase u těch houslí ti už se vyrobilo hrozně moc.
3: Takže cymbál je teda levnější. Je,
5: to asi ne, asi záleží od kvality tak toho ne. Nástroje. To se
4: kupuje, to máte jeden nástroj od dětství, od ty zušky, nebo to máte různé, že jste třeba, mě by zajímalo, jestli jste rozbili nějaký ten nástroj samozřejmě, no. Jako vzteky třeba. To je, bývá v těch filmech,
5: nevím,
4: že to malé dítě
5: ale,
4: rozdupe ty housle.
5: Ale jako ty nehody s těma nástrojema jako jsou. A i mně se stala, jako jsem třeba spadl ze schodu a měl jsem je rozbalené v ruce. Tak jsem to trošku naprouškoval a tak jako, ale...
4: A pak si to slepoval, nebo to už se nedalo použít?
5: Jo, housle. Slepené housličky. Jako, ale vím, že třeba kamarád ten je prorazil rukou a ty už jako třeba jako nešly, no úplně. Takže,
3: a to prorazil rukou jako vzteky?
5: Ne, většinou v tom byl nějaký alkohol.
4: Jo,
3: takže... nevím, co je lepší teda, dobře. Tak
5: asi
3: alkohol,
5: ten alkohol.
3: Samozřejmě neschvalujeme. No ale stejně teda mě překvapilo, že ten cymbál je teda tak drahý, že teď se na tom pořád budu točit, teda, že relativně teda to musíš na ní si i dávat pozor. Máte to pojištěný, ten cymbál?
5: To já nevím. Já to
3: a ty
5: nevlastním.
3: Máš nemáš housle,
5: takže já mám housle a nemám je pojištěné.
3: Nemáš pojištěný.
5: A máš, ale dávám si pozor už.
4: A máš pro ně nějaké zvláštní místo třeba doma, že máš nějaký trezor a v tom máš ty housle, nebo třeba máš psa, který hlídá ty housle, nebo já nevím, nebo máš na to nějaký speciální obal? Nebo...
5: Pejska mám, ale ten by spíš jako ukázal, kde ty housle jsou spíš, no.
3: Takže nemáš teda
5: nemám,
3: na to speciální
5: nemám, mám to zabalené
3: místečko.
5: Ve futrále na takovém jako...
3: A říkáš jim nějak těm houslím? Jako třeba jménem?
5: Asi housle. Ne, to ne. To ne.
4: že máš představu, že by měli mít nějaké jméno konkrétní?
3: No ne, tak jakože já nevím, že jsi měla představu, že k tomu máš takový jako emoční vazbu, tak jestli třeba jako máš pro ně nějaký jméno.
5: To asi ne. To možná ženské dělají, ale já teda rozhodně
3: ženské.
5: Ne.
3: Ženské. No co to tady je zase za stereotypizace? To jako ženské dělají. To teda, to minule, to jak jsi řekl, tady to s těma ženskýma, no. To jsem si úplně vzpomněla, to jsem se hrozně naštvala minule v sauně. To je úplně random historka, vůbec to nesouvisí s cymbálem, ale já vám to prostě řeknu. Takže jsem byla v sauně a přišli tam dva týpci a hrozně nahlas se začali spolu bavit, jako jaký má kdo zdravotní problémy. Jakože prostě, že ten jeden, že má alergii a rýmu a já nevím něco. No a tam to nebyla ta tichá sauna, jakože by tam bylo explicitně zakázáno hovořit.
4: Takže byla hlučná sauna.
3: Tam máš šeptat nebo prostě nemluvit nahlas. A oni právě mluvili spolu nahlas. A já jsem si říkala, tak budu dělat prostě protivnou bábu, protože jsem tam byla jenom já a ty dva týpci a řeknu jim, jako, že mě to fakt vadí, ať jsou sticha. A nebo budu jakoby tolerantní, milá žena a budu jakoby naštvaná, ale budu se usmívat a budu dělat, že to je jako v pohodě. Tak si říkám, ne.
4: Budu
3: kráva. Takže jsem jim právě řekla teda, já se omlouvám, jakoby nechci být fakt protivná, ale budu. Takže mě to jakoby hodně vadí, že se tady bavíte jakoby takhle nahlas. Takže se jako omlouvám.
4: A pak spráskla dveřma od
3: sauny? Zůstala, ne. No tak já jsem tam chtěla sedět v té sauně, že jo?
4: Jo, a to jste byli pořád v těch ručnicích a tak, jo?
3: To jsme byli pořád v té sauně. A ten týpek právě říkal, že se teda fakt omlouvá, že si to neuvědomil, že mluví takhle, že se omlouvá.
4: Před ženou.
3: Před ženou a říká mi právě, no my už jsme jak ty ženský, co? Že se tady bavíme. No tak kamo, to byla úplně voda na můj mlín, že jako, on si asi myslel, že tím to mě uklidní.
4: Že to bylo lepší.
3: Tak tím teda mě opravdu zneklidnil. Takže to už jsem došla tak daleko, že mu říkám, že tady opravdu tyto jako genderové stereotypy.
4: Ano, ještě
3: použila jsem tuto otřesnou frázi, protože jsem věděla, že oni...
4: A pořád prostě... tamhle seděla teda.
3: A to samozřejmě, já jsem tam chtěla zůstat sedět. Tak mu říkám, že genderové stereotypy neplatí a že si myslím, že rádi tak. Si podrbou jak muži, tak ženy, ale že to nemusí být v sauně.
4: A oni pak odešli?
3: Ne, oni
4: to
3: pak
4: skončilo?
3: Tam zůstali sedět a byli sticha.
4: Takže si to všichni užili a ty jsi tam byla naštvaná.
3: Nevím, jestli oni si to užili. Já jsem byla spokojená, no že tam bylo ticho. Oni podle mě pak vyšli ven a dělali, ještě co byl za krávu. No. Víš, to asi měla krámy, udělala... protivná.
4: Bába.
3: No. Asi jsem... nemá manžela, víš, to tak prostě si to
4: otravuje.
3: Tady nenávist na chlapi, zapškla bába. No,
4: já jsem podle mě spokojená. Si z toho jenom oni vzali to, že mluvili jako báby. Že prostě hodně no, mluvili jako... a že příště mluvili.
3: Ale já jsem se jim snažila vysvětlit, že podle mě všichni jako rádi mluví. Tam není žádný. A tak stejně tak jako, že pojmenovala věci jako to přeci nemusí jako jenom ženský nebo chlapi, nebo jak tě to napadlo,
5: to
3: že proč ženský?
5: No protože já o tom vlastně jako nevím, že by se to dělo a pokud jako...
3: A o něčem jo, tak
5: no
3: nevíš.
5: A my jsme v kapele sami, sami chlapi, takže jsem to nikdy vlastně jako neměl šanci jako slyšet, takže pokud to tak je, tak to musí vlastně dělat jenom ty ženský, no.
4: A nebo nikdo třeba.
5: Nebo nikdo.
4: Nebo jenom nějaké entity.
3: Došel.
4: Já bych už toto radši opustila, toto téma, toto myslím, že jsme vyčerpali, ale já jsem se ještě chtěla zeptat, když jsem si četla texty nějakých těch lidových písní, vy teda předpokládám, že hrajete hlavně ty moravský lidový, jo, ty tradiční, nebo nejen teda už, ale pokud hrajete ty lidovky, tak ty moravský, nebo i z nějakých jiných oblastí?
5: Jako i z jiných oblastí, většinou je to nějaké Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, ale vlastně primárně jako naše cymbálovka vychází tady z toho uherskohradišského moravského
4: folkloru. Tak ta témata, že je to většinou, že někdo spadne do rybníka, nebo někdo má sex s někým za kabát.
3: No ale tam možná, Zuzko, máš to někde, že bych ocitovala.
4: Já jsem si udělala screenshoty,
3: Zuzka udělala si screenshoty, podle mě
4: hodně mě znepokojila
3: jako skvělých
4: textů.
5: Tak většinou jsou to tři věci.
3: A taky ta jedna, jak ta ženská ho mlátí, nebo co tam byl ten text.
4: To taky.
3: O domácím nás, jakože to jsou fakt šílený texty.
4: Jasně. Některý jsou úplně crazy.
5: Chlap no. Potom prodá někde na jarmarku no. A tak jako
4: je
5: jasně.
4: Tak?
3: Že jako já jsem myslela, že by se mělo zpívat prostě.
4: Co znamená podle tebe například, cituji.
5: Je to ne.
4: Ej, odbuchlova větr vě, to chápu.
5: Ne.
4: Kačence pentle bere, ok. Včera nevěsta, zajtra žena, dnes večer bude začepena. Co to
5: začepená.
4: Znamená? To je začepena.
5: To je taková tradice, to je čepení. vlastně.
4: No. A to není pečení.
5: A to je vlastně...
3: Čepe celá země s Josefem.
5: Začepená vlastně znamená to, že bude jako za chvilku jako vdaná.
4: Jo, takže jo, že mají počet cen, to dává smysl.
5: Jasně.
4: Tak to jsme dekodovali, tak je. To je pohoda. Nepij, ano, nepij vodu, voda je ti len na škodu. Napísat si radši
5: opustil,
4: vína, to je dobrá medicína.
3: A to je přesně takový...
5: Já nevím to, že si budu všecko vědět.
3: Ale ty texty jsou taky problematický.
4: A to nemusíš vysvětlovat, ale je tady velmi podivná píseň o tom, je to teda o ženách, v ženské osobě, kdybych já vypila skřivánčí vajíčko. To je podivná píseň a tu bych někdy chtěla slyšet, kdybych nám ji pak mohl zaspívat.
3: Umíš tu píseň?
4: Kdybych já...
5: Asi jsem to kdysi slyšel, ale vlastně jako...
4: Tady mám i notový záznam.
5: Skřivánčí vajíčko.
3: Měl bys to třeba zaspívat?
5: Ne, ale já ti to... ne, to je jako přečtu, ženská jo? Píseň. Přečteme.
4: Kdybych já vypila skřivánčí vajíčko, rozveselila bych to naše polečko. To se teda moc nerýmuje za mě, ale ona teda vypije skřivánčí vajíčko a to má mít efekt, že rozveselí políčko.
5: Asi, že bude jako zpívat a tím rozveselí asi
4: jako
5: proces
4: tím
5: skřivan.
4: Proteinem?
5: No ten skřivan asi, ne, já nevím.
4: A pak to má druhou, jestli kdyby, že to teda krátké, že se to dá dobře zapamatovat. To moje hrdélko je jak ta hrkávka, když ono zahrká, obudí skrivánka.
3: No, a co to je hrkávka?
5: Tak to je asi něco v tom krku, jako bych řekl.
3: Já totiž nevím, jestli nevím. To máme chápat jako nějakou metaforu.
5: No určitě, tak je to asi, tak skřivánčí vajíčko by ti mělo asi dát jakože něco jako do toho hlasu, ne? Nebo jako...
3: Já nevím, já už si představuju úplně jiný
4: hrozný věci. A to další píseň 93,
5: sborníku.
4: Lepší s mladým mezi kameňama. Lepší, ale to je pěkná píseň o tom, že preferujete mladého partnera před starým. Lepší s mladým mezi kameňama, ale já nechápu, jak bys byla s mladým mezi kameňama jako na nějaké kamenité pláži v Chorvatsku. Nevím, než se starým mezi peřinama.
3: Jo.
4: Honaj, dinaj, to nevím, co je, mezi peřinama. Mladý lehne podle tvého bočka, tak to je pohoda, a štěbeta, jak ta laštovička, honaj, dinaj, jak ta laštovička. Tak to je, že s tím mladým je to pohoda, ale starý lehne podle tvého boku a počítá kolej jemu roku, honaj, dinaj, kolej jemu roku, že si stěžuje na nemoci a tak, to chápu. Lepší s mladým pod zelenou hrušku, asi jako bez peněz, že nemáte tu nemovitost.
3: Jak pod zelenou hrušku?
4: Pod zelenou hrušku, že jste jenom pod stromem.
3: A to je
4: stromem.
3: Docela i aktuální, že teď ty ceny těch nemovitostí jsou docela vysoko.
4: Než se starým pod pěknou podušku, že máte jako kvalitní, jako už třeba lůžkoviny, to já mám ráda, ale teda se starým člověkem, honaj, dinaj, pod pěknou podušku. Takže to je preference toho, že máš pěkný zážitek s nějakým člověkem, který ho máš rád.
3: Ale jestli zase, Zuzko, to není už z dnešního pohledu problematické, že to je ageistické.
4: No, je, ale spíš tam jde o to, že ke komu máš vztah. Že radši teda pod hruškou s někým budeš sedět, Ivanko.
3: No.
4: Pak je pěkná píseň
3: no,
4: o ženě
3: sedět, Zuzko,
4: alkoholičce.
3: Nevím, jestli tam bylo myšleno, že s ním budeš sedět pod tou hruškou.
4: To už je tvoje věc. Na čo je mi žena? Na čo je mi žena, čo pálené pije, to je tvrdý alkohol, že? Vodzenku nelúbí, jo, že nepije H2O, ještě mi aj bije. To je teda...
3: To je ale zlá teda píseň, to je problematická píseň.
4: Dál už ještě poslední nad vodu pták, to je o čem?
3: To ještě teda jako pohoda s mladým mezi kamenama a pod hruškou mi přišlo jakoby docela, jako s tím se nějak, jako ještě dokážeme ztotožnit, ten ageismus se mi nelíbí.
4: Jo, protože... a pak je tady píseň ženy, ke které je ten manžel zlý a jiné ženy radí. Navar mu navar, zelákelového, to nevím, co je, zelkelový, to je nějaká
3: plínka.
6: Asi,
4: zelí. Zelé ti zevre a muž ti umře, najdeš si jiného. Za mě dobrá rada. Zajdi do pola, natrhaj zela kelového, jak ho okusí, hned umřít musí do dňa.
3: Ale tak to v tom případě jsou nějaký otrávený asi byliny, to není klasický zelí, ne? Nebo ty nevíš?
5: Já nevím, jako co ty babky tenkrát do toho míchaly.
4: Zajdi na pole, nareš cibule, pod oči si namáš. Aby nerekli lidé klebetní, že ho ráda nemáš.
3: Jo, takže jasně, že to je rada, že ty ho otrávíš a pak si cibulí pomažeš pod očima, aby si plakal.
4: Jo,
3: plakala,
4: přesně tak.
3: Jakože...
4: Jo. A pak je tady moc pěkná píseň, ta si myslím, že by mohla zabrat i v současnosti.
3: Ale můžeš taky k tomu něco říct, třeba není to tak, že jenom Zuzka tady čte z internetu.
5: Ne, tak ono to čte hrozně pěkně, ale takže má pravdu, no.
3: Folklorista si tady ty.
4: Kdyby mě tak pán Bůh přál, jak mě přeju sousedé, mrzák bych byl a žebrák, kterému se nevede.
3: Ale to je ze života.
4: Kdyby mě tak pán Bůh přál, jak... že mě lidé přeju, dávno bych byl zakopán tam pod tu černou zemňu. To byste mohli teda dát do vašeho repertoáru. Kdyby mě tak pán Bůh přál, jak mě přeje milák, neby bych jí dorůstal tak jak leluja bílá. To znamená, že ta ženská mu přeje, ta jeho partnerka, ale sousedé teda
3: mu závidí. Jo, a pak tam bylo něco teda o Lilii vysoký. Dobře. A třeba tvoje oblíbená teda písnička, taková s nějakým třeba textem, který bys označil za neproblematický nebo fajn, tak to by byla třeba která písnička?
4: Jakou máš rád?
3: No.
5: Jakou mám rád? Třeba v jedné písni se zpívá: kdo má zlu ženu v neděli, nech jde do lesa v pondělí, v úterý na ňuky chystá, ve středu ju s ním vytříská. Ve čtvrtek bude stonati, v pátek bude umírati, v sobotu bude nebohá, to bude novina dobrá.
4: Jo, že umře prostě.
3: Počkej, a co bylo ve čtvrtek? Já jsem to se v tom ztratila.
5: Ve čtvrtek bude stonati.
3: Počkej, v pondělí on jde do lesa, v úterý si tam udělá
5: kej,
3: ve středu ji zabije.
5: Ve středu s ním vystříská, ve čtvrtek bude stonati, v pátek bude umírati.
3: Takže v pátek ona umře. Tak,
5: V sobotu bude nebohá, to bude novina dobrá.
3: A já jsem myslela, že už je v pátek nebohá. Takže v sobotu je mrtvá, to bude novina dobrá, tím to končí teda.
5: Tím to končí.
3: To je krásná písnička teda.
5: Pěkná, že?
4: Ale že to vždycky takové radikální řešení, je to takové...
3: Že není tam třeba, že na párovou terapii, že? Že jako v neděli se pohádáš a místo v neděli, že v pondělí, abys šel do lesa pro kej, takže třeba v pondělí na procházku běžte spolu do přírody.
4: U nějaké afirmace
3: dělat. V úterý si udělejte prostě společnou meditaci.
5: Přesně tak.
3: Případně na

0: Myslíš si, že pro dnešní mladé lidi ještě ten folklor nebo ty lidové písně můžou být nějak jako atraktivní, když to právě není o, já nevím, o environmentálním žalu nebo o tom, že jsou nedostupné byty nebo o TikToku? A jestli, jako, jestli je to ještě může zajímat vůbec ty
1: písničky? Já si myslím právě, že naopak je to čím dál víc lákavé, jo. Protože těch cymbálovek jako vzniká teďka tady jako docela velké množství, daleko víc než za nás. Někdy koncem těch 90. let.
0: Že to má takovou renesanci,
1: takže,
0: jo?
1: Takže si myslím, že ta lidová píseň právě jako stále žije a ještě víc než, než předtím.
0: No a skládají takže se třeba nějaké jako nové, takové jako historizující lidovky právě třeba o nějakých současných tématech. To by se mi jako líbilo.
2: To a nebo, a vznikají vůbec nové lidovky?
1: Vznikají.
2: No, a třeba které?
1: Já...
2: Ty je neznáš.
1: Já nevím, tak... ale prostě třeba i my třeba děláme už takové nějaké písně, které jsou inspirované tou starou písní a už je to předělané do nějakého
0: jako s vlastními
1: novějšího
0: texty, jo?
1: Hávu.
2: No ale ty texty nějaké... právě, protože ty, přece jen ty texty, tam se shodneme, že pro dnešní dobu aktuálně úplně není někoho zabít kyjem a pak být z toho veselý v sobotu.
1: To ne.
0: Ano, ale někoho otrávit a na cici byli pod oči.
1: Ale ty témata ostatní, které jsou tam, tak je to většinou o nějaké té lásce a většinou o nějaké té zábavě alkoholu.
2: Alkohol, no.
1: A tak. A to a já si tam myslím, necháváte. Že to je furt takové aktuální.
0: A máte tam ale furt, pak už ty písni, že třeba, že jsi dal rum a ne prostě nějaké
2: ale
0: pálené
2: a tak dál. Ale že dnešní mladí třeba spíš pijou maču, nebo já nevím.
1: Mača tam no, není, ta, ale borovička tam třeba je.
2: To už taky
1: jo,
2: podle mě.
0: A nebo že
1: rum, no.
0: Máte seznamovací aplikaci a někdo tě vygoustuje. Nějaký jako současný téma tam prostě. Nebo že jdeš prostě, tak to ty asi ne, ale třeba lidé v Praze chodí třeba na gangbang nebo něco takového. Prostě.
2: Se díváš na mě jako... Já bych teda ráda šla, ale já neznám ani žádný hudebníky, ani teda nikoho, kdo chodí na gangbang, takže...
0: To byl příklad, tam bylo zábavné.
2: Já chodím jenom prostě venčit psi
0: no,
2: na mes.
0: No, nebo prostě, že lidé třeba jedou do Chorvatska, nebo něco prostě nějaké současné problémy. A že třeba jela jsem vlakem do Chorvatska, tam byl třeba ucpaný záchod. Prostě jaký písničky prostě z civilního života.
1: A vy píšete aj texty, holky, nebo nepíšete?
0: No ne, ale tak...
1: Že byste nám mohli třeba to?
2: Ne, ale
1: my vám pošlem nějakou melodii a mohli byste nám něco napsat.
2: Mě by no, něco.
0: Abych to zvládla,
2: no. Pak by to bylo pro ty mladé, by to no, je třeba víc zaujalo. I když
0: takové...
2: ten ucpaný záchod je podle mě spíš to, že pro tu střední generaci. To je spíš, to už zajímá
0: to
2: spíš nás.
0: No. Že jako a nebo je to takové školkové. Leté, to je takové to, jak já teď odposlouchávám zase od malých dětí ty školkové básničky a to je takové, řekni bazén.
2: No bazén.
0: Máš
2: no.
0: Prsa až na zem a takový ty humory.
2: Ale zas, já bych se, no. Já se tomuhle směju, no. Mě to líbí, no. Takže.
1: Mě právě kluci říkali, že si mám zjistit, když sem půjdu, no. Kde jsou v Hradišti veřejné toalety. Že
2: a
1: se na to
2: vím.
1: Budete ptát, jako.
0: A, to já
1: a já jsem to normálně nevěděl.
2: Tak to je pravda, že to a... asi je nějaký posluchač pravidelný, protože veřejné toalety my celkem probíráme, to je Zuzky téma. Zuzka docela má zmapováno v Brně, kde se
0: spíš.
2: Chodit na zákupky.
0: Brně na městské správě sociálního zabezpečení nejlepší na invalidy.
2: Ale no. Tady, já vím, kde tady v Uherském Hradišti
1: tady je to policejní stanice právě.
2: Záchody. Já jsem no. Tam nebyla, ale můj kamarád tam byl.
0: Jo?
2: No.
0: Jako na policii?
1: Hned
2: ne, na
1: za policajtama jsou právě no, jako
0: takové
1: dvířka.
0: Já jsem
1: myslela,
0: že se necháš jako zatknout, abys mohl tam na záchod.
2: Když se ti chce jako kakat, tak se necháš zatknout, aby se mohl dojít.
0: To udáš pro nějaký zločin, ale to není jako, že by to byla nějaká moje jako uchylka, jenom mě to řeším jako z praktických důvodů v Brně.
2: Jo, ale neřešíš to takhle, jenom jako...
0: Já to neřeším obecně, mi to jedno, kde je záchod u Uherském Hradišti, když tady nebydlím. Já to řeším z praktického důvodu. No nic, počkej, já jsem si tady ještě něco určitě napsala. Primáš, to jsme řešili, kapelník, finance. Jo, to teda nesouvisí vůbec s cymbálem, k tomu se dostaneme později. Pak mě tady trápila otázka, říkala jsem si včera, že bychom ten rozhovor udělali takový jako odvázaný, no. Že bychom se zeptali na něco netradičního. No. Kladla jsem si otázku, jaká si připravuješ doma vajíčka, pokud, že jsou různí lidé, někdo si dělá jako míchané vajíčka, někdo preferuje volská oka, někdo vůbec.
2: A my docela na toto se ptáme právě v takovém podcastu Brambora s vejcem, tam se to řeší, buď to, jakou máš rád úpravu vajec, anebo ještě, Zuzko, ty jsi měla jednou fakt otázku, to je dobrá otázka, podle mě.
0: Jogurt?
2: Jogurt, ano, to byla naše návod na to, že když jdete s někým na rande a chcete být jako jako netradiční, jsem prostě odvázaná, tak se ho zeptat, co je, by byl za jogurt. Mm-hmm. Ale Zuzka měla docela dobrou otázku, jaký máš názor na kompoty.
1: Jo.
2: A to většinou, když se někoho na to zeptám, tak většinou to ty lidi jako překvapí.
0: Chytne to.
1: No, no, my jako oni... v kapele fakt jako hrozně moc vaříme.
2: Jo. No a jaký teda máš názor?
1: A tak ty
2: na
1: vajca
2: kompoty?
1: Teda, jo,
0: no,
1: ty budou
0: vajca.
1: První. Jo. To byla fakt, ale teďka jako hádka asi, já nevím, třeba měsíc zpátky.
0: Hádka
1: že
0: s tím?
1: Jako v kapele, jo, protože my zásadně teda jako na hniličku. Jo. Někdo to dává do horký vody, někdo to dává do studené.

0: Je, malý hrnec.
1: Malý hrnec.
2: Co je malý hrnec? Definuj malý hrnec.
0: Tak
2: jaký
0: třeba
2: objem?
0: Litr.
2: A litr není malý hrnec,
0: litr je
2: to
0: malý.
2: Je velký hrnec.
0: No tak dobře, tak
1: kolik tam dáš těch vajec?
0: Dám tam třeba 3 vejce a stopuju, až jsou velké bubliny. Dám tam
1: a dáš je teda do studené vody,
0: do studené a dělám je 4,5 minuty malé a větší 4 3/4.
2: Jaké malé?
0: Ty
1: vejce.
0: Nebo M-kové, nebo jak se to označuje?
1: Ale teď,
2: no,
1: ale
2: a bavíme se o slepičích vejcích.
1: Ten čas začínáš vařit.
0: Až letí velká bublina. Takže jako když tam, tak když to tak jako pst, tak
2: já
0: jako
2: takže
1: vyletí
2: budeš
1: velká bublina.
0: Vyletí a blum,
1: a tam
0: tak
1: začnu
0: a ten okamžik mačka.
2: To by u Polareka neprošlo.
0: Dost často zapomenu, ale že vařím. No,
1: jo,
0: jako,
1: a pak teda mačkám po velký bublině, čekám 4 3/4 minuty, když mám velká vejce.
0: No.
1: A pak vyndávám jakým způsobem?
0: Sleju vodu a naliju studenou, abych to mohl nějak oloupat.
1: Jo.
0: No.
1: A na hniličku ty loupeš, jo?
0: No a jak bych to jedl?
1: Já
0: si sloupenám ten tak tu půlku,
1: no,
0: a pak to vydám tou lžičkou.
1: No,
0: a
1: pak taky, no.
0: No.
1: Tak dobrý.
2: No takže a ta hádka teda byla o co? Jakože různý lidi dělají různé věci.
0: No,
2: jo,
0: o ten čas.
2: Jo.
0: A zavařujeme aj teda, no.
1: Vidíš, a to je ten, se dostáváme teďka, k názoru na kompoty.
0: No, ale my jsme teďka naposledy zavařovali teda spíš jako marmelády, ale...
2: Jak zavařovali my, jako celá kapela?
0: No,
2: dohromady?
0: Všichni tam nějak zavařujou, ale jako takový náš host, který s náma zpívá, tak jsme teďka měli vlastně měsíc zpátky ve Zlíně u toho domu, který teďka bohužel zhořel. Tak jsme měli ze Zlínskou filharmonii teďka koncert a oni to mají vždycky jako ten natajmované přesně na čas a vlastně tam není vůbec prostor pro nějakou debatu, ale náš jako zpěvák je takový, že on si hrozně rád vykládá a ten dirigent čekal s tou taktovkou, jako než to začne a on začal řešit, jako tam bylo asi jak 1000 lidí a začal řešit,
2: rozvar,
0: že má, že teďka dneska jako koupil 60 kilo jako meruněk,
1: no,
0: jo.
1: No a to je zajímavý téma.
0: No a to se
1: mě
0: tam prostě jako samozřejmě zvrhlo, že jako prostě čas běžel a
2: nezačínal.
0: A vařili jsme tam marmeládu z 60 kilo, no, takže
2: no a myslíš si, že to čím to je, že teda zrovna vy jako takoví hudebníci, umělci máte takovou afinitu, jak říká Ivanka, těm marmeládám, nějak to souvisí, myslíš? Jako,
1: ne,
2: že
1: máte ty
0: bylo,
1: kořeny zapuštěný
0: to je,
1: v té zemi.
0: To jenom se sešlo teď, že jako to období.
1: A kompoty ale teda máš rád?
0: Asi jo, ale
1: no
0: jako asi když jsem byl dítě, tak babička mi to dávala, tam mě
2: a
0: jako
2: teďka, že bys jako aktivně vyhledával kompoty,
0: že bys
2: dělal
0: kompot,
2: ne?
0: To nevím. Jako
2: tak já třeba pro mého otce musím aktivně vyhledávat kompoty několikrát za rok.
1: A diabetické.
0: A my zase s otcem pálíme, takže jako u nás jako ty meruňky nemají šanci do toho kompotu se...
2: Ale to
1: teda nepálíte kompoty.
0: Nepálíme kompoty, ale meruňky prostě bohužel nejsou... Ovoce nepatří do buchet, no.
2: Ovoce nepatří do buchet, to jsou takové ty průpovídky, jako že jím zeleninu jenom když je plíseň na salámu a takový ty věci. Ovoce
1: nepatří do buchet. Jenom když je to plíseň na salámu.
2: No a to jsem se ještě chtěla zeptat, jestli máš pocit, že ta cymbálová muzika nebo folklorní muzika, jestli je tam hodně i v těch textech furt o tom páleném, kdo se kam, kde ožral, kdo spadl do rybníka, jestli se tomu dá vyhnout nějakému nadužívání, nebo jestli je to tak jako bytostně propojené hrát v té kapele a tam právě pít ty kořalky.
0: Já si myslím, že tím si každý jako nějak tak projde v tom mladším věku, ale my třeba, když hrajeme nějaký koncert, tak my nepijem. Už jsme trošku zestárli a to, že si někdo dá deci nebo dvě vína a podá potom jako lepší výkon, protože je nějaký uvolněnější, tak ono to tak fakt nefunguje. No.
1: Ne, jako,
2: říkám, že to nefunguje.
0: Jako,
1: já si myslím, že to nefunguje, protože...
2: A nebo někdy máš pocit,
0: jdeme
2: že to funguje.
0: Hrajeme střízlivý.
2: Střízlivý.
0: Ale jak ten koncert skončí, tak se to potom výrazně změní. No.
2: Jo, dobře, tak to už si nech prosím.
1: Tam už potom se věnujete těm kompotům
0: těm
1: a zavařeninám a tak.
0: No, co nám doma dali,
2: no, a
0: na cestu.
2: Když teda tak milujete to muzicírování a to bytí pospolu, tak vy pak ještě zůstáváte na těch místech a rozprávíte tam s těmi lidmi pokaždé, nebo může se stát, že třeba opravdu odejdeš domů a tam prostě si v klidu, nebo tam jste celou noc teda na tom místě, tak kde máte
1: tu rubičku. Já nevím, kam tím jako míříš, jako, teď já čekám,
0: jako z koncertu se vždycky jako vracíme.
1: Jo,
0: a jako ten den. A asi záleží na tom, co jste říkali předtím, jako když jsou ti lidi protivní a nějak to nefunguje, tak se zbalíme a jedeme a když se to líbí, tak ještě podebatujeme, ale jako vesměs jako zbalíme mikrofony a nástroje a míříme domů.
2: No a co děláš, když ti lidé mají někdy představu učí těm členům té kapely, že se jich můžou dotýkat, nebo že na ně můžou mluvit a tak dál, nebo že na ně můžou, já to jsem se chtěla zeptat,
0: Ježíš, protože
2: v oblíbeném filmu Ivanky, jak se tam nevrchní prchní,
1: Kulový blesk nebo Vrchní prchní.
2: A kde je ten, kde je ten borec, co hraje
1: Darek
2: na ty
1: Vrána, housle? Miláček publika. No, Darek Vrána, Miláček publika, ten je ve Vrchní prchní.
2: No, že ti někdo třeba nalepil 500 na čelo, nebo na jako jestli ti lidé vstupují do osobní zóny.
1: Litr na čelo.
0: To asi ani nevím. Ne. Asi ani ne. Nešahají naštěstí.
2: Jo. Nebo že by po vás něco já nevím, házeli, nebo jako něco takového.
0: To
2: nebo,
0: taky nevím.
2: Ne. Asi... To nemáte.
1: A teď mě ještě zajímá, co jakoby děláte, nebo jestli vám je to jako jedno, když třeba někde teda hrajete a teď vidí, že ty lidi to jakoby vůbec nebaví. Nebo že třeba netancují, nebo se nepohybujou.
2: A nebo u toho jí.
1: Nebo odchází, jakože třeba nám se to též děje, to podle mě tady už nejmíň, tak odešel někdo, přihlaste se, kdo jste odešel.
2: On se chystá. A nebo že u toho konzumují třeba nahlas jídlo.
0: Tak nějak zaujmout, no. Jo. Chce to asi změnit ten repertoár, když je třeba jako to publikum mladší, tak tam hodíme nějakou...
1: Jako co třeba?
0: Nějakou...
1: Já
0: nevím, jsou takové už známé ty
2: jako něco
0: folklorní,
2: víc od podlahy, jo?
0: Folklorní písně i třeba, takže, jo. Ale jako i něco
2: Vysoký
0: známějšího.
2: Jalovec.
0: To úplně ne, ale už hrajeme i jiné věci než folklor, takže, jak jsem říkal, máme...
1: A to je třeba takový banger zaručený, takže to jako rozehřeje to publikum, že už vidí, že to je fakt průšvih a říkáš si, tyjo, tak to už asi půjdem domů, nebo já nevím, a vytáhnete takovou jako zlatou kartu trumf z rukávu.
0: Jo, máme jako pár zlatých karet.
1: No a to je co teda?
0: Já nevím, něco...
2: Musličky?
1: Ježiši Maria.
0: Teď jsme měli koncert, vlastně jsme zahajovali tady tu filmovku v pátek a na závěr jsme dali takovou s bicíma Ona lubí pomeranče.
2: A to už je teda nějaká novinka, z dovozu pomeranče nebyly asi dřív, ne?
0: To se skákalo, to byla
2: a
0: taková jako...
2: A to jsou
0: jako...
2: Týmy? To je nějaká reinterpretace kapely Tým? No, co to je za písničku? Ona, protože pomeranče.
0: Rada...
1: Ona lubí pomeranče? No, tak... To budu muset vyhledat teda.
0: Rada tancuje na hýtance.
2: A to už je asi nějaká novinka, ne? Když jsou tam pomeranče jako exotické ovoce, ne?
0: No právě.
2: A jo, to už je nějaká moderna jako, taková.
0: A jak to má nějakou jako rytmiku, zní, má to ty bicí, tak už to ty lidi trošičku zase víc jako, že to víc vtáhne.
2: Jo.
0: No, ale jako těch písní je fakt jako
2: a děláte třeba, mě vždycky jedna kamarádka posílá ze svého firemního team buildingu takové záznamy. Každý rok někam jedou a hrají jim tam moravská cymbálovka a ten cymbálista, nebo hráč na cymbál tam hraje různé cover verze Michala Davida a to je tam největší prostě spoušť, největší bangry. Kdyby vás někdo požádal, ať zahrajete třeba Nonstop, moje to oblíbená písnička, nebo Reklama na ticho, tak do toho byste šli?
0: Nebo no, tak záleží Prince. Asi na jakém typu akce. Na koncertě Lunetic. Asi ne, ale ne. Když je už jako pokročilý čas nějaké svatby nebo něčeho takového, tak dáme a je nějaký vál.
2: Takže
0: nějaký
2: pijeme
0: takový
2: kolu
0: vál.
2: V klidu.
0: No, to zrovna kolu. Nevím,
1: ne?
0: Ale...
1: Ne.
2: Dobrá. A teď hodně frčí v Brně u takových těch pouličních umělců, kteří hrají třeba před různými prodejnami rychlého občerstvení, taková písnička, kterou podle mě vymysleli nějaký dva malí kluci. No, to je nešikovná láhev.
1: Musíš to nasměrovat dovnitř.
2: No, yeah. Ne, to musíš odšroubovat. Já už jsem se s tím tady natrápila docela.
1: No, nebo to...
2: To musíš odšroubovat. To je takový test inteligence, no, je to těžký, no.
1: Chceš to podržet.
2: To je takový, my jsme dostali takové sportovní tady lahve, které úplně na spinning, které úplně neodpovídají formátu. Tak pro příště. Ale ta písnička je taková ta...
1: Já čekám, Zuzko, co to bude za písničku teda vůbec...
2: Láska, já tě mám, já tě milujem, já si tě zoberem. A to je hrozný banger třeba.
1: To je
2: a to zní jako
1: písnička.
2: Lidovka, ačkoliv není. A je to něco, že byl opitý a ona se na něho zlobí, bla,
1: ale jakože melodii to má pěknou, taková
0: jo,
1: jako...
0: Jo, taky to známe.
1: Takzvaně...
0: Taky to občas přijde tady ta...
1: písnička,
0: jo.
1: Taky to občas teda přijde.
2: A mě by ještě, nevím, kolik je hodin?
1: No už
2: hodin.
1: Pomalu se chýlíme ke konci.
2: Jestli se někdy přece jenom v té své pozitivní partě, přece jenom jste spolu od základky s těma klukama?
0: Od 99.
2: Od 99. Mm-hmm. Takže hodně let. Jestli se někdy třeba pohádáte, nebo je tam nějaká špatná nálada,
1: nebo ponorku máte
2: ponorka,
1: nějakou,
2: nebo někdo někomu někoho přebere, prostě my chceme nějakou jako krev, nenávist, nebo aspoň trošku
0: tak je nás, na to je výhoda, že nás tam furt jako 8 a většinou se jako najde viník té spouště a zbytek se o to postará, aby to jako bylo zase zahlazené, takže vlastně to...
2: No ale tam je zase mnoho příležitostí k nějakým konfliktům.
0: Není,
2: těch 8 lidí,
0: ne, fakt to nemáme. No.
2: A nikoho jste jako... ani nevyhodili během
0: ne,
2: toho.
0: Ne, nemáme to.
1: Teda, co vy jste teda za
2: lidé bez problému, to by se mělo studovat.
1: Tak to je teda pěkný, no.
2: A stane se ti někdy, že se ti opravdu na to vystoupení třeba nechce, že bys rád právě spíš byl doma, zavařoval si.
0: Jasně.
2: Že si tam
0: jasně,
2: nechce?
0: Občas, jako je to, když je toho moc, když je to třeba čtvrtek, pátek, sobota, tak už prostě to, ale zase říkám, člověkovi
1: se
0: nechce,
1: do dávky, zavřeš dveře.
0: A už se mě chce. Ten okamžik se to změní a už se mě chce.
2: Začnete se bavit o vajíčkách a je pohoda.
0: Jasně, jdu vajíčka, zavařování.
2: No a těm blízkým osobám těch členů kapely to nevadí, že trávíte třeba 4 dny spolu v dodávce a bavíte se o vajíčkách a že nejste doma?
0: No, protože ta kapela začala fakt v 99. roce, kdy mě bylo 13, tak jsem se nestal tím muzikantem přes noc a všichni tak
1: jako
0: s tím
1: zvykli,
0: nějak jako zvykli, jo, no, nebo už s tím počítali. Takže... No.
1: A kdybyste nám měl třeba tady závěrem předat nějakou folklorní moudrost, jo, nebo něco prostě, co bychom si třeba my všichni, i kdo žijeme v tom přetechnizovaném světě dnešním, měli jako vzít z těch třeba folklorních písniček, nebo z toho, co ty hraješ, tak co by to bylo?
0: Asi to dobré víno, dobrá nálada.
2: Jo. A dobrá náladička.
1: Jakoby samozřejmě alkohol neschvalujeme, ale takže teda třeba dobrá nálada.
0: Dobrá nálada
2: je fajn, dobrá to se asi shodneme. No. Jo. A že nemá být špatná nálada, jestli z toho beru teda, že když...
1: To je ale opravdu krásná rada, že nemá být špatná nálada a má být dobrá nálada. Jakože...
2: Tak. A jak říká moje mamka, to je takový to, proč jsou ty lidi teda mají ty deprese, oni málo, co to je, sekají dřevo, to teda nechápu. Tak dřív jako... to nebylo.
1: Dobře, jo. Takže prostě...
2: Bavit se o vajíčkách, jo, takže, a je pohoda.
1: Takže když jste smutný, tak si řekněte, nebuď smutnej a jedeš. Pohoda.
2: A běžte za nějakými 8 lidmi, které znáte a kteří jsou taky perfektní a budete si spolu povídat.
1: Zavřete se do dodávky.
2: Já, tam, já doufám, že aspoň někdy se pohádáte. Pokud byste se pohádali aspoň do budoucna, tak bych o tom chtěla vědět teda. Jako nějaká...
1: Někdy se teda prosím tě pohádáte, tak Zuzce napiš mail a Zuzka bude ráda. I kdyby to bylo třeba za 50 let.
2: A to tam smrdí prostě, když se tam...
0: Já musím napsat. Já potřebuji ten text na tu novou písničku.
1: Jo,
0: právě.
1: To je pravda vlastně.
2: Jo, to bude o tom, o TikToku.
1: To bude o tom.
2: To bude, no.
0: Perfektní.
2: Co, máme ještě něco, na co bychom se ho zeptali? Ty jsi vlastně říkal, že...
1: To je podle mě mega profi prostě. Hele, tak já už nevím, kolik je hodin.
2: Jako,
1: už je tady prostě, hele, je 19.53 a už bych teda šla, ale tak, hele, máme ti něco? Ještě ty o něm mluvíš, jako kdyby tady nepil. Jakože máme my něco, na co bychom se ho ještě
2: on
1: zeptali. Teda, já ti nevím, tak asi
2: ale
1: už budem.
2: Tak děje, že o tobě někdo třeba
1: aby on zase nebyl uražený, Zuzko, že jsme se ho málo ptali.
2: Nebo máme
1: že
2: se tě na něco zeptat, co bys chtěl, vždycky bys chtěl, aby se tě na to
1: chtěl,
2: někdo zeptal.
1: Co bys chtěl, aby jsme se tě zeptali.
2: Že tak po večerech si probíráš, že to bych tak na to bych měl tak nádhernou odpověď, ne?
0: A nikdo já jsem vůbec nečekal, že se mě bude někdo na něco ptát asi, jo, no. Jo.
2: Ale ještě si říkal, že učíš ty škole, tak to ještě můžeme proprat na závěr, co učíš, protože je to překvapivé,
0: jo.
2: Tak to řeknu.
0: Učím na Velehradě na gymnáziu výtvarnou výchovu a tělocvik.
1: Takže ten oblouk dramatický Zuzku nabírá, jakože myslím, že jsme to vygradovali hodně a teď to ještě tělocvik, to jede fakt už do, jako...
2: Marmelády.
1: Takže učíš tělocvik, skáčete třeba přes švédskou bednu nebo... Já už
0: to už
1: tam
0: moc,
1: dál, to
0: už moc ne, protože
1: ne,
0: naším hlavním úkolem je eliminovat jako to
1: zranění.
0: To zranění. A při jako dnešní šikovnosti těch lidí je to fakt jako...
1: To je zase zlý teda.
0: Spíš tak...
2: Takže jsou nemehla.
1: Takže vidíte jenom nástup nadpis. A tam stojíte.
2: V
1: dnešní hodině.
0: To ne,
1: zdar,
0: ale zrovna jako bedna a tady tohle to asi úplně.
1: To už ne.
0: Úplně asi už
1: a to
0: ne.
1: A je takový old school ta bedna švédská, že?
0: To jo, ale.
2: Ale já si vždycky pamatuju, že
1: a mně se to líbilo docela ta bedna jakoby esteticky.
2: To jo, to se i prodává.
1: Esteticky, no, prodává, no.
2: A to si můžeš dát třeba květináč.
1: A můžeš se do toho schovat i dovnitř jako v domečku.
2: To se samozřejmě dělalo. A nebo se dělalo, že někoho schazuješ na ty kožené
1: Zuzku,
2: matračky,
1: no.
2: Ne, jako ze srandy, konsensuálně. Že si řekl, domluvíte se, že jo, jako...
1: Že někoho schodíš.
2: Že někoho schodíš, no. Ale já vím, že jednu, ale já jsem někoho naštěstí nikdy nešikanovala, ale vím, že jedné holce v tělocviku vždycky namočili do boty, no, ale jako ne pro každého tělocvik paráda, nebo když nejsi vybraná.
1: Já si spíš právě myslím,
2: týmu.
1: Že ten tělocvik je pro většinu lidí právě neparáda, že jako
0: neparáda,
1: u nás,
0: no,
1: mě
0: tak,
1: spíš toho, jako většina lidí má úzkost a stres teda z toho tělocviku.
2: A hlavně, když je to, ono, já nevím, proč to bývá často v 7 ráno a jede se do té haly aspoň třeba v Brně, jako přes celé město, takže stáváš třeba o 5:30.
1: To bychom teda měli školu vždycky až od 8, ale jako nejsem z Brna, no.
2: Lidi, no. No, proč je to vždycky takhle ráno? Protože přes den jsou nějaké ty předměty jako důležitější, nevím. No.
1: A pak nebo to bylo odpoledka.
0: Ale to bývalo asi dřív, když je to taky už v ty odpoledne, že už.
2: A máš to... píšťalku? To mě přišlo vždycky takové signifikantní pro ty tělocvikáře, že měli píšťalku a furt pískali.
0: Nemám.
2: Nemáš píšťalku?
0: Nemám. Mně to přijde takové.
1: A můžeš chodit v teplákách ve škole teda, když učíš ten tělocvik?
0: Většinou se přeslečuju jako na výtvarku, jako výtvarku v teplákách.
2: Tam máš baret na výtvarce.
0: Co?
2: Baret. A takovou tu paletu. A
1: takže šálu. Máš tepláky a nebo baret s paletou teda, jo?
2: No a výtvarka, co teď trendí ve výtvarce? Děláte furt taková ta zátiší? Nebo banány
0: taky
2: a
0: taky asi úplně
2: ovoce?
0: Ne. Ty děcka to moc nebaví, jako ne? To kreslení podle
2: děláte?
0: Nějakého toho.
1: A listy
0: toho,
1: na podzim?
0: Jako různé grafické techniky, takže zkoušíme třeba linority a suchou jehlu.
2: Starý dobrý linář.
0: To děcka baví hodně, jako tady tohle. No.
2: Jo, a linority je dobrý, to si tak zadrbeš tu agresi tam.
0: Jasně.
2: Pro tím rytem. No. To i ty puberťáci nevyřáděním, prostě rio, dlabou. No, to je dobrý.
0: Takže dlabou.
2: Ale pak se dělalo vždycky javorolové listy, obtiskneš to do tempery, nic.
0: To úplně
1: to už
0: asi.
1: To už
2: a nebo že se nejhnusnější věc je, a to se dělá v těch školkách, že ty učitelky seberou všude nějaký hnusný listí, pak se to lepí na ty papíry a ono to pak padá, že to dostaneš domů, nemůžeš to vyhodit a ono se to láme a padá to a je to hrozný bordel.
1: No, to nedělá, to nedělá.
0: To už asi taky ne, to už trošku
2: co?
0: Out.
2: Těstovinky nalepený, to je tady, ano, inspiro tady od posluchačky, můžeš lepit a jako špagety.
0: Těstovinky,
1: ale to jsou asi různý druhý těstovinek, teda podle mě kolínek
2: a
1: tak.
2: Můžeš dělat korálky z těstovinek.
0: Špagetový obraz.
2: A co z těch předmětů tě baví méně? Tělocvik nebo výtvarka?
0: Ten tělocvik je daleko těžší než ta výtvarka, protože fakt jako donutit ty lidi něco dělat je dneska jako,
1: je to
0: fakt jako je to problém.
2: Jo.
0: A výtvarka je taková, že ty
2: na
0: lidi
2: pohodu.
0: Jsou proto víc zapálení. No.
1: Ale tancování nějaký možná bys tam mohl víc zařadit.
0: Už asi.
1: To, ne, ty už to
0: nevím,
1: doklepeš.
0: To
2: kdybys to pojal opravdu moderně, twerking prostě, tak podle mě...
1: Já si právě myslím,
2: řada.
1: Že, ale tak zase třeba by to nebylo jakoby úplně pro všechny ten twerking, ale jakože část lidí by to podle mě určitě jakoby bavilo, no. Tak já si myslím, že tím tělocvikem jsme to jakoby vygradovali ten dnešní díl teda úplně jako do nebe, že to si myslím, že jakoby let, který žurnalista, moderátor by byl pyšnej na to, jak jsme to
2: já
1: vedli,
2: myslím,
1: ten
2: že
1: rozhovor,
2: jo.
1: Profi.
2: Že jsou 2 minuty, minuta, ne, ještě něco můžeš
1: já
2: tady...
1: Já už bych to, Zuzko, jakoby, ne... Jakože, nebo jako chtěl bys to nějak tady ještě natahovat, jako ono se dá takhle potom jakoby ta prázdná sláma ještě dlouho plácat, jakože děláš takový to, no tak ještě tak, nebo uděláš takový to dotazy z publika, že jo, to když už vůbec nevíš, tak prostě, ať se někdo zeptá na nějakou blbost, nebo že aspoň víš, teď se lidi vždycky zeptají na nějakou blbost.
2: Ale lidi se ptají na dobré věci.
1: Právě.
2: Taková typická otázka, že z posluchačstva nebo od někoho je, co vás inspiruje třeba, ale podle mě můžou být i dobré otázky, jakou máte rád barvu, nebo jaké jste znamení a tak dále. Ale na to už asi nemáme čas, teď to akorát vychází.
1: No.
2: Nebo.
1: Takže profi konec, děkujeme, že jste přišli na Buchty.
0: Díky.
3: Buchty.
4: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
3: Buchty. Poslouchejte Váš Vlašák pro uši i jako podcast ve vašem mobilu. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Casablanca.
1: Casablanca.
0: Svět na dosah.
1: Casablanca.
0: Pavel Sladký a jeho hosté, kteří zažili svět na vlastní kůži.
1: Casablanca. Svět na dosah. Každou neděli od 14 hodin na Rádiu Wave.
2: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
3: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
2: youtube.com/radiowave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
1: Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
5: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

snažím se pomoci Mrože.

0: Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
1: Modeláři. Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
0: na rádiu Wave.
2: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
3: Jsem trošku rebel.
2: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
3: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
2: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
3: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
0: Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
5: Pod podcast o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod o lásce, sexu a intimitě s Eliškou Soukupovou a Karlem Vladykou. Pod. Na rádiu Wave.
6: Bonjour. Aujourd'hui, vous ferez l'expérience de la rencontre des trois artistes. Kajo, přelož to česky.
7: Posloucháte podcast Pod?
6: Ne, to jsem neříkala. Říkala jsem, dobrý den, dnes zažijete setkání 3 umělců.
7: Oh, wow.
6: Možná jsem to řekla úplně špatně, ale hodně jsem si to užila a prožila jsem tuto větu celým tělem a trošku ze mě odkapával.
7: Brava, gratuluji Eliška Soukupová, já jsem Kája Vladyka a Eliško, oui. Pověz nám, kdo je náš dnešní host.
6: Mně se líbí, jak je to takový přirozený. Pověz nám, kdo je náš dnešní host. Náš dnešní host, Kájo, je absolvent konzervatoře, který skrz hudbu sdílí se světem nejenom emoce, ale i to, kým doopravdy je.
7: O tom to má být. Tenhle mladý zpěvák, klavírista a autor populární hudby svou první skladbu vytvořil už v 10 letech.
6: Wow, tuhle vycházející hudební hvězdu můžete potkat i s nůžkama v ruce. Je to trošku Zohan krycí jméno kadeřník.
7: Je to kavárnový povaleč, pyšný taťka svých pokojovek a profesionální prokrastinátor.
6: Alors, enchanté.
7: Bonjour.
6: No, ne, enchanté, jakože se, to je jakože se seznamuješ s někým.
7: Aleško, ty jsi dneska trošku až moc goofy, pojďme představit našeho hosta.
6: Artis Mola.
8: No, dobrý den.
7: No, vítej u nás.
8: Co k tomu dodat?
7: Eliška napsala krásný úvod samozřejmě, protože vy dva už se znáte. Můžeme rovnou možná prozradit odkud.
6: No tak to řekni.
7: Protože na to hned přijde řeč určitě.
6: Tak máme tady našeho hosta, tak nám řekni, hoste náš, Arty. Odkud my se známe?
8: No, my se známe ze Střeleckého ostrova. Konkrétně z jedné takové krásné, maličké společenské události, která se říká Pride.
6: Jo.
8: Mm-hmm. No, a letos poprvé se tam konala soutěž. Stage Out.
6: To je takový jako X-faktor pro
7: Teplá
6: queer lidi. Teplá superstar, ano.
8: A tady ta skvělá, krásná osoba nám to moderovala.
7: Eliška.
6: No ale hlavně tady ano, ta ještě tak. Skvělejší, krásná osoba, co je naším dnešním hostem, to vyhrála.
7: Mm.
8: No, přesně.
6: To jakoby přesně. Dobrý den, jo. Já už jsem poslouchala s tebou, Arty, rozhovor a ty jsi tam vlastně říkal, jak to byl pro tebe jeden asi z nejlepších jako živých zážitků koncertních, že bylo super tam mít to queer posluchačstvo, tak je to asi tak měsíc od té doby, co jsi to vyhrál, tak mě zajímá, co se změnilo od té doby, nebo jestli tě to nějak ovlivnilo. Ano, chápu, že to je trošku menší soutěž než Superstar, ale to si vždycky ptali lidi, jako Samera, Isi a tak.
7: Nejsou malé soutěže,
6: takže co se změnilo od tvé výhry v talentové soutěži Stage Out?
8: To vlastně ale vnitřně strašně jako hodně.
6: No, vidíš to, Kájo. No,
8: ono, podle mě paradoxně mnohem víc, než kdybych šel do Superstar. Protože tam by mě tak jako možná zroustili to a snažili se prostě natočit, jak jsem krásný transsexuální člověk a jak prostě mám problémy s rodičema. A místo toho já jsem si mohl prostě v klidu zaspívat a nikdo mě nejudžoval, prostě, no trošičku mě judžovali judžové, ale...
6: Byla tam doslova porota.
7: Například Hana Biricová, zdravíme.
8: Přesně tak, no. Ale změnilo se vlastně to, že... Já jsem se rozhodl konečně jako něco začít trošku dělat a šlapat do toho malinko. Takže jsem rozepsal e-mail snad asi všem podnikům, který Praha jako nabízí, abych si mohl někde zahrát konečně taky, protože vlastně doteď jsem hrál jako spíš v kapele na klávesi a jako nikde jsem nespíval, hlavně ne svoje věci.
6: Opravdu?
8: Přesně tak.
6: Wow.
7: No jasný, tak to je potřeba zužitkovat.
8: No, takže jsem se odhodlal konečně.
6: To je skvělý. Tak to nám potom po natáčení řekneš, kam si tě můžeme přijít poslechnout.
8: Ano.
6: Mě ještě zajímá, jestli už jsi konečně poslechl Kate Tempest.
8: No samozřejmě.
6: Jo, a co na ně říkáš?
8: Super. Já jakoby o to víc teďka z toho mám radost, že jsi to řekla vlastně.
6: Fakt. Mm. Já jsem totiž při našem setkání řekla, že mi Arty trošku připomíná Kate Tempest.
8: No a já jsem byl, že dobře.
6: Kdo to je? A já, tak to nemyslíš vážně.
7: Úžasné britské transhudebnictvo, že jo, spíš by se dalo říct skoro možná až básnictvo, takové jako takový krásný hybrid, že hudby, poezie, velmi osobní, velmi samozřejmě taky o jejich transidentitě, ale tak celkově velmi dobrá tvorba.
6: A zároveň teda tady dám takový malinký doporučo. My jsme nahráli už díl, který nevím, jestli v tuto chvíli poběží před tímhle dílem nebo po tomhle díle Silavý, ve kterém se bavíme o našich letních kulturních zážitcích. Já jsem právě od Kate Tempest četla knihu, takže tam si to můžete poslechnout. Ale zpátky k tobě, Arty.
2: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě na rádiu Wave.
6: Na streamovacích platformách my můžeme už třeba 2 roky poslouchat tvoje EPčko, které se jmenuje Redwood. A...
7: Červené dřevo.
6: Děkuji, Kájo. Červené dřevo. Ale když jsme se domluvali na tenhle rozhovor, tak ty jsi mi říkal, no jako tohle jako tam je, ale to už jako je starý, to už nejsem já. Tak co seš teda teď ty? Jako co třeba teď tvoříš, jestli něco tvoříš nového?
8: No asi ne, že to nejsem já, ale už si myslím, že jsem produkčně na lepší úrovni, než když jsem to tehdy dělal. Protože vlastně konkrétně Redwood, ta úvodní písnička, tak to byla vlastně první věc, co já jsem si kdy sám vyprodukoval. Takže já jsem si sedl prostě ke GarageBandu, že jo. Teď jsem to tam naházel všechno.
6: A program v počítači.
8: Přesně tak, program v počítači.
7: Na telefonu snad, ne?
8: Přesně.
6: Wow, hustý.
8: Takže já jsem, samozřejmě všechno bylo mega easy, že to nahrál prostě a teď jsem se cítil jako strašný producent, že jo, že jsem prostě, že to je skvělá písnička, nejlepší na světě.
6: To jsem já, když si zapnu Wi-Finu třeba. To jako by doslova jsem já. No nic, promiň, pokračuj.
8: No a takhle, Redwood vlastně byl dost prvotina i v tom produkčním světě, no. Vlastně nejenom tak, že jsem se objevoval teda před mikrofonem a konečně jsem se zvykal na to, jak zním teda, když zpívám a jak to zní na té nahrávce. Ale i já jsem vlastně tehdy neuměl moc ještě nahrávat cokoliv, takže já jsem si nahrál svůj klavírek, což je jediná věc, co vlastně jako jsem do té doby uměl. A pak jsem tam tak jako naházel spoustu smyček, že jo, co tam jsou jako v nabídce. Takže to vlastně za mě jako nebylo úplně moc ještě takový autorský, jak bych si přál. A u těch dalších jsem vlastně začal přidávat svoje věci, svoje nahrávky, přestal jsem tam dávat ty smyčky. Hmm. A teďka už vlastně komplet si dělám ty písničky jako sám ze všeho svýho.
7: Kdybychom se vrátili k tomu Prideu, jak se jmenovala ta soutěž?
6: Stage out.
7: Tak bych se vrátil k tomu queer publiku, vlastně jaký, ty jsi sám řekl, že tě to hodně vnitřně ovlivnilo. Ty jsi chodil na konzervatoř, že jo, co si pamatuju třeba i z rozhovoru s Lenkou Královou v Transu, tak si říkal vlastně, že i tam si jako nějak se otevřel, co se týče tvé identity a tak, ale přece jenom si umím představit, že na konzervatoři to může být i trošku konzerva, takzvaně, co se týče třeba nějakého profesorstva, profesorů, kteří, nevím, si umím představit, že jsou možná spíš hetero a cis a vlastně se ti dostává nějaké trošku spíš jako tradiční zpětné vazby, tak by mě zajímalo ještě teda jednou, jestli se třeba identifikuješ jako queer hudebník, transhudebník, nebo jaký to je vlastně teď ta zpětná vazba od té vlastní komunity, kde to možná rezonovalo úplně jinak než někde na konzervě.
8: Tak to já jsem asi jako vždycky byl a asi budu prostě primárně jako hudebník. Mm-hmm. A co je queer jako prostě jsem to jako já, no. A jako ty témata písniček nejsou asi něco, co by ze mě dělalo někoho jako speciálního. Prostě jako někdo se s tím ztotožní, někdo ne. Mm-hmm. Jako to, že někdo píše o autech, tak to z něj nedělá prostě autoumělce. Mm.
7: Jasně, to je dneska taková diskuze vlastně s těma nálepkama, která není úplně černobílá, někdo se tak označovat chce, někdo ne, tak mě zajímalo, jak to máš ty.
8: Asi se necítím tak, že bych přišel na pódium, vytáhl velkou duhovou vlajku, začal se tam svlíkat prostě před ostatníma, ale jako na druhou stranu drtivá většina těch písniček je o nějaký jako queer tématice, takže asi půl na půl.
6: Ale na druhou stranu, já jako cis heteračka, tedy cisgender heteračka, tak ne, jsme dobrý i my, jo, lidi, prosím vás. To byl vtip, Kájo, že jo? Tak já jako tato osoba, tak já musím říct, že já jsem se taky ztotožňovala s těmi texty, protože kdo nebojuje napříč genderem a napříč sexualitou s tím, že ho nepřijímá vlastní rodina? Kdo nebojuje se zlomeným srdcem
8: tak.
6: A tak dále. Takže jako mě to přijde vlastně super, že to takhle říkáš. Ale i přesto, že sám sebe teda raději labeluješ jako hudebník a ne jako queer hudebník, tak uvědomuješ si, že třeba když budeš trošičku vidět nebo tak, že se možná staneš pro queer děcka, pro queer komunitu nějakým jako důležitým článkem třeba, protože v zastoupení queer osob v české kultuře ještě rozhodně není tak jako široký, že by se ztratil.
8: No to mě jako vůbec nevadí třeba. Já jako nebudu nikde zapírat, že jsem queer, nebudu nikde zapírat, že jsem trans. Prostě obecně jako lidi to tak jako ví při prvním pohledu na mě a já jako nebudu říkat, hele ne, já nejsem queer, já jsem prostě jenom hudebník. Nikdo mě taky nelíbujte prostě. To, takže se tomu nebráním a prostě když tyjo, díky bohu třeba budu jednou známej, zaklepu si, tak...
6: My ti taky zaklepem.
8: Tak jako mě vůbec nevadí, že mě budou lidi brát prostě jako queer umělce a kvůli tomu třeba budu mít vyprodanou Auto Arenu. Jako nemám problém.
6: Nemá problém. Já tě budu teď citovat, jo. Jakožto transmuž, který nikdy neabsolvoval hormonální léčbu, jsem kvůli svému sopránovému hlasu často misgendrován, ale v hudbě je to pro mě vlastně spíš výhoda. Tohle si nám napsal do svého bia, když jsme tě sem pozvali, tak můžeš to nějak rozvést?
8: Co konkrétně? Ty hormony nebo to, proč mě to jako neomezuje?
6: No, myslela jsem to, proč tě to neomezuje, ale jak chceš. To, co tě první napadne při tady té citaci, no, tak vyjádři se k tomu, k čemu chceš. Mě tam přijde prostě zajímavý. Asi já jsem spíš teda mířila za tím misgendrováním, ale je to na tobě.
8: No, je fakt, že to, že mám sopránový hlasivky a to, že mluvím jako vysoko, dejme tomu, tak je ten důvod, proč mě misgendruje spoustu lidí, protože to je jako jedna z prvních věcí, čeho si člověk všimne, jakože není asi úplně jako tak, jak má být. Hele, on mluví prostě nějak jako žensky, tak je asi prostě trans. Takže by se to zdálo být i problémem, ale vlastně paradoxně já jsem se svým hlasem nikdy problém neměl. Nikdy mi to nevadilo, že prostě mluvím jako žensky. Nikdy mi nevadilo, že mám sopránový hlasivky a ano, prostě vlastně první 3 roky na konzervatoři jsem studoval klasiku, operní zpěv a tam se vyskytl problém s tím, že ty, když máš sopránový hlasivky, tak zpíváš sopránový role, tudíž prostě ženský. Oni moc jako kalhotových rolí nemají a ještě o to víc, když seš koloraturní soprán, tak tam je to prostě jako daný, co budeš zpívat a koho budeš hrát teda. Ale vlastně potom přesunu na ten pop a vlastně u té cesty, kdy jsem přišel na to, že stejně budu chtít dělat svoji vlastní tvorbu, že budu chtít zpívat pop, že prostě k té klasice jako mám ji rád, ale nebudu to chtít vlastně potom dělat, tak mi to nepřišlo jako překážka, protože já mám poměrně veliký rozsah hlasovej a když si nahrávám svoje písničky v obýváčku doma, tak si můžu pokrýt prostě celý sbor lidí, co já potřebuju a jakoby nemám úplně nějaký hranice, co by mě omezovaly. A to je skvělý.
7: Jakože jednočlenný sbor.
8: Přesně, přesně.
6: A je tohle třeba taky jedním z důvodů, proč ses nerozhodl pro ty hormony, aby se ti... Mně to vlastně nedošlo, že pro tebe jako pro zpěváka. To jako je docela big deal, ne? Začít brát hormony. Je. A to jenom tady jako rozvedeme, že jakmile začneš brát hormony, tak se ti výrazně upraví i tóni na hlasu, jestli to říkám tak správně.
8: No vlastně ty hlasivky rostou, když ty bereš hormony. A já nejsem jako úplně doktor a nemám vysvětlit, jestli se roztáhnou do šířky, do výšky, prostě se jako roztáhnou a ten hlas se tudíž posune jako níž. A ty vlastně musíš v průběhu té cesty přijít na to, jak ty hlasivky najednou ovládat, když jsou jiný teďka. Prostě teď si představ, že bys vyrostla jako o 10 cm a najednou bys byla jako vysoká. A musela bys si jako uvědomit, že najednou budeš vrážet do věcí, do kterých jsi jako nevrážela. A s tím hlasem je to prostě stejný. No. A ano, dá se s tím jako naučit operovat, dá se, jako je spoustu lidí, co tu tranzici jako podstoupili a zpívají.
6: Okay.
8: A měli vycvičený hlas předtím a prostě zvládli jakoby,
6: i potom.
8: Přesně. Se naučit ten hlas ovládat jako i potom. Takže dá se to, ale samozřejmě jsem jako o tom hodně přemýšlel, no, protože vlastně při té jako mojí tranzici, teda co se týče jako operace, tak jsem si říkal, tyjo, a jako, co když budu chtít začít brát hormony. A mluvil jsem o tom vlastně i s profesorkou na konzervatoři, že hele, když budu brát hormony, nevyhodíte mě.
6: Fakt jo.
8: Takhle jsem se jí zeptala, ona, proč bych to dělala.
6: A bereš to jako standard, nebo myslíš, že jsi měl štěstí v tomhle?
8: Asi jsem měl štěstí, no. Nemyslím si, že každá profesorka má na to jako... nebudu říkat koule.
6: Koule řekni klidně.
8: Jo, nemá na to vtipný. Každá profesorka na to nemá koule. Prostě zvládnout tady tu cestu s tím žákem prostě. No. Každá na to nemá kvalifikaci. Jako je to strašně citlivý, prostě ty jako profesor zpěvu se strašně bojíš, že tomu člověku jako něco uděláš blok, zničíš mu ten hlas a on nebude už třeba moc nikdy zpívat. A tohle nechce úplně každý jako podstupovat, no.
7: To musí být hrozně těžký tohle zvažovat, jakože očividně pro tebe hudba velmi důležitá asi. Tak z toho, jak mluvíš, co o tobě víme, tak si umím představit, že možná bys bez hudby úplně existovat nedokázal.
8: To ne, no.
7: Tak to musí být těžký tohle zvažovat. Vy.
8: Jako vlastně první moje proč ty hormony nebrat, byl vlastně zpěv, no. Protože jsem se tehdy, jsem ještě jako neměl až tak moc informací, nikdo mi neříkal, hele, ale tamhle ten člověk to taky udělal, je v pohodě. Takže jsem se strašně bál, že se to prostě pokazí, že ten hlas se zničí, že nebude tak kvalitní, jako byl, že prostě nevím, že se ho nenaučím dostatečně ovládat na to, aby to bylo jako v pohodě za mě.
6: A přemýšlí nad tím někdy, jako, že jsi vlastně, možná to přeženuju, ale jakoby obětoval to, kým seš, pro to, co miluješ? Jakože vlastně, aby ses nevydal na stopro na tu cestu té tranzice, tak si řekl, hej, ale já ty kráso miluju tu hudbu a to je důležitější.
8: Ne, ale vůbec, vlastně nikdy. Já jsem jako, za prvý jsem umělec a to je asi jako největší část prostě mě, co mě tvoří. A to, že jsem trans, je jakoby... Teď to, že seš trans, nemusí nutně znamenat, že chceš operaci, že chceš hormony, že chceš já nevím co, prostě všechno. A já jsem vždycky měl problém jenom s prsama a cokoliv jako jinýho vlastně pro mě nebyla moc překážka nikdy a neříkal jsem si, tyjo, tohle mě vadí, prostě tohle potřebuji s tím něco udělat. A takže vlastně jsem si říkal, hele, a co bude teda to pro, když jako budeš brát hormony, co ti to jako přinese? A vlastně jsem si říkal, dobře, tak budu mít třeba knírek prostě a lidi mě nebudou mít zgendrovat, protože uvidí knírek, řeknou si, to je chlap, to je jasný. A nebo já nevím, mi přibudou svaly a nebudu muset cvičit tolik, prostě jo, super. Ale jako tohle asi není dostatečný důvod pro mě prostě začít brát jako hormony. No.
6: A jsi OK, aby jsme se tě zeptali na tu operaci hrudníku?
8: Určitě.
6: Protože já asi jsem s nikým to takhle na rovinu neprobírala, tu operaci toho hrudníku. Tak můžeš třeba nám nějak vysvětlit, v kolika letech ses proto rozhod, co tomu předcházelo, jak to pak třeba i jako se dělo a tak dále?
8: No určitě. Hele, mě vlastně v pubertě, kdy mě začaly růst teda prsa, tak já jsem jí měl teda mnohem dřív než všichni ostatní, v mojí třídě teda na té základce. A bylo to takový strašně zvláštní a já si myslím, že ale tohle není úplně věc jako trans lidí nutně, ale jako řekněme, jakoby jaká puberťačka nemá problém v pubertě s tím, že jí najednou tady něco začne růst? Jako.
6: Skoro každá.
8: Každá,
6: no.
8: Každá.
6: Takže... Nebo jako jenom ty, jako já, kterým začnou růst až v 17, tak ty mají radost, ale všichni kolem už...
8: Konečně.
6: No právě, ale jinak...
7: A tak celkově puberta není úplně legranda příjemná, pro někoho. Přesně.
8: No, takže v pubertě mi to začalo vadit teda, ale nikdy jako nepřestalo a ty prsa byly poměrně jako velký. Takže prostě to bylo takový nepříjemný, že ani žádná vlastně podprsenka je moc jako neudržela. Teď mě furt zavazeli prostě při sportu, to bylo strašlivý. A teď vlastně jsem současně jako přemýšlel teda, kdo jsem, jaká je ta moje identita. A nějak to tak jako šlo ruku v ruce, že vlastně ty a mě vadí ty prsa a vadíme, že teda mě někdo oslovuje jako mým starým jménem a ženským rodem a ty asi možná bych tím měl něco udělat. A takže nějak potom na té konzervatoři vlastně, což bylo teda v 15 letech, po 9. třídě, tak tam vlastně, jak jsem měl konečně možnost jako se nějak seberealizovat, překolem byli umělci, že jo, teď nikdo neřešil prostě, co nosíš, co říkáš, jak prostě vypadáš, teď každý druhý je prostě strašně extravagantní a já jsem vlastně mezi nima byl strašně jako normální. Říkám si, ty jo, dobře, tak jo, tak já si můžu prostě tady prozkoumávat, co potřebuju. A tam jsem vlastně si řekl, tyjo, prostě jsem trans, prostě jsem muž.
7: Ty jsi v rozhovoru s Lenkou, myslím hezky, zmínil, že tě vlastně tak navedla přítelkyně.
6: Jo, to se mi taky líbilo, no.
7: Mohl bys o tomhle něco říct, protože to mi přišlo hodně hezký, že my jsme tady mluvili o hudbě, nějakém jako vztahu té tranzice nebo identity a toho umění a toho, čemu se věnuješ, ale zajímalo by mě i, jak tě ovlivnily ty vztahy a lidi okolo tebe, protože to mi přišlo moc hezký, že ti vlastně přítelkyně jako doporučila nosit binder, jestli bys o tomhle mohl něco říct.
8: Tak oni podle mě partneři pro jako trans lidi jsou strašně důležití, protože pro nás hrozně jako těžký si najít partnera, který je s tím v pohodě, který vás podpoří, i když prostě najednou přijde ta doba, kdy se začnete říkat, jo, já potřebuji něco změnit a nevím co. A teď ten partner jako říká, ježišmarja, prostě zase něco, ty jo, mně se líbíš takhle. A je strašně těžký najít někoho, kdo vám řekne, jo, prostě to je v pohodě a pojďme do toho spolu a já ti pomůžu.
6: Oh.
8: A kdo do toho bude chtít investovat ten čas a ty prostě všechno ty překážky jako mu nevadí a prostě to, je to těžký, no. Tím pádem ti partneři jsou strašně důležití, když jsou nějací.
2: Podcast o všem, co z nás teče na rádiu Wave.
6: A mě hnedka napadá, že to, když zjišťuješ, že seš trans, když zjišťuješ, že se nestotožňuješ s různýma částma tvýho těla, tak to musí mít přece obrovský vliv jako na sexualitu, ne? A na jako rozvíjení intimity obecně. Hmm. Já bych řekla, že i na vztahovost, ale mám s tebe pocit, že ty jsi jako nějak vždycky měl nějaký vztahy.
8: Měl.
6: Tak jak se to prozkoumávání, kým seš a jak vypadá tvoje tělo, nějak jako promítalo do tvých vztahů a třeba do tvý intimity?
8: Já jsem jako chronicky neustále ve vztahu.
6: Jsi nějakých... tady ten.
8: Jo.
7: Monogamista.
8: Ano, přesně jo. Tak. A jsem tady takhle vlastně od asi 13.
6: A do
8: šílený.
6: A je 23. Je,
8: přesně. A hlavně vždycky to byly vztahy, které trvaly aspoň rok.
6: Wow.
8: Jo. Hmm. A vlastně ve všech, to je jo, podle mých vztahů by se dala určit normálně moje tranzice, protože to tak jako šlo prostě s tím hezky, jo, protože první vlastně přítelkyně jsem měl jakožto lesba.
6: V těch 13.
8: Přesně.
6: Ne, takže tvoje úplně první přítelkyně byla holka.
8: Jo.
6: Top.
8: Já jsem nikdy kluka neměl.
6: Miluju. No.
7: Tak ono je to takový trošku lesbický stereotyp, že to si budeme povídat, že jako po dvou týdnech stěhovačka.
6: To je skvělý. Takže první přítelkyně tu jsi měl ještě jako lesba.
8: Přesně.
6: Teda.
8: A takže tam jsme řešili teda, že prsa pro ní jsou jako ano a že ona prostě chce, abych je měl, protože prostě jsou přitažlivý pro ní, že jo. A já jsem tehdy byl tak jako, že tak jo, tak prostě dělej si to chceš, mě je to jedno, prostě já jsem to nějak jako nepřipadalo mi to nějak jako příjemný, ale vlastně mi to jako nevadilo. Mm-hmm. Takže pro mě to bylo takový jako, že prostě tam jsou. Jako.
6: Jasně.
8: Aha. Neřeším to, ale nic jiného vlastně, co se týče jako sexu, mi nevadilo. A vždycky to bylo jako ano, vždycky to bylo příjemný. Potom vlastně druhá přítelkyně, tak s tou jsem už jako trošku začal naťukávat nějaký téma, teda jako kdo jsem a zájmena, takový věci. Tam to bylo takový To byla právě ta, co mi koupila ten binder.
6: Hmm. Možná jenom, jestli někdo neví, co je binder, tak je to taková speciální pruchlátky, že jo, na stahování poprsí.
8: Jo. Ano.
6: Jestli to říkám správně.
8: Ano. Dá se to vlastně koupit jako takový polotílko nebo celý tílko a hodně to teda stahuje hrudník a vždycky je dobrý si předtím zjistit, co vám to udělá s hrudníkem a nějaký zdravotní trošku jako požadavky, protože to nemůžete nosit celý den, tak se mějte na pozoru. A
6: díky, že to říkáš.
8: Bezpečí. Jo, protože já jsem se na to trošku vyprt jako spoustu lidí, takže jsem je samozřejmě nosil celý den a trošku ta kapacita plic se zmenšila. No, a musím doteď jako s tím pracuju. No,
7: což opět jako hudebník úplně není.
8: Je to blbý, no. Já jsem tohle sem řešil strašně jako potom na tom popu, kdy vlastně ta profesorka věděla, že jsem se tím procházel, že jo, a už jsem byl po té operaci a teď ona, no musíš se jako začít narovnávat. Prostě teď já jsem chodil, že jo, zhrbený, prostě před ty prsa prostě byl vidět. A teď vám musí se narovnat, co když ty prsa nemáš, tak je ukaž. No, no a teď ona, že ona musí začít pořádně dýchat, protože jsi byl zhrbený, tak si blbě dýchal, prostě tak teď jsem se začal učit vlastně, jak správně dýchat, jak správně stát.
6: Ty bláho, tak to je hustý. To je hustý.
8: Takže binder, takže druhá přítelkyně vlastně řešili jsme binder, ale furt to bylo vlastně jakoby takový lesbický vztah.
6: A ty
8: spíš.
6: Jsi říkal, že tam už si jako nějak ošahaval ty zájmena. Šel jsi jako rovnou do toho mužského, nebo jsi měl nějakou mezistanici v nějakým jako nebinárním pocitu, nebo
8: Tak. Já jsem vlastně o sobě mluvil jako o nebinárním člověku, ale používal jsem vlastně ženský zájmena, protože jsem nechtěl moc řešit zatím jako názory ostatních a nechtěl jsem nějaký takový jako, že a ty jsi jako trans a tak jako, že prostě ne. Takže tehdy jsem jenom ve svém jako kruhu lidí, kteří s tím byli v pohodě, tak tam jsem říkal, že jsem prostě nebinární a že ještě nevím. Že mě jenom prostě vadí prsa moje. Tam jsem začal nosit binder a vlastně v dalším vztahu už jsem byl teda, už jsem začal používat trochu mužský zájmena. Tam jsem to tak jako hodně zkoušel. Hlavně teda s tou přítelkyní. Už jsem nosil binder a už jsem mluvil o operaci. No a vlastně teďka jakoby předchozí přítelkyně, než mám teď, tak s tou jsem už podstupoval jako operaci.
6: Ty bláho, během toho vztahu.
8: Přesně. Wow. A to bylo teda dost na začátku mimochodem. A my jsme spolu bydleli vlastně na intru na pokoji a ta byla teda jako skvělá v tomhle ohledu. Ona byla fakt jako, ona se postarala o všechno, co bylo jako potřeba. A nemusela, ale prostě postarala. Ona tehdy se mnou šla do nemocnice, potom tam se mnou chodila, prostě navštěvovala mě tam každý den. Potom, když já jsem se vrátil na intr, že jo, tak samozřejmě jakoby moje starost byla si všechno nakoupit na nějakou pooperační péči, prostě zjistit si, jak si mám prostě něco převazovat, jak si mám starat. Ale ona byla taková, to, co prostě, hele, nechceš udělat prostě oběd, já vím, že nemůžeš zvedat ruce, tak prostě přinesu ti jídlo, přinesu ti, nevím, prášky z nemocnice, něco.
6: Heteráci, slyšíte to? Tak si to puste znova.
9: Pod podcast o motýlech v břiše a všem, co z nás teče. Pod s Eliškou Soukupovou a Karlem Mladekou na rádiu Wave.
7: To je hrozně hezký tohle. Samozřejmě jako v tuhle roli můžou zastávat i kamarádi, není potřeba být ve vztahu kvůli tomuhle, ale hrozně se mi líbí, že si tak nějak jako vybíráš partnerky, které jsou pro tebe v tomhle opravdu oporou. Řekl bys, že to je jako něco, nebo co vyhledáváš ve vztahu? Co jsi jako od mlada teda vyhledával ve vztahu a co vyhledáváš teď? Protože mi přijde, že to máš tak nějak hezky nastavený a vybíráš si slečny, které opravdu to mají taky nějak srovnané.
8: Ani ne.
7: Ne?
8: Upřímně ani ne. Ale jako tady ta vlastně předposlední byla asi jako první přítelkyně, kterou si myslím, že jsem si našel jako z toho správného místa jako v srdíčku. Že vlastně předtím jsem mýval dost takový toxický vztahy, který spíš jako jsem se z nich dostával strašně dlouho potom a bylo to těžký, ale jako co se týče sexuality, byly v pohodě. To byla ta oblast jediná, která jako vždycky byla v pohodě, takže možná jsem prostě spíš jako na sex, no a hledám se lidi, kteří jsou v tomhle, v této oblasti jsou v pohodě a všechno ostatní tak jako opomíjím, no. Ale vlastně potom nějak mi to přeplo v hlavě, řekl jsem si, to asi potřebuji něco udělat jinak, protože chci spíš jako stabilní partnerku, která prostě, u který nebudu muset řešit jí, ale spíš sebe. Konečně jsem si vlastně našel první partnerku, se kterou to jako fungovalo.
6: A to je ta, se kterou seš teď?
8: To byla ještě ta ex, vlastně.
6: Tak.
8: Ale jako byl to první vlastně takovej jako první krok k dobru. Ona fakt jako byla skvělá. Fakt se o mě postarala a fakt jako by byl to první člověk, co mi jako řekl, že hele, ale já jsem tě nikdy nebrala jako holku prostě. Jako nikdy. Ani v prváku na konzervatoři prostě to tak jako mám. A to bylo strašně příjemný a jako v té době jsem strašně se v hlavě jako usadil, taky to jo, teď je to tak jako správně. A mám, cítím to správně, je to v pořádku. No.
7: To je hrozně asi validating, nevím, jak
8: přesně,
7: to teď říct, to je česky,
8: strašně.
7: Ale to, že tě někdo prostě vidí takový, jak se vidíš sám, že bez
8: to
7: toho,
8: tak.
7: Abyste nějak vlastně musel o to prosit. To musí být hezký.
8: Je to krásný.
6: A kdybys měla říct, jaký typy žen se ti líbějí, tak co bys řekl?
8: Všechno.
6: Všechny.
8: Beru všechno. Ne, já si myslím,
6: co tě
8: že
6: tak
8: taková...
6: jako nejvíc přitáhne, jakože jaký typ ženy, jako co to musí být prostě za ženu, která když prostě projde, tak ty uděláš wow, to by šlo. Jo? Jo, jako tady já tomu rozumím.
3: Bazunga.
6: Bazunga.
8: Tak to já si myslím, že jako jedna jediná věc, co se nikdy neměnila, že ty holky byly vždycky jako nějak umělecky založený, strašně.
7: To je super, prostě, že první jako... věc, co říkáš, není nějaký vzhled,
8: jo.
7: Ale...
8: Jo, ne, to je fakt, já jsem o tom přemýšlel milionkrát, jo, co je můj typ holek, protože všechny byly úplně jako jiný, odlišný, prostě
6: hustý.
8: Jinak vysoký, jinak štíhlý, tlustý, prostě všechno.
6: Aha.
8: A teď vlasy měly jiný, krátký, dlouhý, prostě alternativní, normální, prostě heteroholky, takový, prostě všechno, fakt všechno,
6: hustý,
8: all over
6: hustý.
8: The place. A pak jsem si říkal, jo, ale vlastně jako všechny byly prostě umělecký. A teď drtivá většina teda byly fakt jako vyloženě hudebnice. Jedna byla prostě vyloženě, jenom měla prostě ráda fakt jako umění, ale všechny měly prostě rády moje písničky. Všechny mě poslouchali a všechny jsem zbalil prostě na svoje písničky.
6: Ne, ne,
7: jo.
6: Fakt?
7: To má být, jo.
6: Takže
7: jo.
6: I tu svou aktuální přítelkyni si zbalil na svoje písničky?
8: Nejvíc.
6: Já
8: nejvíc.
6: Miluju.
7: Nemusíte náhodou jako odhánět nápadnice jako po tvém úspěchu
8: ty
7: v teplé superstar na Prideu.
8: Nemusí, ona ne. Ví, že nemusí.
6: Ne.
8: Jakože ano, samozřejmě mi udělala doma na očko žádlivou scénku, abych se cítil dobře, že jako, no jako bacha jo, až přijde jaká jako faninka, tak prostě dpčic prostě. A já no, ale jako.
7: A to k tomu úspěchu patří, že ono, co se budeme.
6: Kdybyste teď Artyho viděli, jak hezky tak jako začervenal. Začervenal v tvářičkách. Já miluju, jak jste se poznali. Můžu se tě zeptat, jak jste se poznali s tou
7: přítelkyní? Já nevím, takže se moc těším.
8: Jo, ona byla spolužačka v ročníku stejným na konzervatoři. Klasická operní zpěvačka.
6: No,
8: a neříkej, že to není jako...
6: Je to mega hot.
8: Je to hot, prostě no. A hlavně krásná, že jo, prostě.
7: Mega. Teď potkali jsme ji, Eliška ji potkala tady už na soutěži na Prideu, já jsem ji viděl teď dole v rozhlase a...
6: A musím vám jenom...
7: Gratuluji.
6: Musím vám jenom vzkázat, najděte si někoho, kdo na vás bude koukat jako Artyho přítelkyně na něj na Střeleckém ostrově. To jako, já jsem samozřejmě byla ohromena tvým výkonem, ale v jeden moment she stole the show. Byla v první řadě, měla slzy v očích, natáčela tě a byla jako úplně... A já...
8: Tohle je láska.
7: Ale zpátky k vašemu meet cute.
8: To ona ale umí jako. Ona zase, když ona zpívá na nějakých koncertech operu, tak zase jako já koukám úplně stejně na ní. Já chodím na každý a teď já tam koukám na ní v těch šatech. Prostě já vám...
7: Hudební power couple.
6: No počkej, ale jak se to stalo teda? Jak se to stalo?
7: Jak tam přeskočila jiskra, no a to všechno. Tyjo,
8: to už bylo jako v prváku a já strašně jako nechápu, jak to vydrželo vlastně těch 5 let. Tady ta, jako, že to tam tak jako neťuklo se. A pak jenom prostě to přešlo v ten vztah, jako no.
7: Počkej, jak dlouho vlastně... to trvalo, než z jiskry se stalo něco fyzického?
8: No právě, že do toho šestáku na konzervatoři. To bylo úplně jako, že já jsem mezi tím měl, že tu ex-partnerku. A takže jsem vůbec jako nějak tohle neřešil a najednou prostě
6: no a kdo
8: jsme
6: koho
8: se objevili znovu.
6: Spalil, kdo koho jako pozval na rande, nebo kdo na koho mrknul, nebo jako co se pak, musíte tam mít nějaký ten, každý pár se o tom vždycky baví. Pamatuješ jak tenkrát a už jsi věděl, že to, anebo a ty jsi věděla, že když jsem ti řekl, tak to znamená, tak i co je
8: jo,
6: to
8: jo,
6: vaše?
8: Tak to je, to máme vlastně první jako úplně ta jiskřička, tak to bylo, protože já jsem... strašně v prváku potřeboval jako, já jsem zjistil, že najednou mezi umělcema jsem jako populární, před dřív se mnou nikdo nebavil, že jo, protože jsem byl divný umělec. A tady najednou jsem byl jako super. Takže já jsem si užíval strašně takový to, že jsem prostě superstar, že jsem jako baví lidi, prostě spolužáci, já jsem strašně populární najednou. A strašně jsem potřeboval všem ukazovat, že skládám písničky, že jo, protože jsem prostě měl ego tady a prostě potřeboval jsem to všem jako spát do ksichtu.
7: A... To je úplně přirozený podle mě.
8: Ano, ano. No a tehdy jsem k ní jsem chodil vlastně na pokoj hrát na kytaru.
6: No a dost,
8: mě, no. Yeah. Takže jsem šel s tu kytárku, že teď jsem, že hele, mám novou písničku, chceš ji slyšet?
6: Tak to, tohle není možný, to no, je normálně takže... americký bečkový film. A ona řekla, jo, tak jo.
8: Ano, ano, ano, ano, přesně. A tam, jakoby, my jsme si to zpětně říkali, že ona úplně si říkala, já jsem byla úplně mimo prostě a úplně prostě jsem se strašně líbil. A já jsem super říkala, no ona je jako strašně hezká, ale prostě strašně hetero, takže mě úplně se bude chtít, že jo, prostě něco dělat. No. A pak prostě jsem měl mezi tím další jako vztahy, že jo, dobrý. A pak nějak v tom šestě jako jsme jako se začali bavit znovu. Přitom byla taková ta trapná odmlka, že jakoby něco tam bylo, ale vlastně jako ne. Takže to bylo taky promlčený strašně a najednou v tom šestě jako hele, ty jsi vlastně tady furt. No a podle mě ten jako turning point bylo to, že my jsme se sborem, kde jsme oba zpívali, jsme jeli na soutěž superstar sboru. Prostě strašně
7: Glee,
8: super.
7: Takže
8: jako nejlepší
7: superstar.
8: Na soutěž. Taková superstar z hodně velkého vyše. Jakoby, jo. No a teď já jsem věděla, že ona tam jede, ona věděla, že tam jedu já, že jo, a teď nějak nás dali spolu na pokoj, omylem.
6: Oh, pane bože.
8: A my jsme se nějak předtím, že jo, sešli a já jsem nějak jako cítil, jak se najednou nějak to tak jako změnilo a že vlastně aha, ty jsi tady. No a pak vlastně já jsem si procházel teda takovým jako, ani nevím, jestli se to dá říct rozchodem s tou bývalou, protože my jsme vlastně se hrozně krásně jako rozešli, protože jsme vlastně zase z partnerů jsme přešli na kamarády a bylo to strašně takový přirozený a v pohodě a jakoby doteď vlastně jsme strašní kamarádi a doteď třeba mimochodem bydlí s náma na bytě.
6: Pane bože.
8: Ano, přesně tak.
6: Já jakoby vám to moc přeju, jo? Jenom
8: no, ale je to strašně je to, zvláštní, ne, je to jako jednorožec, fakt. Jakoby,
6: a s tím je tvoje přítelkyně v poho?
8: Jo, ano.
6: Wow, svatá to žena.
8: No,
7: tohle
8: vlastně
7: moderní
8: obě.
7: Láska,
8: obě.
7: Ve své nejlepší podobě.
6: Tak to je super, to se mi moc líbí.
8: Mm-hmm. No a vlastně v průběhu toho, co my jsme si procházeli tím jako s kamarádštěním, tak jsem začal chodit jako ven tady s tou momentální přítelkyní a začali jsme se jako vlastně jenom bavit, protože já jsem se s ní jako nikdy pořádně nevrhal jako do konverzace, protože ona byla vždycky taková ta strašně chytrá holka prostě, co všechno má prostě zorganizovaný, má sem jedničky ze všeho a teď si vždycky zbalila ten svůj sešitek a šla si prostě schovat na pokoj, že jo. A nikdy nebyla taková ta, že bavím se všema prostě, nikdo o ní nic moc jako nevěděl. Já jsem poprvé začal zjišťovat, kdo vlastně ona je. Teď jsme chodili na kafíčka a bylo to takový jako strašně příjemný, že jsem najednou zjistil, že ona je vlastně jako skvělá osoba. A ona vlastně poprvé zažila, že by se někomu svěřovala v životě pořádně. Teď jsme začali probírat takový věci z jejího života, že vlastně jako najednou to tak jako plynule přešlo a prostě oba jsme jako věděli, že prostě to tam je, že no a prostě tak jsem jí pak řekl, že jí miluju.

0: prostě.
1: Já úplně miluju taky, já trošku závidím, protože bych chtěl být taky taková mysteriózní holka, ale to nám Eliško není souzeno. Je úplně
2: na to nejsme my, zlato.
0: Tak já to taky nejsem, prostě to v pohodě. Ne každý může být.
1: No, jasný,
0: ne
1: jasný.
0: Každý může být jakoby sexy šprtka, co přesně. Umí zpívat operu.
2: Nikdo o nic neví.
1: Někteří z nás musí být oversharing umělce.
0: Ano.
1: Že jo?
0: Ano.
1: A nejít k sebe ty mysteriózní děvčata.
0: Ježiš, to je nádherný. No a mě ještě zajímá sex, jak jsi jako zažíval vlastně třeba, protože jako pro mě je třeba vždycky sex s novým partnerem, nebo ne vždycky, ale prostě bývá to nějaká jako stresující okolnost, že jo?
1: Je tam spoustu neznámých.
0: Je tam spoustu neznámých a prostě a lidi, co řeší svoje tělo, tak to většinou mývá ještě nějak znásobený. Tak jak to pro tebe bylo třeba, když se podíváš napříč těmi vztahy, tak ty jsi mi psal, než jsme dělali tenhle rozhovor, že o sexu se klidně bavit můžem, že sex máš rád, že to je v pohodě.
2: Je
0: no
2: to,
0: ne, tak je to...
2: Mám ho rád.
0: No, tak jako by měl jsi ho rád vždycky a byl na tebe hodnej vždycky?
2: Měl jsem ho rád vždycky, ale ne v tom stavu, jak je to teď. Protože já jsem vlastně asi jako teď do tohohle aktuálního vztahu jsem vždycky vnímal sex jako věc, co si strašně užívám, ale vlastně si nejvíc ze všeho si užívám to uspokojování toho druhého člověka. A to je pro mě to gro. Jo? Že prostě on je uspokojený a já jsem vlastně z toho jako strašně, mám ten prožitek z toho. A bylo to úplně jako super a takhle vlastně já jsem byl spokojený s tím, ale to vlastně znamenalo pro mě, že se spoustou lidí já jsem zažil jenom to z té jedné strany. A pro mě tohle bylo jako strašný no-go, že já prostě na mě jako spíš ne. Já tohle
0: jako
2: prostě...
0: Jakože aby na tebe někdo sahal, jo? Nebo jo.
2: Prostě já, jakoby co se týče spodku, tak prostě nesahat, jako nemám s tím problém, nepotřebuju to, nechte to bejt prostě. A bylo to v pohodě.
0: A jako ani třeba sám si nemasturboval?
2: Jo, sám jo,
0: tak to
2: sám
0: jo.
2: Jo.
0: To ale jako... nikoho jsi nenechal, jakoby, aby se ti jako dotýkal.
2: Jo. Hustý. I vlastně kvůli tomu, že já jsem párkrát si řekl, tak to zkusím prostě, dám tomu člověku prostě, svěřím se mu. A bylo to vždycky jako jo, to jako asi není úplně ono a nevím, proč by mě to mělo jako bavit a prostě, no, vždycky to akorát jakoby takový ten klasický prostě, teď to začalo, jako teď to probíhalo a jsem si říkal,
1: taková dysociace k obědu, lehčí.
2: No, vlastně, kolik asi hodin, jak dlouho to asi trvá už. Říkám si, no tak tyjo, tak už prostě asi stačilo, no, jako dobrý. A, no, a vlastně až teda v tom minulém vztahu jsem začal si jako říkat, jo, asi jako možná bych ale chtěl si to jako užívat a možná bych chtěl nějak přijít na to, jak si to můžu užít a jak by to jako mohlo fungovat. A nějak tak jako párkrát se to povedlo a jsem si říkal, tyjo, super, ale prostě nevím, jestli chci jako si říkat, vždycky je to pade na pade, buď to bude prostě trvat půl hodiny a já si to nic nebudu mít, anebo to bude
0: prostě
2: super.
0: Ano.
2: A vlastně jsem se do toho vždycky strašně jako nutil, že já to ale chci, ale nechci prostě k tomu takhle jako dojít. A no, a teď vlastně až teď jako v tom vztahu to je úplně jako bomba. A je to úplně 100% vlastně všechno jako funguje tak, jak má. Já jsem uspokojován, ona je uspokojována a vlastně jako je to prostě v pořádku, no.
0: No a máš tady pro někoho služebně mladšího, kdo je třeba v té fázi jako ty před rokem, před dvěma, před třema, nějaký hack, na co jsi přišel, co je třeba, a to je jedno, jestli to je nějaká technika, nebo jestli to je nějaký mindset, jestli to je nějaký styl komunikace, roleplay, já nevím. Něco, co tobě vlastně pomohlo, že teď už se v tom cítíš
1: nebo
0: dobře a dobře si to užít.
1: Nějaká.
0: Nebo pomůcka, no jasně.
2: To ani ne, ale spíš taková hodně dlouhá cesta jako ve svojí hlavě. A člověk se musí hodně jako najít tu cestu, je to takový nepříjemný a člověku se nechce, ale prostě mě strašně pomohlo, jako první krok samozřejmě je ten, že musíte najednou vlastně si říct, já se nechám. A je mi jedno, že to bude trvat půl hodiny. Tomu člověku to nevadí. On kdyby to nechtěl dělat, tak to nedělá. Prostě jo, tak já ho nechám a prostě to vyjde. A odstranit si tenhle ten blok, že prostě ten člověk to jako nemá rád a že to je jako nuda. Prostě není. Tak to bude trvat díl, no, ale prostě se to povede jako nakonec. A druhá věc je zjistit, co na vás jako funguje. Samozřejmě jako co je vám příjemný taky, ale

0: Jedno. Je to jenom ve vaší hlavě.
1: Protože prostě to nikdo neví.
0: Přesně.
1: Je to jenom
0: přesně
1: ve vaší hlavě.
0: A já o to ten sex je potom lepší, protože každý je úplně jiný. Že ta představa je úplně jiná po každý. Přitom děláte to stejný.
1: Mně se líbilo, že jsi řekl to studio a že tam jsou ty programy, protože ty můžeš přepínat mezi těma programama.
0: Přesně.
2: Jsi svůj vlastní dramaturg.
0: Jednou máš prostě grpáč, jednou máš to Aziata, jednou černocha. Prostě jednou seš tamhle v parku na veřejnosti. No,
1: miluju.
0: Je to prostě úplně jedno.
1: Miluju, tak to je geniální. Já myslím, že jsme nemohli skončit na lepší notě.
2: Já jsem úplně...
1: Já jsem naplněná.
2: Já taky.
1: Jako,
2: děkujeme za tuhle otevřenost. Myslím, že to spoustě lidí třeba pomůže.
1: To jsem fakt mega nejvíc ráda. Prosím vás, jestli byste si chtěli Artyho poslechnout, tak zaměřte buď na streamovací platformy, nebo se s ním spojte někde na internetech a on vám určitě v soukromí svěří, kde si ho můžete poslechnout.
2: Čekejte nějaké třeba živo, živé
0: sociální
2: akce?
0: Sociální sítě, jo.
1: Čekejte teď nějaký živý akce, kam by si nás mohl pozvat.
0: Já jsem strašně chtěl, protože jak jsem obepisoval, že ty kavárny, s jednou kavárnou teda komunikuju a máme teda domluveno, že tam budu hrát. A kdy tam budu hrát, to oznámím samozřejmě na všech sociálních sítích, takže kdo chce přijít na nějaký koncert, tak ať sleduje tam.
2: Šupky dubky na internet.
1: Miluju šupky dubky na internet a Arty, můžeš se s náma rozloučit francouzsky?
0: No, jasně.
1: Tak jo, my říkáme un, deux, trois, au revoir. Tak un, deux, trois, au revoir.
2: Merci beaucoup. Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Hergot.
1: Hergot.
2: Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
3: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
0: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
3: Hergot.
0: Každou neděli od 18 hodin
3: na rádiu Wave.
4: Můj rozhlas.
0: Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave.
4: Můj rozhlas.
0: V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
3: Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Plejak Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Český rozhlas, Rádio Wave.

0: 17 hodin na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.

Radio Wave. Děláme vlny.

If you don't work, then you don't eat.